0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole. A pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, prostě něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat, pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek Ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bělocasý, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vypletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i

0: tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak pan Šamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám. Já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání. Jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku na ně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrhného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

aristokratický rod Harbu Val de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Luhačovicích se koná hudební gastrofestival. Jiří Lábus dnes na letní filmové škole obdrží výroční cenu. Fotbalisté Kroměříže zahájili druholigovou sezonu bezbrankovou remízou s Táborskem. Dnes bude v regionu slunečno s letními teplotami až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Dnes od 11 do 23 hodin se v Luhačovicích v ulicích Nábřeží koná hudební gastrofestival. Akce nabídne občerstvení z 30 stánků, koncerty i aktivity pro děti. Festival je součástí oslav 90. výročí udělení statutu města Luhačovicím. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
2: Povýšení Luhačovic na město nebylo jen administrativním krokem, ale oceněním jejich mimořádného rozvoje a významu, který přesahoval hranice regionu. Luhačovice byly tehdy známé jako prosperující lázeňské středisko. Toto výročí nám připomíná bohatou historii města i práci generací, které se podílely na jeho rozvoji.
0: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes za významný přínos filmu ocení Jiřího Lábuse. Herec převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
3: Jiřího Lábuse si vážím a je nesporné, že patří vlastně do toho hereckého etalonu české kinematografie, ale já třeba osobně si vážím hodně, protože on se otvírá i malým projektům, amatérským projektům, studentským projektům, krátkým filmům, mladým tvůrcům a myslím, že to je velmi důležité.
0: Výroční cenu letos obdrží celkem 4 osobnosti. Vedle Lábuse ještě herečka Anna Geislerová, francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu. Víc než 600 lidí trpí v Česku albinismem. Nedostatek pigmentu u nich způsobuje problémy s kůží i se zrakem. Pacienti musí celoročně používat speciální krémy s vysokým ochranným faktorem, které si hradí sami. Ministerstvo zdravotnictví se teď ale podle mluvčí Nadi Chatové zabývá možností, aby opalovací krémy pro lidi s albinismem byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
1: Sport.
0: Druholigoví fotbalisté Kroměříže vstoupili do sezony domácí remízou 0-0 s Táborskem. Asistent trenéra Petr Lipták mluvil po zápase o tom, že na obou týmech ještě byla znát nesehranost. Viděl ale i pozitiva.
4: Je třeba pochvalit chalanov, že jsme to v defenzivě odpracovali a vzadu nechali nulu, takže je to jako keby výzva do těch dalších dní, aby jsme hlavně popracovali na té ofenzive a následující zápas střelili nějaký ten gól a za 3 body hlavně. Ne.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji po celý den skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne se může na východě kraje přidat i drobná oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 6 až 13 stupni. Nejvyšší naměříme 25 až 28. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už se na vás těší Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné sobotní ráno, milí posluchači, dnes máte jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči živé vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ano, je to tak, můžete ho vidět v případě, že se vydáte na dnešní slavnosti česneku do Buchlovic. Čeká vás tam kromě toho také samozřejmě zajímavý program. Asi jedním z hlavních bodů bude mistrovství republiky v plivání česneku na dálku ve všech možných kategoriích. No a součástí bude třeba i mistrovství republiky ve stloukání másla nebo čichací soutěž. No prostě určitě spousta zábavy vás čeká v Buchlovicích a my doufáme, že spousta zábavy vás čeká také v našem vysílání, které si snad i dnes v sobotu 25. července příjemně užijete. Ať se vám dobře poslouchá, teď je tady píseň To tehdy padal déšť.
1: Český rozhlas Zlín.

0: nebojkotovala. Pro Československo vybojovali zlatou medaili oštěpař Jan Železný, desetibojař Robert Změlík, kanoista Lukáš Polert a také sportovní střelec Petr Hrdlička. Teď už je tady další píseň pro sobotní ráno a s ní skupina Elán.
1: Český rozhlas Zlín.

0: V našem ranním vysílání dnes se nebude chybět ani oblíbená rubrika Co v učebnicích nebylo, kterou pravidelně připravuje herec Martin Písařík. Už za okamžik v ní bude mluvit o tom, jaké podmínky plánují na planetě Venuši, tak na to si určitě počkejte.
1: Počasí.
0: No a pokud se teď brzy po ránu chystáte ven, tak počítejte s tím, že tam není úplně teplo. Například v Hošťálkové, kde meteorologové před chvílí při pravidelném měření naměřili úplně nejnižší hodnotu v našem Zlínském kraji, tak tam panuje teplota 5 stupňů Celsia. 6 stupňů potom mají třeba ve Velkých Karlovicích, ve Štítné nad Váří nebo ve Strání. Zlín hlásí 9 stupňů Celsia a nejvyšší hodnota, která byla před chvílí naměřena na některé z meteostanic, je hlášena konkrétně z meteostanice Maruška Hostýnské vrchy a to je 13 stupňů Celsia. Odpolední teploty ty budou podstatně vyšší, typické letní 25 až 28 stupňů Celsia. Deštníky bychom podle meteorologů dnes v našem regionu potřebovat neměli, protože má být po celý den skoro jasno nebo polojasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín tentokrát zavítá do světa terárií. 27. července bude naším hostem terarista Martin Rokos ze Zlína. Mluvit budeme o tom, co obnáší domácí chov hadů, ještěrů a dalších exotických zvířat. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Martinem Rokosem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a

0: inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zasažen.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Lidé v Otrokovicích dnes mohou vidět desítky historických aut. Jedná se o první ročník srazu veteránů s názvem Jízda Valašském Slováckém Hanou. Největší atrakcí bude automobil z roku 1922 stejného typu, jaký se objevil ve známém televizním seriálu Četnické humoresky. Srazu se účastní posádky z Česka, ze Slovenska a Švýcarska. Kolona vyjede na cestu z Otrokovic přes Kroměříž a Velehrad v 9 hodin a zakončí svou jízdu v 17 hodin znovu v Otrokovicích. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spustilo nový program pro rodiny s dětmi. Jmenuje se Se zvířátky dědinou a děti při něm poznávají hospodářská zvířata, která se dříve chovala na každém valašském stavení. Během komentovaných procházek si je můžou i nakrmit. Domácím zápasem s Baníkem Ostrava zahájí fotbalisté Zlína novou prvoligovou sezonu. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Ostravané se v minulé sezóně zachránili v nejvyšší soutěži až díky úspěšné baráži. Přístav polské Gdyni může nově odbavovat největší lodě na světě. Do přístavu včera připlula největší kontejnerová loď v jeho 100 let dlouhé historii. MSC Venice má 399 metrů na délku, 54 metrů na šířku a vejde se na ní skoro 19 000 kontejnerů. Z Polska odpluje v pondělí do litevské Klaipedy a bude přes Belgii, Francii a Velkou Británii pokračovat do Asie. Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne se může na východě kraje přidat i drobná oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 6 až 13 stupni, nejvyšší budou 25 až 28 stupňů. Vítr bude mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: My vás za chvíli v našem vysílání pozveme na Velkou Javořinu, ale pozor, nebude to pozvánka na turistický výšlap. No a teď nám Víťa Vávra prozradí, jak svět přichází o básníky.

0: Češi a Slováci si byli vždycky blízko a nic na tom nezměnilo ani rozdělení obou republik. Důkazem může být i akce, která má už téměř 180letou historii. Setkání obou národů na Velké Javořině v Bílých Karpatech se uskuteční o tomto víkendu. Moderátorka Silvie Pospíšilová si o připravované akci povídala s jedním z organizátorů, starostou slovenské obce Lubina, Martinem Beňatinským.
1: Sobota sa už tradične nesie znamenie takého neformálneho priateľského stretnutia, turisticko-cyklistického podujatia, ktoré je voľné. Je to o tom, že ten, ktorý má chuť, silu a aj odvahu sa pustiť hore na Javorinu na bicykli a prísť si vychutnať tú scenériu a tú famóznu náladu tam, tak môže kedykoľvek z ktoréhokoľvek smeru, či už z Moravy alebo zo Slovenska, prísť a dostane za to aj malú odmenu.
2: Řekněte, musí sa zájemci na tento cyklový jezd niekde prihlásiť nebo proste jen dorazí na místo srazu?
1: Nie, je to nikde striktne dané, ani nikde za tie roky, čo sa poriada, niečo také zaužívané. Nemusí sa nikde hlásiť, stačí, že príde na bicykli alebo pešo.
2: Kdy začne nedelný program?
1: Začína tradične o nejakej 9. hodine pri pamätníku vzájomnosti, ktorý kedysi v roku 1990 deň prvých slobodných volieb otvoril jeho autor Otmar Oliva a začne takou malou spomienkou akciou, že na tomto mieste sa stretávali Češi, Slováci, Moravania od roku 1848, to je ten spomínaný rok, kedy táto tradícia začala.
2: Řekněte, slavnosti zahájí mužský zbor z Velké nad Veličkou a zpěv starostu. Takže budete zpívat i vy. Pojďte nám to trochu přiblížit. Jak dlouho jste nacvičovali?
1: Tak nenacvičovali jsme vůbec. Je to pesnička, kterou pozná snad každý Slovák z Pomedzi a Moravák z Pomedzi. A je to, když jsme přecházeli z Uher do Moravy, takže ty slova, tu muziku, ty tóny pozná každý. Takže je to naša taká neoficiálna hymna, kterou zpíváme už velmi veľa rokov.
2: Co dalšího nabídne neděle na Velké Javořině?
1: Nedela ponúkne jeden kultúrny program na veľkom pódiu nad chatou, ako dýchovú hudbu Dolnevčanku, potom dýchovú hudbu Žadoviaci s Olinkou Baričičovou a kamarátmi, folklórny súbor Radošov zo Slovenska, Veronika Rabada, pravdepodobne poznáte aj u vás v Čechách a na Morave, Robert Křesťana, Druhá tráva, samozrejme potom prichádzate aj cymbalovka zo strany Strýci.
2: Takže napříč žánry. Poďme k tým technickým věcem. Mladší ročníky si na kopec prostě vyšlápnou. Ale co ti, kterým už zdraví až tak neslouží? I na ty jste mysleli?
1: Ano, samozřejmě. Jednotlivé města obce si zabezpečují dopravu sami autobusmi, ale většinou teda přicházejí lidé autami a máme zabezpečené parkovisko na lúke popri ceste a určite naši organizátori, skauti a hasiči vás navigujú do blízkosti celého toho diania.
2: Tak poďme ešte na záver jednou zopakovať, kdy a kde sa uskuteční víkendová akce na Veľké Javořině.
1: 25. to je už ten známy cykloturistický výstup na Veľkú Javorinu, 26. 7. to je nedeľa, sa uskutoční od 9. hodiny ten 178. ročník stretnutia, pochopenia ideje o tom, že národy si môžu nažívať spokojnosti v radosti vedľa seba. A dokonca si môžu spolu aj zaspievať a predviesť to, čo ich spája, teda história, ale aj terajšia novodoba kultúra, novodobé zvyky a vzťahy a nepriateľstvo.
0: Takže pokud ešte nemáte na víkend program, dnešní pozvánka by mohla být pro vás tipem na pěkně strávený čas. Co tě znamená?

0: Karel Gott zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už máme 2,5 minuty po 6:15.
1: Počasí.
0: Pokud jste si na dnešek naplánovali nějaké venkovní aktivity, tak směle do toho, milí posluchači, pršet by v našem regionu nemělo, má být totiž po celý den skoro jasno nebo polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty.
3: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Letí to letí, už je to více než 7 let, co odešel do uměleckého nebe brněnský herec Jiří Pecha. V našem vysílání na něho teď zavzpomíná Bolek Polívka.
1: Jirka Pecha vystoupil v manéži a seděl v první řadě. Říkal, Jirko, ukaž to. A on, ne. Jirko, no tak to ukáž. Jirka říkal, ne. A po čtvrtě, když jsem mu vyzval, už byl závěr, to představí, Jirka vstal, měl v kapsách takové ty kávové lžičky, ty si dal takhle do očí, takhle se ukázal lidem a zase si sedl. Já říkám, no nic moc, no ale kamarád potřeboval peníze, tak jsem ho nechal vystoupit.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rožnovský skanzen dnes hostí festival Romská píseň. Výstava ve Slováckém muzeu ukáže práci i osobní život kostýmní výtvarnice Ester Krumbachové. Vodní slalomářka Kneblová vyhrála mistrovství světa. Kratochvíl získal bronz. Dnes bude v regionu slunečno s letními teplotami až 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radoštěm dnes hostí mezinárodní hudební festival Romská píseň. V areálu dřevěného městečka nabídne přehlídku romské hudby, tance a kultury. Dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Mezinárodní hudební festival Romská píseň se bude konat 32. rokem. V areálu dřevěného městečka nabídne vystoupení romských hudebních a tanečních souborů z Česka, Slovenska i Maďarska.
1: Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes zahájí výstavu věnovanou Ester Krumbachové. Její významnou část tvoří velkoformátové fotografie, na kterých kostýmní výtvarníci, scénáristku a režisérku zachytila přední česká fotografka Libuše Jarcoviáková. Podrobnosti přidává kurátorka výstavy Petra Baroňová.
4: Ta kolekce je doplněna také autorskými díly Ester, zejména tedy výtvarným uměním. Je tam nahlédnutí do její obrazové tvorby, ale také do tvorby amuletů a šperku, kterým se věnovala a které zejména rozdávala svým přátelům. Ty jsou tam vystaveny také a to vše je doplněno také o návrhy jejich kostýmů nebo také scénografii.
1: Vernisáž začíná v 17 hodin. Výstava je součástí letní filmové školy, která uvede několik filmů, na nich se Ester Krumbachová podílela. Tři čtvrtiny absolventů terapii pro řidiče už neopakují závažné přestupky. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. Řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat 5 povinných terapií.
2: Sport.
1: Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. Loni se přitom v kanoji vůbec nekvalifikovala do národního týmu. Životní úspěch slaví na šampionátu v Oklahomě, kde přitom na úvod neuspěla v kvalifikaci kajak krosu.
5: Ten cross tady hodně bylo zemena tady, protože jsem si tady věřila na jiný výsledek, takže to mě docela položilo, ale jsem ráda, že díky trenérovi a všem lidem jsem to dokázala hodit za hlavu a jsem vděčná za to, že jsem úplně to nevzdala po tom, co se mi všechno dělo za poslední tu sezónu, takže jsem hrozně ráda, že se mi povedlo se vrátit.
1: Mezi muži získal bronz 21-letý Lukáš Kratochvíl, který na šampionátu mezi dospělými debutoval.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne se může na východě kraje přidat i drobná oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 6 až 13 stupni. Nejvyšší naměříme 25 až 28 stupňů a vítr bude mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jak jste slyšeli ve zprávách, ranní teploty v našem regionu místy klesají až na 6 stupňů Celsia. Mohlo by se zdát, že léto nám končí, ale nenechte se mýlit. Podle předběžné předpovědi by se měly vrátit tropy v druhé polovině příštího týdne, by totiž teploty měly v Česku stoupat až téměř ke 40 stupňům Celsia. My se podrobně budeme bavit o počasí, o tom v našem regionu v následující půl hodině, protože budeme jako obyvatelé obvykle telefonovat do Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Český rozhlas Zlín.

0: quem me lasca o braço. Jak žil bych rád.
1: Po písni Pavla Bobka popřejeme třem dnešním oslavencům a také oslavenkyním. Začneme s zpěvačkou Evou Hurichovou, ta právě dnes oslaví své 75. narozeniny. Dále bude slavit také písničkář Pokáč, kterého si občas pouštíme také na našich vlnách. Ten oslaví 36. narozeniny. No a do třetice oslavovat bude také herečka a textařka Gabriela Osvaldová. Ta oslaví 73. narozeniny. Tak všem přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví. No a náhoda tomu chtěla, aby se v playlistu právě teď objevila píseň Láska je láska od Lucie Bílé, ke které text právě napsala Gabriela Osvaldová.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: ten holčičí je jakože lepší v tom, že máme soukromí svoje a tak.
1: Takže bez kluku je to asi lepší, když platete tady různé náramky, nebo co ještě všechno vyrábíte? Ty máš tady teďka takovou modrou bavlnku, máš to připnuté k sukni.
2: Dneska jsme ještě batikovali, dělali jsme si i nějaké obálky na vzkazy a takové věci.
1: Já se od holčku, který sedí pod střížkou v chatce, přesunuju k dalším děvčatům. Ty sedí blíže ke stanům.
3: Tady bydlíme vlastně, my udržujeme se tady k pořádky.
1: No to je neuvěřitelné, jako byste tady měli uklidovou službu. Tady bydlíš ty, Sofy, tak co? Tady je to trošku horší.
0: A jak když přijdu, tak nemám čas moc, my totiž máme takové akce a já nepřicházím moc brzo, já vždycky pozdějc, tak to moc nestíhám, ale snažím se také uklidit, když mám ten čas.
1: Máte tady na táboře tři družstva a to vaše se jmenuje Telata. Vicky mi ukazuje vlajku, je na ní opravdu 6 látek. A nápis Telata.
3: Jako mně se líbí, akorát jsme tam ještě dodali dva vedoucí. Jako my jsme se to aj snažili krásně udělat, nejvíc nám trval ten nadpis.
1: Tady ještě vidíme jednu vlajku u potoka. Tak to je tady, srdíčko velké. No opravdu to tady vypadá jako na holčičím táboře. Každá holka má taky svůj deník, tak pojďte za mnou, pojďte mi to ukázat. Vicky, co to je?
3: Protože já jsem tam napsala jenom takový článek o holčičím táboře a ještě musím napsat první den a druhý den.
1: Ten deník úplně přesně odkryje, jak to vůbec na takovém holčičím táboře vypadá, že jo?
3: Tož jako hezky. Ale spíše tady všude sama růžová, fialová.
1: Bude v těch barvách i ten denní?
3: Jo.
1: Co tam tak asi bude na těch prázdných listech?
0: Jakože já bych řekla, jaké jsme hráli hry, jak, co se tady děje třeba.
1: Říká Sofie a já se z laviček na prostranství uprostřed velké louky dostávám do kuchyně.
4: Dobrý den.
1: Přestože tábor je stanový, jsme v lese na samotě, tak tady nejsou žádné ešosy, na stole jsou talíře.
2: Tady máme takovou hezkou kuchyň a máme tady normálně talířky a příbory.
1: Říká vedoucí Andrea Lidáková. Já jsem si teď prošla tábor, všude je pěkně uklizeno a ve stanech je pořádek.
2: Já bych řekla, že v těch stanech to vypadá hezky možná, protože tady ještě nejsme tak dlouho, abych řekla pravdu. A taky protože holky motivujeme, aby tam měly pořádek a máme i bodování. Ale neřekli jsme jim, kdy budeme, takže motivujeme k tomu, aby tam měly pořádek celý den, protože neví, kdy přijdeme se podívat.
1: Říká vedoucí holčičího tábora, který připravilo středisko volného času Domeček z Valašského Meziříčí ve Valašské Polance na Vsetínsku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová, Sneda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut. Dvůr usedlosti ve skanzenu Rochus poprvé naplnil dětský smích a ruch před 10 lety. Právě tehdy začal první ročník příměstského tábora u tetičky na dědině. V autentickém prostředí selské chalupy děti pečou, vaří, umývají nádobí v lavoru, hrají si s králíčky nebo s kozami. Sbírají kytičky, když přijde teta bylinkářka, nebo pracují s kladivem, to když jde kolem strýc kovář. Reportáž ze skanzenu Rochus v Uherském Hradišti Mařaticích si můžete poslechnout už v pondělí v 14:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

osy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, ozeď, ostrom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit, ukupit, přejet šéfovi.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A s nimi je tu Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Dnes na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat, Velké Javořině, tradiční cyklojízdou začínají slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Hlavní kulturní program pak bude na Velké Javořině v neděli od 9 do 16 hodin. Lidé si mohou přijít poslechnout moravskou i slovenskou dechovou hudbu a folklorní soubory. Dnes od 11 do 23 hodin se v Luhačovicích v ulici Nábřeží koná hudební gastrofestival. Akce nabídne občerstvení z 30 gastrostánků, koncerty i aktivity pro děti. Festival je součástí oslav 90. výročí udělení statutu města Luhačovicím. Živelné pohromy letos v prvním pololetí způsobily méně škod než před rokem. Pojišťovny hlásí meziroční pokles případů až o desítky procent. Třeba Generali Česká pojišťovna například eviduje asi třetinový pokles. Za prvních 6 měsíců řešila zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. Druholigoví fotbalisté Kroměříže vstoupili do sezony domácí remízou 0-0 s Táborskem. Asistent trenéra Petr Lipták mluvil po zápase o tom, že na obou týmech ještě byla znát nesehranost. Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností. Aktuální teploty jsou mezi 6 až 13 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 25 až 28 stupňů a vítr bude mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ještě jednou také ode mě dobré sobotní ráno a teď už píseň Láska má, se kterou přichází Václav Neckář. Příjemný poslech.

0: Jsme rádi, že jste si naladili Český rozhlas Zlín, milí posluchači. V dnešním ranním vysílání se mimo jiné spojíme také s kolegou Zdeňkem Junákem, a to z prostého důvodu. Zdeněk Junák totiž dnes bude svoje tradiční víkendové srdcovky vysílat živě, takže ho u toho můžete pozorovat, můžete ho u toho sledovat, a to v případě, že vyrazíte do Buchlovic na Uherskohradišťsku na slavnosti česneku. Zdeněk nám samozřejmě v telefonátu prozradí, co přímo na místě chystá, co bude jeho vysílání ze slavností česneku obnášet, a vy se více rozvíte v našem ranním vysílání 10 minut před 8:30. A ze Strání na Uherskobrodsku pochází Josef Nuzík, současný arcibiskup olomoucký, metropolita moravský. Narodil se 25. července roku 1966, což znamená, že právě dnes oslaví svoje 60. narozeniny. No a my i na toto téma budeme mluvit v našem vysílání 10 minut po 8:30. No a teď už si dáme další píseň pro sobotní ráno. Jmenuje se Podivný hry lidí a zpívat nám ji bude Petr Spálený.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré sobotní ráno vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima, to praví jedna z četných pranostik, které se váží k dnešnímu datu. Dnes by to v našem regionu platit nemělo, protože podle předpovědi meteorologů by měly odpolední teploty stoupat až na 28 stupňů Celsia, takže nějaká zima opravdu nehrozí. Zima se dostavila spíše po ránu, protože dnes po ránu padaly teplotní rekordy, na některých místech klesaly hodnoty až k 5 stupňům. Co se týká oblohy, tak ta bude v průběhu dnešního dne ve Zlínském kraji skoro jasná nebo polojasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Ložek.

0: Radek Pastrňák společně s kapelou Buty nás bavili písní František ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Díval jsem se na webové stránky této ostravské skupiny, jestli pak bude koncertovat také v našem regionu v brzké době, a pokud byste chtěli vidět a slyšet Buty naživo, tak máte šanci konkrétně 8. srpna v Holešově na místním zámeckém nádvoří. My pro vás jako obvykle i dnes po ránu na našich vlnách máme zajímavý tip, no a ten tip vede mimo jiné přes rozhlednu. Schválně, jestli uhodnete, o kterou rozhlednu se jedná, já vám napovím, že ta rozhledna se nachází ve výšce 651 metrů nad mořem. Má tvar kovové spirály, kterou doplňuje kamenný sokl. Uvnitř je potom točité schodiště. Výška té rozhledny je 37 metrů. Vyhlídková plošina, krytá střechou, se nachází ve výšce 35 metrů. Stavba trvala 8 měsíců a otevřená ta rozhledna byla konkrétně v listopadu roku 2009. No a snad bych mohl ještě doplnit, že autorem návrhu této rozhledny je zlínský architekt Ivan Bergman. Tak řada z vás už asi tuší, že mluvím o rozhledně Vartovna. V turistických toulkách naším zlínským krajem se totiž dnes společně se Zdeňkem Urbanovským vydáme na trasu Prlov Vartovna Jasená. S inspirací k putování Vizovickými vrchy ho u mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu Zlín uvítal kolega moderátor Pavel Vacek.
1: Vizovické vrchy nabízejí nespočet turistických tras a zajímavých míst. Při dnešním typu na výlet nás o tom opět hodlá přesvědčit Zdeněk Urbanovský. Buď vítán, Zdeňku.
2: Zdravím vás všechny.
1: Tak jakou inspiraci dnes nabízíš?
2: Dneska bychom mohli vyrazit na zhruba 10 km dlouhý výlet z obce Prlov. Půjdeme přes Vartovnu a Sirákov do Jasené. Vartovna, to je ikonická 37 metrů vysoká rozhledna ve tvaru kovového válce, která stojí od roku 2009 na stejnojmenném kopci v nadmořské výšce 651 metr. Jak název toho vrchu napovídá, bylo to v minulosti místo, kde hlídkovali neboli vartovali portáši, tedy strážci hranic. A my ten výlet stylově zakončíme v jedné z nejcennějších staveb Valašska v nově rekonstruovaném Mikuláštíkově fojství v Jasené. To mimo jiné patřilo dříve veliteli zdejších portášů.
1: Takže nás čeká výlet do přírody s výhledem do krajiny a ještě kus historie Valašska.
2: Přesně tak. A k dopravě do výchozího bodu i k návratu z výletu potom využijeme linkových autobusů. Tím výchozím bodem bude autobusová zastávka Prlov obec a odtud se vydejte po žlutém značení k obecnímu úřadu v Prlově. Najdete zde památník obětem prlovské tragédie, kdy v dubnu 1945 zde přišlo o život 23 občanů a část obce, podobně jako ploština, byla vypálena. A od obecního úřadu potom můžete zvolit dvě trasy. Pokud máte orientační smysl, pokračujte po trase naučné stezky, která se jmenuje Stezka Prlovským lesem. Vystoupáte kolem kaple svatého Huberta na hřeben pod vrchem Lány a zde se napojíte na zeleně značenou turistickou trasu, která vede na Vartovnu. Pokud značení naučných stezek příliš nevěříte, běžte po žlutě značené turistické stezce na rozcestí pod Širokou a odtud potom vystoupejte po modré na Vartovnu. Na Vartovně si užijte skvostné výhledy do krajiny a vydejte se potom po žluté do sedla Sirákov. Zde kromě možnosti občerstvení naleznete autobusovou zastávku a pěkný výlet do krajiny, ale ze Sirákova raději běžte přímo k fojství k Jasené po modře značené turistické trase, prohlédněte si národní kulturní památku a po prohlídce sejděte pár desítek metrů k autobusové zastávce pro návrat domů.
1: Výprava z Prlova přes Vartovnu do Jasené nabízí opravdu pestrý výlet, který po jeho absolvování dokážete popsat jediným slovem – nádhera. Za trošku detailnější popis děkuji Zdeňku Urbanovskému. Měj se hezky a těším se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín opět brzy na další turistickou inspiraci.
2: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Návštěvníci letní filmové školy zjistí aktuální obsazenost sálů v aplikaci nebo na webu v denním programu. Na Trubiskách u Valašské Polanky trávili prázdniny účastnice dívčího tábora Domečku z Valašského Meziříčí. Dnes bude v regionu jasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti mají nově přehled o obsazenosti sálů. Festival sice nedisponuje rezervačním systémem, organizátoři ale budou aktuální informace přidávat do aplikace a do denního programu na webu. Pokračuje mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
5: Snažili jsme se vyjít návštěvníkům vstříc, tak aby věděli, jaká je dostupnost sálů v daný moment, takže to bude pro diváky taky příjemné, že mrknou do aplikace nebo do denního programu a uvidí v daný moment, kdy začínají projekce a zjistí, jaká je v jakém sále aktuální zaplněnost.
3: Ve Zlínském kraji je v plném proudu letní táborová sezona. Více než 30 táborů připravilo na letošní prázdniny středisko volného času Domeček ve Valašském Meziříčí. Část turnusu pořádá na oblíbené táborové základně Trubiska u Valašské Polanky. Prázdniny tam trávili i účastnice dívčího tábora.
6: Holky batikují trička, pletou náramky a píšou si deníky. V čem je tábor oproti těm smíšeným jiný, popisuje Sofie.
7: Ten holčičí je jakože lepší v tom, že máme soukromí svoje a tak.
6: Tábor je stanový, ale místo ešusů mají holky v kuchyni talíře. Pořádek ve stanech jim boduje vedoucí Andrea Lidáková.
8: Holky motivujeme, aby tam měli pořádek a máme i bodování, ale neřekli jsme jim, kdy budeme, takže motivujeme k tomu, aby tam měli pořádek celý den, protože neví, kdy přijdem se podívat.
6: Na táboře Trubiska pobyla děvčata bezmála týden. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: Lety do Španělska a Francie kvůli tamním požárům Češi většinou neruší. Zhodli se na tom prodejci letenek. Ani portál Letuška nebo vyhledávač letenek Kivi.cz nehlásí výraznější pokles zájmu. Za Letci.cz prodal na letošní léto do zasažených destinací 5000 letenek.
4: Sport.
3: Domácím zápasem s Baníkem Ostrava zahájí fotbalisté Zlína novou prvoligovou sezonu. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Ostravané se v minulé sezóně zachránili v nejvyšší soutěži až díky úspěšné baráži. Podle zlínského trenéra Bronislava Červenky to ale na start nového ročníku už nemá vliv.
9: První kolo jsou specifické, není to jenom první kolo, jsou to první 3-4 kola, když se tam zžívají ty týmy, mají nové hráče. Baník taky udělal několik posil, mají tam svůj už tým, který už se nějakým způsobem konsolidoval. Doufám, že pro fanouška zajímavý boj a pro nás úspěšný vstup do sezony.
4: Počasí.
3: Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností. Aktuální teploty jsou mezi 6 až 13 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 25 až 28 stupňů a vítr bude mírný.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Zelenou vlnu nabízíme i dnes po ránu v našem vysílání každou půl hodinu, takže pokud jezdíte autem nebo se chystáte za volant, tak se rozhodně vyplatí poslouchat naše vysílání, abyste byli v obraze. Pokud se budete pohybovat vaším vozem dnes po našem regionu, tak možná někde natrefíte na silnici i na trabanta. Mluvím o tom proto, že přesně před 36 lety skončila definitivně výroba tohoto legendárního východoněmeckého vozítka. Možná si také pamatujete, jak se mu posměšně říkalo například rozzuřený vysavač nebo pryskyřičník pádivý. No, já se nesměju, my jsme také vlastnili Trabanta a vzpomínám si, že když ho náš otec prodával, tak se s ním těžko loučil. My se neloučíme, my pokračujeme dále, teď s Michalem Davidem a písní Pár přátel.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 25. července, prázdniny budou za chvíli ve své polovině. Možná, že i vy přemýšlíte, jak vaše ratolesti v té druhé polovině prázdnin zabavit. No, máme pro vás třeba právě teď zajímavý tip. Můžete je vzít na program pro rodiny s dětmi, který byl zahájen ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Ten program se jmenuje Se zvířátky dědinou a děti při něm poznávají hospodářská zvířata, která se dříve chovala u každého valašského stavení.
1: Co tak mohli Valaši chovat před těmi x desítkami let?
2: Kozy, krávy, husy, prasata, tak. Domácí zvířata celkově, dobytek.
1: Říká malá Oli z Hradce Králové, která teď je s bratrem, krmí kozu. To je kůzlátko ještě, že?
2: Ano.
1: Oli a její bratr čekají spolu s dalšími dětmi na začátek nového programu. Ten připravilo Valašské muzeum v přírodě pro děti, které dnes mají jen málo příležitostí potkat domácí zvířata. Na prohlídku s výkladem se těší i malý František. Viděli jste nějaká zvířátka tady v dědině?
3: Jo, husy.
1: Co ten osel? Toho jsi někdy slyšel nebo viděl?
3: Tady.
1: Tady jsi viděl poprvé osla?
3: Jo.
1: Po chvíli se ozývá zvonec a tetička vyráží se skupinou k Matochově usedlosti.
4: Takže už jsme tady. Takhle to mohlo vypadat vždycky nějaká chalupa, usedlost, kolem toho chlévy, kurníky. Vydržte, tak já na ní klepnu.
1: Z Matochovy usedlosti vychází hospodyně Mirka.
5: Poprosím hospodyní.
4: Děkuju.
5: Ta se tady opravdu doopravdy stará o ty zvířátka. Mohla byste prosím nám vytáhnout našeho králíka?
4: Jo.
1: Hospodyně teď vytahuje z králíkárny obrovského králíka. Kolik má kilo?
6: No, takové 2-3.
2: Ten je krásný.
7: Ten
2: je hebučkej.
1: Děti teď šahají do košíku, nabírají jablíčka a mrkev a krmí asi 3letého králíka. Které to zvíře tady potřebuje vůbec největší péči?
7: Vždycky kráva. Kráva živila jako celou rodinu, jako, nebo taky koza. Jako králici samozřejmě to lítalo všude kolem, že jako, a většinou to být i strakáči. Jako.
1: Vysvětluje hospodář Josef Ulrich a my se s tetičkou přesunujeme do chléva.
5: Podíváme se na naši kravičku červinku. Je to původní plemeno, které se tady právě chovalo na Valašsku. Tady ve chlévě odpočívá.
6: Tady do jeslí se dává seno, jako. Do kurice dává právě ten obísek a tady má na paječku.
1: Vidíte, jste svědkem toho, jak se kráva vyprázdňuje.
6: Takže to se jí musí jako vždycky vykydat, jako ráno a večer se kydá, jde na pastvu a tam se pase. Jako.
1: No jak je to pro vás náročné vůbec pro chovatelku takto se starat o zvířata?
6: Docela ano.
1: Vy se docela projdete při té péči o ta zvířata?
6: Ano, na fojství jako je hospodářství, pak na živém a pak u koní a ještě ovce. A
5: tak si dáte něco na osla, jako sebu.
7: To mrkvičku.
3: Já šablíčku mu dám.
5: Naposledy prosím zazvon.
1: Návštěvníci se loučí s hospodyní, která zvířata Valašského muzea v přírodě představí návštěvníkům letos ještě několikrát. Její program se jmenuje Se zvířátky dědinou. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
8: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Zlínský rodák Babi Daněk dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně ve 7:45.
1: Počasí.
0: Dnes po ránu padaly v našem regionu teplotní rekordy, teploty místy klesaly až k 5 stupňům, teď už směřují pomalu nahoru. Ty nejnižší, které jsou aktuálně hlášeny z Českého hydrometeorologického ústavu, tak ty činí 7 stupňů Celsia a to je hodnota, kterou meteorologové před chvílí naměřili na dvou místech ve Zlínském kraji, a to ve Štítné nad Vláří a ve Vsetíně. Nejvyšší teplota 14 stupňů, tak ta je aktuálně hlášená z meteostanice Maruška Hostýnské vrchy. Nejvyšší odpolední teploty, tak ty budou podstatně vyšší než ty, o kterých jsem teď hovořil, protože ty maximální odpolední by dnes měly stoupat v našem regionu na 25 až 28 stupňů Celsia. Pršet by nemělo, má být v průběhu dnešního dne většinou skoro jasno nebo polojasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje, a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Po písni v podání Dariny Rollinsové budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín hovořit o vzácných písemnostech.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
0: Archiválie se nepočítají na stránky, ale na kilometry. Státní okresní archiv ve Zlíně se stará o dokumenty, které mají obrovskou historickou hodnotu. Do zámku ve Zlíně Klečůvce, kde archiv sídlí, se vydala redaktorka Silvie Pospíšilová. S ředitelem instituce Davidem Valůškem se povídala o současnosti archivu i o tom, jak vznikl.
2: Měl takovou složitější minulost. První archivář Jaroslav Očenášek měl pouze kancelář v tehdejší budově okresního národního výboru ve Zlíně a neměli depozitáře.
3: Vysvětluje ředitel státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek. Organizace vznikla v roce 1950 a spadala pod Brněnský moravský zemský archiv.
2: Byl založený 18. června roku 1839 a důvodem bylo zadání shromažďovat prameny k dějinám Moravy.
3: Přenesme se ale zpět do počátku fungování Zlínského archivu v druhé polovině 20. století. Tam sice shromažďovali písemnosti, ty ale většinou zůstaly ležet u institucí, ve kterých vznikly.
2: Postupně se podařilo získat první depozitáře v bývalé škole ve Štípě a pak důležitým mezníkem byl rok 1966, kdy získává archiv prostory na Klečůvce.
3: Pečuje o dokumenty více než 70 obcí okresu Zlín.
2: Já říkám, že archiv je vlastně taková velká databanka informační, ve které jsou uložené informace o historii daného regionu.
3: Ukládají tam důležité dokumenty obecních a městských úřadů, škol nebo soudů. O kolik svazků se v Klečůvce starají? Pokračuje ředitel.
2: My archiváři měříme na takzvané běžné metry. Máme tady dokumenty uložené v kartonech, regály většinou máme na 1 metr dimenzované a v našem archivu je uloženo téměř 6 kilometrů archiválí.
3: Zámecké stěny v Klečůvce ukrývají spoustu vzácností.
2: Nejstarší písemnost, která je u nás uložená, je listina z roku 1356. Je to listina, kterou moravský markrabě založil Valašské Klobouky. Takže pro Klobučany je tohle ta nejdůležitější věc, která je u nás uložená.
3: Pro Zlínské to ale může být podle Davida Valuška zase něco jiného.
2: Například tady máme uloženou takzvanou zakládací listinu firmy Baťa. Není to přímo zakládací listina, to byl živnostenský list, který si odnesl Antonín Baťa, starší bratr Tomášův, když požádal o zřízení živnosti. Ale co se nám dochovalo, je ta žádost, kterou v roce 1894 odeslal na okresní hejtmanství do Uherského Hradiště. A na té žádosti je připsáno, že si vyzvedl živnostenský list. Je to vlastně klíčový dokument pro vznik firmy Baťa, což znamená klíčový dokument pro vznik Zlína, tak jak ho známe dnes.
3: Archiv neslouží jen historikům a badatelům. Využívají ho také lidé, kteří chtějí sestavit svůj rodokmen nebo třeba pátrají po kolaudačních rozhodnutích od starých nemovitostí. I archivu se zásadně dotkla digitalizace.
2: Vybíráme věci, které jsou badatelsky hodně využívané, chráníme ty originály historické, které se pak už nepředkládají a občanům takto zdigitalizované archiválie můžeme zpřístupnit online.
3: David Valůšek svoji práci miluje.
2: Tak je to moje, řekl bych, celoživotní poslání. Je to práce, která mi dává hluboký smysl. Právě proto, že jsme správci paměti tohoto regionu.
3: Z Klečůvky Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Další matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Lidé v Otrokovicích dnes mohou vidět desítky historických aut. Jedná se o první ročník srazu veteránů s názvem Jízda Valašském Slováckém Hanou. Největší atrakcí bude automobil z roku 1922 stejného typu, jaký se objevil ve známém televizním seriálu Četnické humoresky. Kolona vyjede na cestu z Otrokovic přes Kroměříž a Velehrad v 9 hodin a zakončí svoji jízdu v 17 hodin znovu v Otrokovicích. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes za významný přínos filmu ocení Jiřího Lábuse. Herec převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni. Výroční cenu letos obdrží celkem 4 osobnosti. Vedle Lábuse například ještě herečka Anna Geislerová. Přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na pražský Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Technici testují nové prosklené vozy, které budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouleté rekonstrukci znovu vrátí v září. Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí se zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně na jihozápadě od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i víc než 50 domů. Podle francouzského ministra vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností. Aktuální teploty jsou mezi 7 až 14 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 25 až 28 stupňů a vítr bude mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dnes je v kalendáři napsáno mužské jméno, které je v poslední době u nás v Česku úplně nejoblíbenější a nejvíce se dává novorozencům. Je to jméno Jakub, takže my přejeme Jakubům pořádnou oslavu jejich svátku. Mimochodem, pokud vás zajímá, které dívčí jméno je nejoblíbenější, tak je to jméno Viktorie, které se v minulém roce nejvíce dávalo v porodnicích. Mám kamaráda, ten taky má dceru Viktorii, tak jsem mu říkal, že je to takové docela neobvyklé jméno. On argumentoval tím, že dal dceři jméno podle svého oblíbeného fotbalového klubu. No a když to slyšel jiný kamarád, který tam u toho byl, tak ten říkal, no tak to až se mi narodí dcera, tak asi dostane jméno Slávka. My jedeme dále, Jakubové, pořádně oslavte svůj svátek a speciálně pro vás teď budou hrát a zpívat Rangers.

0: Pokud uvažujete, milí posluchači, jak si užijete víkend nebo víkendové dny, tak jednou z možností je vyrazit na letní filmovou školu, která se v těchto dnech koná už tradičně v samotném srdci Slovácka v Uherském Hradišti. Kromě filmových projekcí, které se uskuteční postupně na různých místech ve městě, se můžete těšit na večerní cymbal stage ve Smetanových sadech. Dnes tam zahraje a zaspívá cymbálová muzika Mladí burčáci a to od 19 hodin. A nebude chybět ani letní kino. Na Masarykově náměstí promítnou ve 22 hodin film Čtyři matky a po něm snímek drama. Ve Smetanových sadech letní kino začíná ve 21 hodin 30 minut filmem Kdyby tisíc klarinetů. Po něm bude na řadě snímek Vražda inženýra Čerta. A my vám každý den přinášíme rozhlasovou minutu z filmovky s Jožkou Kubáníkem. Tu dnešní uslyšíte v našem vysílání zhruba za hodinu, tak si ji nenechejte ujít. Luhačovice si letos připomínají významné jubileum 90 let od udělení statutu města. Hlavní oslavy se uskuteční dnes na ulici Nábřeží, kde se od 11 do 23 hodin bude konat premiérový hudební gastrofestival. Návštěvníci se mohou těšit na přibližně 20 stánků s rozmanitými gastronomickými specialitami, inspirací pro domácí vaření i zajímavými recepty a tipy. Celodenní program doplní hudební vystoupení skupin Highland a Horizont. Vyvrcholením festivalu bude večerní koncert Evy Borešové s kapelou, který začne v 9:30. Druhé mezinárodní setkání heligonkářů na Soláni se uskuteční dnes ve Valašském Šenku u Valu na Soláni, začíná se ve 14 hodin a dnes oslaví dechová hudba Dolněmčanka 150 let své existence. Těšit se můžete na odpoledne plné špičkové hudby v doprovodu moderátora Jošky Šmukaře. Na pódiu vystoupí Moravská dvanáctka, swingový Fanny Fellows a legendární mistříňanka, která návštěvníky roztančí při závěrečné taneční zábavě. Výroční program ve venkovním areálu u myslivecké chaty v Dolním Němčí na Uherskobrodsku začíná v 15 hodin.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dobré ráno vám všem, kteří jste si po ránu naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už máme minutu po 7:45.
1: Počasí.
0: Jedna z pranostik pro dnešní den říká, jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce. No, svatý Jakub bude teplý, co se týká počasí v našem regionu, protože teploty vystoupí až na 28 stupňů Celsia. No, takže co se týká Vánoc, tak to bychom se zřejmě měli na co těšit. Uvidíme. V každém případě, co se týká dnešní oblohy, tak ta by měla být v našem regionu skoro jasná nebo polojasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Na pohovku Jožky Kubáníka v sobotu od 17. usedne herečka Klára Vojtková, která vám prozradí, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii, i to, jak byla zamilovaná do svého profesora herectví Borise Reznera. A v neděli se od 11. těšte na herečku Chantal Poulain, která vám povypráví, co na její vztah s Bolkem Polívkou řekl její tatínek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.

0: Před 8 hodinou stihneme v našem vysílání ještě také sportovní téma. Minulý týden sledovali fotbaloví fanoušci medailové boje na mistrovství světa. Tento víkend už můžou sledovat start nového ročníku české nejvyšší soutěže. Zlínský kraj má v Šancelize opět dvojí zastoupení a my se teď zaměříme na to, co v úvodním kole čeká týmy z našeho regionu. Začneme Zlínem, který nastoupí jako první.
1: Fotbalisté Zlína přivítají v sobotu Baník Ostrava. Zápas začne v 17 hodin odpoledne. Ostravané působí jako těžkočitelný soupeř. Po záchraně v baráži opět vyměnili trenéra a Josefa Dvorníka nahradil Roman Skuhravý. Podle zlínského kouče Bronislava Červenky je ale v úvodu ročníku nečitelný každý tým.
2: Není to jenom první kolo, jsou to první 3-4 kola, kdy se tam zžívají ty týmy, mají nové hráče. Baník taky udělal několik posil, mají tam svůj už tým, který už se nějakým způsobem konsolidoval. Doufám, že pro fanouška zajímavý boj a pro nás úspěšný vstup do sezóny.
1: Motivací je pro Červenku i vzpomínka na jarní část minulé sezóny, ve které Zlín s Baníkem dvakrát prohrál. Jedno utkání přitom skončilo debaklem 2-6.
2: Ten závěr sezóny, kdy jsme s nimi hráli dva zápasy, tak nám nevyšel vůbec, takže teďka jde o to, chceme ukázat, že ten tým dokáže zdorovat i Baníku, který nám v těch minulých zápasech nedal úplně šanci, když to byly venkovní zápasy, tak to beru úplně kdyby stejně, jak když hrajeme doma.
1: V neděli se dostane do akce i Slovácko, které čeká papírově nejtěžší možný start sezóny. Nastoupí na hřišti mistrovské Slávie Praha. Trenér Slovácka Jan Jelínek v minulé sezóně vedl B tým Slávie a soupeře tedy velmi dobře zná, přesto je i pro něj těžké tým nachystat.
3: To jsou vždycky velké otazníky, protože i u nich je spousta změn v kádru, hráči byli na mistrovství světa, takže je to velká neznámá. Myslím si, že každý trenér teďka spíš do toho prvního kola vstupuje s velkým očekáváním.
1: V Edenu nastoupí Slovácko před prázdnými tribunami. Slávia totiž ještě odpikává trest za výtržnosti fanoušků v závěru minulého ročníku.
3: Samozřejmě fanoušci, že plný stadion, jsem to tam zažil, tak to je obrovská energie a ty hráče ženou hlavně v krizových situacích po nějakém gólu nebo po nějakém tlaku.
1: Věří Jelínek, že okolnosti můžou napomoct tomu, že Slovácko jasného favorita na úvod sezóny překvapí. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Luhačovicích se dnes koná hudební gastrofestival. Město slaví 90 let od udělení statusu města. Rožnovský skanzen dnes hostí festival Romská píseň. Ukrajina očekává další masivní útok. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečno. Na teploměru naměříme až 28 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Dnes od 11 do 23 hodiny se v Luhačovicích v ulici Nábřeží koná hudební gastrofestival. Akce nabídne občerstvení z 30 stánků, koncerty i aktivity pro děti. Festival je součástí oslav 90. výročí udělení statusu města Luhačovicím. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
5: Povýšení Luhačovic na město nebylo jen administrativním krokem, ale oceněním jejich mimořádného rozvoje a významu, který přesahoval hranice regionu. Luhačovice byly tehdy známé jako prosperující lázeňské středisko. Toto výročí nám připomíná bohatou historii města i práci generací, které se podílely na jeho rozvoji.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes hostí mezinárodní hudební festival Romská píseň. V areálu dřevěného městečka nabídne přehlídku romské hudby, tance a kultury, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Mezinárodní hudební festival Romská píseň se bude konat 32. rokem. V areálu dřevěného městečka nabídne vystoupení romských hudebních a tanečních souborů z Česka, Slovenska i Maďarska.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby byli lidé maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy.
7: My známe vid rozvitok.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že podle informací rozvědky a ukrajinských partnerů Rusko už připravilo rakety pro další masivní úder. Zelenský také kritizoval pořadatele výstavy bezpilotních technologií, kterou včera u Kyjeva zasáhly ruské rakety. Zahynulo přitom 10 lidí a 100 bylo zraněno. Zelenský důrazně připomněl, že ve válečných podmínkách a s takovým nepřítelem, jakým je Rusko, nelze pořádat žádné zbrojní výstavy s velkou účastí lidí a navíc v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve slalomu. Mezi muži slaví bronz Lukáš Kratochvíl. Ten přitom v 21 letech debituje mezi dospělými. Po životním závodě poděkoval otci Jiřímu, který jako mládežnický kouč vychoval desítky českých slalomářů a byl i jeho prvním trenérem. Na úspěchu Lukáše Kratochvíla má tak velký podíl.
9: Určitě největší. Bych řekl skoro. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že dostávám malou bezvýznamnou pochvalu, což samozřejmě jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
4: Počasí.
3: Dnes máme v regionu skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností. Aktuální teploty jsou mezi 6 až 13 stupni. Nejvyšší teploty naměříme 25 až 28 stupňů a vítr bude mírný.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už opět Tomáš Perutka a dobré ráno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: My vás za chvíli v našem vysílání vezmeme někam, kam velká část z vás vůbec nemá šanci se dostat, protože tam můžou jenom holky. No a teď už společně s Alenkou navštívíme Říši divů.
4: Český rozhlas Zlín.
11: Telegram s adresou Svět.

0: Někde v lese, ve stanech a bez jediného kluka tak vypadal tábor na Trubiskách u Valašské Polanky na Vsetínsku. Holky tam měly vlastní program i vlastní pravidla. Co všechno za ten týden stihli, to zjišťovala naše reportérka.
1: Ten holčičí je jakože lepší v tom, že máme soukromí svoje a tak.
2: Takže bez kluku je to asi lepší, když platete tady různé náramky, nebo co ještě všechno vyrábíte? Ty máš tady teďka takovou modrou bavlnku, máš to připnuté k sukni?
3: Dneska jsme ještě batikovali, dělali jsme si i nějaké obálky na vzkazy a takové věci.
2: Já se od holčku, který sedí pod střížkou v chatce, přesunuju k dalším děvčatům. Ty sedí blíže ke stanům.
4: Tady bydlíme vás. My udržujeme se tady k pořádky.
2: No to je neuvěřitelné, jako byste tady měli uklidovou službu. Tady bydlíš ty, Sofie, tak co? Tady je to trošku horší.
1: Já když přijdu, tak nemám čas moc. My totiž máme takové akce a já nepřicházím moc brzo. Já vždycky pozdějc, tak to moc nestíhám. Ale snažím se také uklidit, když mám ten čas.
2: Máte tady na táboře tři družstva a to vaše se jmenuje Telata. Vicky mi ukazuje vlajku, je na ní opravdu 6 látek. A nápis Telata.
4: Jako mě se líbí, akorát jsme tam ještě dodali dva vedoucí. Jako my jsme se to aj snažili krásně udělat, nejvíc nám trval ten nadpis.
2: Tady ještě vidíme jednu vlajku u potoka, tak to je tady, srdíčko velké. No opravdu to tady vypadá jako na holčičím táboře. Každá holka má taky svůj deník, tak pojďte za mnou, pojďte mi to ukázat. Vicky, co to je?
4: Tož já jsem tam napsala jenom takový článek o holčičím táboře a ještě musím napsat první den a druhý den.
2: Ten deník úplně přesně odkryje, jak to vůbec na takovém holčičím táboře vypadá, že jo?
4: Tož jako hezky, ale spíše tady všude sama růžová, fialová.
2: Bude v těch barvách i ten deník?
4: Jo.
2: Co tam tak asi bude na těch prázdných listech?
1: Jako, že já bych řekla, jaké jsme hráli hry, jak, co se tady děje třeba.
2: Říká Sofie a já se z laviček na prostranství uprostřed velké louky dostávám do kuchyně. Dobrý den. Přestože tábor je stanový, jsme v lese na samotě, tak tady nejsou žádné ešosy, na stole jsou talíře.
3: Tady máme takovou hezkou kuchyň a máme tady normálně talířky a příbory.
2: Říká vedoucí Andrea Lidáková. Já jsem si teď prošla tábor, všude je pěkně uklizeno a ve stanech je pořádek.
3: Já bych řekla, že v těch stanech to vypadá hezky možná, protože tady ještě nejsme tak dlouho, abych řekla pravdu. A taky protože holky motivujeme, aby tam měli pořádek a máme i bodování. Ale neřekli jsme jim, kdy budeme, takže motivem k tomu, aby tam měli pořádek celý den, protože neví, kdy přijdeme se podívat.
2: Říká vedoucí holčičího tábora, který připlavilo středisko volného času Domeček z Valašského Meziříčí ve Valašské Polance na Vsetínsku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
5: Jsem

0: zněla píseň s názvem Kutil na vlách Českého rozhlasu Zlín. Kutilové dnes můžou směle kutit třeba i venku, protože pršet by v našem regionu podle předpovědi nemělo. Více a podrobně o tom budeme mluvit právě v tuto chvíli.
1: Počasí.

0: Ešte jasno alebo skoro jasno, minimá 16 až 13, v údoliach pri bezvetrí lokálne okolo 11 stupňov Celzia. No a zajtra zo začiatku môže byť i jasná obloha, ale v priebehu do poludnia začne oblačnosť pribúdať. Následne by malo byť polojasno až oblačno, chvíľkami i zamračené. No a čo sa týka tých zrážok, tak neskôr popoludní a večer sa môžu objaviť lokálne prehánky, prípadne i búrky. Viac by ich malo byť neskôr večer a potom v noci na pondelok, ale skôr len také lokálne, takže na mnohých miestach ešte sa žiadne zrážky nevyskytnú. Maximá 27 až 30 stupňov Celzia, takže ešte o niečo teplejšie než dnes a vietor behom dňa väčšinou mierny južných smerov, ktorý sa potom postupne začne meniť na západný a v okolí tých prípadných prehánok alebo búrok môže prechodne zosilovať.
1: Tak to nás čeká letní teploty. Zaregistroval jsem na internetu, že by se snad mělo ještě výrazně oteplit a že by měly dorazit i tropy. Potvrdíte mi to?
0: Potvrdím, ale ešte predtým nás čaká potom víkend jemné ochladenie v pondelok a v útorok a potom od stredy by sa malo výrazne oteplovať smerom nejak do toho ďalšieho víkendu. Tam vychádza celkom veľmi vysoké teploty i okolo 35 stupňov, možno niekde aj na 35, takže to ešte samozrejme budeme upresňovať, ale to oteplenie v druhej časti budúceho týždňa tam celkom vychádza.
1: Podrobné informace o počasí měl pro nás pan Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za to.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
4: Ale Jeneuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín na našich vlnách. Se dnes můžete jako obvykle těšit také na srdcovky Zdeňka Junáka. Ovšem pozor, ty dnešní, tak ty budou vonět a možná i trochu chutnat česnekem. Vyrážejí totiž znovu na cesty a naše tradiční soutěž se tentokrát propojí se slavnostmi česneku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku. Já teď mám na telefonu přímo Zdeňka Junáka, který je na cestě do Buchlovic. Zdeňku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Tomi a Tomáši, zdravím vás a zdravím všechny posluchače.
0: Zdeňku, tak prozraďte, když se bavíme o slavnostech česneku, co vy a česnek, už se těšíte do Buchlovic, že si tam dáte nějakou dobrotu?
1: No jejda, zaprvé se těším na to a já si vždycky těším, když se srdcovkami vyrazíme na cesty. No a protože vařím a vařím ráno, tak kuchyň se bez česneku neobejde, bez česneku to nejde. Představte si tatarský biftek a když si tomu nedáte topinku pořádně naloženou česnekem, tedy namazanou, tak to nejde. Ale zase musím říci, že s česnekem opatrně, protože v té konzumaci myslím, protože já pořád ještě jsem v divadle v angažmá, a pohybují se mezi ženami a když se takhle večer před představením trošku tím česnekem nadopujete a pak hrajete nějakou roli, kde se moc pohybujete, tak on ten česnek, to je takový prevít a on potom z vás jde, jak se říká, s tím potem i těma pórama a ten odér potom není až tak moc příjemný, takže tak.
0: Napadá mi, že třeba takový první milovník možná takovéto pokrmy má v divadle i zakázaný. Nevím, jak to funguje, nepracoval jsem v divadle, takže netuším, ale když se někdo chystá na slavnosti česneku, tak si určitě něco s česnekem zkusí dát. Já předpokládám, že i úkoly, které jste připravili pro posluchače, budou dnes trošku česnekové.
1: No tak já už jsem dostal takový nástřel scénáře od editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šentýře, který připravuje tyhle ty scénáře do srdcovek, tak jsem na to nahlédl. Ano, ano, jsou tam a musím se smát, jsou velmi, velmi zajímavé a bych řekl, někdy jsou takový, je to takový ten mateník, jak se říká, takže já se těším.
0: Já jenom připomenu pro posluchače, že součástí česnekových slavností bude také mistrovství republiky v plivání česneku do dálky, ale vás, Zdeňku, se zeptám ještě na praktickou věc. Pokud někdo bude chtít vidět vysílání Českého rozhlasu Zlín naživo, tak kde konkrétně vás najde?
1: Ano, budeme rádi, když za námi přijedete, moji milí posluchači, a najdete nás v zámeckém areálu, poblíž schodů mezi horní a dolní zámeckou budovou. Nemůžete nás přehlédnout, protože máme takový výrazný zelený party stan s logem Českého rozhlasu, takže nemůžete nás přehlédnout. Přijďte, budeme se na vás těšit.
0: Tak to byl Zdeněk Junák, který je právě teď na cestě do Buchlovic. Soutěžní srdcovky z tamních slavností česneku začnou v našem vysílání krátce po 11. hodině. Zdeňku, šťastnou cestu, no a ať se vysílání v Buchlovicích vydaří podle vašich představ. Pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, Tome, mějte se moc hezky a taky hezké léto.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Dnes na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velké Javořině tradiční cyklojízdou začínají slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Hlavní kulturní program pak bude na Velké Javořině v neděli od 9 do 16 hodin. Lidé si mohou přijít poslechnout moravskou i slovenskou dechovou hudbu a folklorní soubory. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes v 17 hodin zahájí výstavu věnovanou Ester Krumbachové. Její významnou část tvoří velkoformátové fotografie, na kterých kostýmní výtvarníci, scénáristku a režisérku zachytila přední česká fotografka Libuše Jarcoviáková. Výstava je součástí letní filmové školy, která uvede několik filmů, na nich se Ester Krumbachová podílela. Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. Ve stejném období loňského roku jich bylo asi o 2,5 tisíce méně. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti a používání telefonu za volantem. Druholigoví fotbalisté Kroměříže vstoupili do sezony domácí remízou 0-0 s Táborskem. Asistent trenéra Petr Lipták mluvil po zápase o tom, že na obou týmech ještě byla znát nesehranost. Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 16 stupni. Nejvyšší naměříme 25 až 28. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ve zprávách jste mimo jiné slyšeli o tom, že spousta řidičů porušila předpisy a přišla o řidičský průkaz, tak jezděte tak, abyste se k ním nepřidali. Mimochodem, ve světě se třeba policie snaží omezit rychlost na silnicích i na dálnicích tím, že se nainstaluje vedle té silnice nebo vedle té dálnice atrapa policejního hlídkového vozu. Prý to funguje, řidiči, když to vidí, tak skutečně zpomalují. No tak mě osobně se přiznám, stačí, když se občas u nás v republice někde u silnice vyskytne maketa dopravního policisty, to se po každé leknu, tedy až na případy, že je nějaké to místo tak profláknuté, že už všichni ví, že tam ta maketa dlouhodobě stojí. Ovšem, v takovém případě, když se na takové profláknuté místo, místo té makety, postaví překvapivě reálný policista, tak to je zase pro některé řidiče skoro na infarkt. My vám dnes přejeme pohodový, klidný den, teď třeba se skupinou Radikerkan.
3: Zítra má

0: písni v podání Báry Basikové bude v našem vysílání řeč o jednom dnešním oslavenci, a to významném oslavenci, protože právě dnes bude slavit kulatiny. Arcibiskup olomoucký monsignor Josef Nuzík pochází z našeho kraje, konkrétně ze Strání na Uherskobrodsku, kde vyrůstal v rodině se 4 bratry a 6 sestrami. Víra ho po maturitě a práci soustružníka zavedla do kněžského semináře a k dalšímu působení v církvi. Příspěvek o Josefu Nuzíkovi připravila Markéta Macháčková.
1: Vždycky, když překonám vrchol hrabiny, to je kopec, který obklopuje Strání na té cestě ze Slavkova a nebo kousek dál z Korytné, tak se najednou objevím v tom prostředí, kde jsem prožil těch bezmála 23 let toho svého života, než jsem se vydal na studia a potom už té službě kněžské.
2: Vzpomíná na svůj rodný kraj Josef Nuzík. Narodil se 25. července roku 1966 a vyrůstal v rodině s 10 sourozenci ve Strání na Uherskobrodsku. Po maturitě pracoval jako soustružník ve slováckých strojírnách v Uherském Brodě. V roce 1989 ale odešel studovat na římskokatolickou cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic, poté do Olomouce. Po letech kněžské služby se stal generálním vikářem arcibiskupa Jana Graubnera, v roce 2017 přijal biskupské svěcení a o 7 let později jej papež František jmenoval arcibiskupem olomouckým.
1: Můj den začíná ve 4:40, hygiena, zacvičím si, cvičím asi těch 20, někdy i půl hodiny. Pak začíná duchovní program, modlím se nejdříve sám, potom spolu se sestrami, které žijí na biskupství, pak je prostor pro každodenní bohoslužbu a pak začíná posnídaní, už můj pracovní program, přijímám návštěvy, vedu porady, vyřizuji korespondenci, radím se anebo přijímám ty své nejbližší spolupracovníky, s kterými posunujeme to, co je potřeba.
2: Na působení ve farnostech ale nezapomíná ani v úřadu arcibiskupa. Byly to Luhačovice a Pozlovice, Nivnice, Korytná, Štípa i Hvozdná a Vizovice.
1: Vždycky tam bylo něco výjimečného. Ve Hvozdné jsem obdivoval taková malá vesnice, že tam mají svoje divadlo. Nebyl to jenom ten život farní, ale byl to také ten život obecní, ať už to byl folklor, nebo v Nivnici jsem víc pronikl i do té myšlenky Jana Amose Komenského. A hlavně jsem byl oslovován tím, že všude v každé té farnosti byli lidi, kteří byli ochotni dělat něco pro druhé, dobrovolně, s nasazením a láskou.
2: Jak vnímá svoji cestu od kněze k nejvyššímu církevnímu hodnostáři Moravy?
1: Asi každý, kdo se má stát biskupem, tak napadne mu, proč zrovna já, nemám na to potřebné vzdělání a určitě mají mnozí větší a lepší zkušenosti a jsou schopnější. A to jsou ty záměry, kterým neporozumíme, ale v tom životě člověka v těch božích cestách hrají ten důležitý rozměr.
2: A kde bere sílu přijímat vše, co ho v životě potká?
1: V tom mém životě je tím prvním vztahem je vztah k Bohu, protože Bůh je láska, z něho se rodí láska a zájem o člověka, které potkávám. Bez toho vztahu s Bohem bych neuměl tu svoji službu žít a vykonávat.
2: Říká monsignor Josef Nuzík. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A pokud by vás zajímal i rozhovor Markéty Macháčkové s arcibiskupem olomouckým Josefem Nuzíkem u příležitosti jeho dnešních 60. narozenin, poslouchejte naše odpolední vysílání. Rozhovor začne po 15:45.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Také z vysílání Českého rozhlasu Zlín víte, že v Uherském Hradišti se koná 52. ročník letní filmové školy a my každý den přinášíme festivalové minuty z filmovky s Joškou Kubáníkem. Tu dnešní uslyšíte na našich vlnách už za malou chvíli. Počasí. Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti. To říká jedna z pranostik pro dnešní den. No a pokud se vyplní, tak nás asi zřejmě čeká tuhá zima, protože dnes by slunce svítit v našem regionu mělo. Podle předpovědi meteorologů totiž dnešní den bude bez deště a obloha by měla být po celý den skoro jasná nebo polojasná. Letní teploty budou stoupat na 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty.
3: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Dnes nás zajímalo, co nesmíte na filmovce minout.
1: Tak 200 nebo 300 typů bych mohl dát.
2: Povídej.
1: Hodný Jan Komasa,
3: Východní přísliby, celý Lefoše uvádí.
0: To byl programový ředitel Jan Jílek a teď se zeptáme manažerky komunikace Lenky Horákové.
4: No rozhodně nesmíte minout Hvězdu. A Hvězdy.
2: A na jaký film se těšíš ty?
4: Já bych se těšila na všechny. Ale neuvidím nic, Joško.
2: Neuvidíš nic?
4: Ne.
2: Nemáš na to čas.
4: Nemám na to čas.
0: A teď mají slovo návštěvníci filmovky.
5: Nesmím minout svého manžela.
6: Já jsem na prvním filmovém festivalu v mém životě. Takže úplně kamkoliv kročím, tak si myslím, že jako neminu.
7: Za mě určitě by to bylo ta sekce Němý film s živou hudbou, protože to je opravdu jakoby velký zážitek.
8: Co nesmíte na filmovce minout?
9: Palačinky.
10: No, podle mě těžké minout třeba ty cymbálovky, co tady bývají, to je takové docela jako příznačné.
11: Já se těším na film 22 bazénů a doufám, že se na něj dostanu.
12: Chlebíček domu kultury.
13: Asi půlnoční filmy.
0: A zítra se těšte třeba na Spejbla a Hurvínka. Z Uherského Hradiště pro Český rozhlas Zlín, Joška Kubáník.
14: Nejzásadnější věc je ta, že nesmím minout Jošku Kubáníka.
15: Vás neminou hlavní zprávy, pokud tedy s námi zůstanete. Ty přijdou na řadu v 9 hodin, po nich magazín Mezi nebem a zemí a v Hobby magazínu po 10. hodině vás Artur Kubica naučí vyrábět návnady na ryby. Já se budu těšit na slyšenou zase zítra ráno. Pěkný zbytek dne.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Jiří Lábus dnes na letní filmové škole obdrží výroční cenu. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nabízí dětem nový program mezi hospodářskými zvířaty. Zlínští fotbalisté zahájí prvoligovou sezonu, doma se utkají s Baníkem Ostrava. Dnes bude v regionu slunečno, letní teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes za významný přínos filmu ocení Jiřího Lábuse. Herec převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
2: Jiřího Lábuse si vážím a je nesporné, že patří vlastně do toho hereckého etalonu české kinematografie, ale já třeba osobně si vážím hodně, protože on se otvírá i malým projektům, amatérským projektům, studentským projektům, krátkým filmům, mladým tvůrcům a myslím, že to je velmi důležité.
0: Výroční cenu obdrží také česká herečka Anna Geislerová. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo pro rodiny s dětmi nový program. Jmenuje se Se zvířátky dědinou a jeho návštěvníci poznávají zvířata. Během komentovaných procházek jim třeba lektorka Aneta Červená vysvětlila, proč se na Valašsku podestýlalo zvířatům listím.
3: Chléb se třeba kdysi uklízel třeba jednou za týden, hlavně v sobotu, aby na neděli bylo pěkně čisto. A přes zimu na Valašsku totiž nebylo moc slámy, takže se stlalo suchým listím. To na podzim se zhrabávalo do velkých saní, dávalo se to třeba nahůru a pak se to házelo, takže se stlalo suchým listím.
0: Nejvíce živelný škod v Česku za první pololetí zatím způsobili déšť a krupobytí. Meziročně je ale škod míň. Třeba Unika pojišťovna hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom také Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. To je meziročně o třetinu míň než loni. České podnikatelské pojišťovně počet pojistných událostí v prvním pololetí mírně vzrostl.
1: Sport.
0: Domácím zápasem s Baníkem Ostrava zahájí fotbalisté Zlína novou prvoligovou sezonu. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Ostravané se v minulé sezóně zachránili v nejvyšší soutěži až díky úspěšné baráži. Podle zlínského trenéra Bronislava Červenky to ale na start nového ročníku už nemá vliv.
4: První kolo jsou specifické, není to jenom první kolo, jsou to první 3-4 kola, když se tam zžívají ty týmy, mají nové hráče. Baník taky udělal několik posil, mají tam svůj už tým, který už se nějakým způsobem konsolidoval. Doufám, že pro fanouška zajímavý boj a pro nás úspěšný vstup do sezony.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 16 stupni. Ty nejvyšší budou 25 až 28. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Poruchané nákladní auto stojí na D1 v Hulíně na 263. kilometru. Jezděte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už sobotní magazín Mezi nebem a zemí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: Kostel svatého Václava v Dobrušce je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Jak se proměnil, zajímalo Karla Sladkého. Festival židovské kultury Hamakom dnes vrcholí na zámku v Holešově a pokud to nestihnete, nevadí. Až do konce července tam můžete navštívit výstavu Uloupené umění, která připomíná osudy děl uloupených obětem druhé světové války. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Golden Kids jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Zahrada Semanínské fary vedle římskokatolického kostela svatého Bartoloměje hostila otevřenou bohoslužbu pod širým nebem církve Československé husitské. 20 táborových dětí s vedoucími a mnoho pozvaných hostů se usadilo kolem prostého stolku zdobeného lučními květinami, biblí, svíčkou a nezbytným symbolem této církve kalichem. Táborové bohoslužby se pod těžkými mraky, které nevěštily nic dobrého, účastnila i naše východočeská kolegyně Víta Balcarová.
1: Otevřená bohoslužba je na farní zahradě v Semaníně a majitel fary David Smička je tady se mnou. Davide, ekumenie je na vaší zahradě normální věc, že?
2: Jo, na tom pracujeme už desetiletí. Jeho zveme všechny, určitě. Třeba církev husitská má svůj tábor, který pořádává různě po republice. Koncerty třeba taky.
1: Bohoslužba pomalu začíná. Děkuju a jdu blíž. Celou bohoslužbu vedla Františka Pospíšilová, farářka. Co jste říkala tomu přírodnímu úkazu?
3: Boží vedení, protože my jsme měli to téma soudce a zrovna, když se čet ten žalm 75, tak to tam zahrmělo. Tak to mně přišlo prostě, že ten Pán Bůh je tam s náma a celý to dokresluje.
1: Jak jste to vedli s těmi dětmi? Třeba jste ukazovali biblická povolání.
3: Tak my máme každý tábor nějaký biblický témata, takže letos to byly biblický povolání. Loni jsme měli boží zprávy, takže každý rok máme nějaký biblický téma a to si vyprávíme při ranních chvalách, ale jinak přes den už máme jako normálně hry, jako na ostatních táborech.
1: Ještě jsem zastavila pana faráře Štěpána Kláska. Povězte mi něco o historii vašich táborů.
4: Naše tábory začaly už v době totality, začali jsme jezdit takovou malou skupinkou, máme asi 44 táborů za sebou a jsme pokaždé na jiném místě, vždycky hledáme nějaké otevřené lidi, podobně jako jsou tady Smíčkovi ze Semanína, kteří nás přijmou a to umožňuje teda výborná parta vedoucích a spolupracovníků, kteří nám pomáhají.
1: Jaké máte přípravy?
4: Každý tábor má své vlastní téma, táborové boží povolání, biblické zaměstnání.
1: Mně se moc líbilo, jak vedete děti tou vírou, takovým jednoduchým způsobem.
4: Věříme, že každé dítě je nějakým způsobem otevřeno Pán Bohu. My se nesnažíme ty děti nějakým způsobem postavit do nějakého jednotného ideologického šiku. Spíš na tom táboře právě dáváme zakusit to, že to, o čem se v Bibli mluví a to, co nám říká Pán Ježíš, že to není jenom krásný ideál, ale že se to dá žít. I když jsme my lidi všelijak křehcí a také na tom táboře leco se stane, tak právě ta síla odpuštění a smíření se může docela konkrétně projevit. Není to vázáno na žádnou církevní konfesi, klidně děti vlastně z rodin mimo církev.
1: Celou bohoslužbu doprovázel pan Štěpán Klásek a mladý trumpetista.
5: Já jsem Ondřej Flíhauf. Jo, vždycky, když máme bohoslužbu, tak hraju na tu trumpetu. Tady hraju dokonce i večerky. Vždycky na 10. hodinu tady v táboře potom hraju pro všechny.

80 milionů korun počítá kromě opravy střechy i se vznikem expozice Digitální návštěvník, která provede turisty gotickou katedrálou a jejími krovy. Evropská unie podpoří projekt 39 miliony korun, 3 miliony dá Plzeňský kraj. Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení, oprava nejrizikovějších míst. Kompletní rekonstrukce chrámu je odhadována na 120 milionů korun. Na kritický stav památky upozorňuje spolek Poutní místo Stará Voda společně s městem Libavá, které je vlastníkem chrámu. Staré děkanství v Nymburce se 5. září otevře po rozsáhlé opravě veřejnosti. V památkově chráněném objektu, jehož historie sahá do 13. století, bude pobočka turistického informačního centra, kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce vyšly na 57 milionů korun bez DPH. Otevření je plánováno na nymburské posvícení. Obnova děkanství začala na podzim 2023. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Miroslava Žbirku jsme teď hráli ve vysílání Českého rozhlasu a do magazínu Mezi nebem a zemí dnes přidáváme i tuto prázdninovou pozvánku. Na zámku v Holešově dnes vrcholí festival židovské kultury Hamakom. Za malou chvíli vystoupí brněnské Nišmaklezmer Trio, odpoledne je na programu divadelní představení Můj golem a festival uzavře koncert skupiny Der Schenstergob. Do Holešova se ale můžete vypravit i v následujících dnech. Až do konce července je na zámku vidění výstava Uloupené umění, kterou připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí doprovodného programu festivalu a v srpnu se přesune do synagogy Večkyni. Co na ní návštěvníci uvidí, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Výstava Uloupené umění představuje téměř detektivní práci odborníků, kteří dokumentují a identifikují umělecká díla uloupená během druhé světové války. Zároveň připomíná osudy jejich původních majitelů.
2: Ta výstava je takový průřez té naší činnosti. My jsme chtěli, aby právě byly vidět různé způsoby těch konfiskací.
1: Říká Jana Jirásková, ředitelka Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.
2: Právě ty způsoby, jakým způsobem se to dostávalo do toho říšského majetku, se lišily. Ať už institucí, která třeba tu konfiskaci prováděla, nebo potom tím, co se s těmi předměty dělo.
1: A tady začíná ona mravenčí detektivní práce Centra pro dokumentaci.
2: Jiné to bylo ve chvíli, kdy se někdo stihl zachránit nepovolenou emigrací z protektorátu. Ten majetek v tuhle chvíli zabavalo gestapo. Tam je problém, oni to často prodávali, takže to často z protektorátu mizelo. Jiné to samozřejmě zase bylo u těch, kteří se vystěhovali takzvaně legálně, tedy s povolením okupačních úřadů. Tam se angažovala ústředna pro židovské vystěhovalectví. Jiné to bylo právě u těch, kteří si sebou chtěli vzít nějaký majetek. Museli žádat o to vývozní povolení a samozřejmě naprosto jiné to bylo u těch, kteří byli zařazeni do transportu. To potom skončilo ve speciálních skladech, ze kterých se to prodávalo, darovávalo, protože do těch skladů mohli chodit vybraní říští občané si zařídit své nově získané domácnosti v protektorátu za mírné ceny, když budu citovat dobový dokument.
1: Mluvíme o zabaveném umění, ale ono patřilo konkrétním osobám.
2: Tohle všechno ta výstava ukazuje a ukazuje to na konkrétních předmětech a konkrétních osobách, kterým patřili. Často se nám podařilo najít i podobenku toho původního vlastníka, zrekonstruovat trošku jeho život, protože byť to není tím primárním cílem naší práce, tak my zkrátka chceme připomínat ty lidi. Ty předměty vlastně jsou to jediné, co ještě připomíná jejich osud, takže my se skutečně snažíme zjišťovat, jak žili před válkou, co dělali, jakou měli rodinu, jak to skončilo, kudy se protloukali v případě, že třeba emigrovali. Takže tohle všechno na té výstavě vidět je.
1: A to také vypovídá o pátrání doslova detektivním, které Centrum pro dokumentaci vede.
2: V tom konečném výsledku je vidět to, čím my se tady dost trápíme. Jak se ty původně ucelené majetkové podstaty a ucelené sbírky roztrhaly. Skončily v různých skladech, v různých institucích, část přišla do soukromých rukou, to je v podstatě nedohledatelné, část se ztratila, část byla ukradena, část byla někomu darována. Takže vlastně zpětně sestavit ten původní celek, to je takřka nemožné.
1: Přesto se vám daří některá díla nacházet.
2: I v případě těch restitucí my najdeme 4 obrazy, ale víme, že ta rodina měla vilu, a ta vila byla vybavená uměleckými předměty od sklepa až prostě po půdu. Na každé stěně něco, protože vlastně v poslední době jsme dělali restituci rodiny, která emigrovala a oni si vzali fotoalbum. A tam skutečně jsou umělecké předměty, kam se podíváte. A my jsme našli 4 obrazy.
1: I to je úspěch, ale tušíte, kam se mohly dostat další umělecké artefakty?
2: Co se stalo s tím zbytkem, o tom prameny mlčí. My víme, že existovala nějaká obsáhlá zpráva gestapa, která se ale nedochovala. Máme jenom menší zprávu, která právě odkazuje na stránky rozsáhlejšího spisu, ale ten jsme prostě přes veškerou naší snahu, a to jsme byli ve Vídni, v Berlíně, všude možně, všechny české archivy samozřejmě, ale prostě nepodařilo se nám to převzít, najít. Snad je to tím.

0: ty.
1: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Kostel svatého Václava v Dobrušce je jedním ze svědků nejstarší minulosti tohoto města pod Orlickými horami. Jeho paměť sahá až do dob, kdy město vznikalo. Pravděpodobně už tehdy byl spolu s prvními domy postaven kostel, zasvěcený zřejmě už od počátku paně Marii a svatému Václavu. Kostel ale prošel proměnou. Geofyzikální průzkum mnohé odhalil. Přesvědčit se o tom teď můžete v církevní expozici vlastivědného muzea v Dobrušce, kde mají i některé zachráněné památky. S Pavlou Žďárkovou o tom natáčel Karel Sladký.
2: Takové nejcennější věci, které máme ve sbírkách, jsou různé zachráněné prvky právě z kostela svatého Václava. Takže tady polychromovaná soška Madony, která je velice stará, je už z konce 15. století, původně právě velice pravděpodobně z kostela svatého Václava. O němž víme, že existoval již v době první písemné zmínky o městě Dobruška. A je tady také klenební svorník, takový poměrně možná nevzhledný na první pohled kámen, který ale dokládá, že kostel svatého Václava měl gotického předchůdce, protože dnešní podoba kostela svatého Václava tomu nijak nesměřuje. On byl barokně poměrně výrazně přestavěn, také vyhořel v roce 1806, takže ta přestavba byla nutná. A tenhle ten klenební svorník, protože tam vidíte náběhy žeber, takže už si dovedete představit, že opravdu ta klenba i tím tvarem a tím průřezem toho klenebního žebra nemohla být datována jinak než do gotického období. Na základě toho potom byl iniciován geofyzikální průzkum v kostele, takže my už i víme, jak ten jeho starší předchůdce vypadal, že byl půdorysně menší, že pod kostelem jsou dvě hrobky, jedna kněžská, jedna panská, a tady jsme dokonce nechali v roce 2020 vyrobit i model, jak mohl ten kostel původně vypadat. Přesně to odpovídá tomu nalezenému půdorysu.
3: Víte, když se řekne Dobruška, tak je to bohatá hudební tradice. Předpokládám i pašie.
2: Ano, i zlomek paší, to je velice cenná věc, která se dochovala tady ve sbírce, takže to ilustruje zase tu hudební kulturu.
3: Je to pergamen, abychom popsali posluchačům?
2: Je to pergamen s typickým zápisem gotického písma, který je značně, když vidíte, ochmataný, abych to tak jako řekla, a na těch okrajích je vidět, že se s ním opravdu pracovalo, že fungoval a že se ho lidé dotýkali.
3: Takže tady se vlastně můžeme dozvědět i o kostelu svatého Václava. Určitě. O tom, že původně byl v jiném stylu, v jiném slohu.
2: Tady se můžete dozvědět, na co budete mít chuť, co vás bude zajímat, tak tady jsme v takovém centru, říkáme si hlavní budova muzea, takže tady si můžete objednat prohlídku na jakékoliv téma, si vymyslíte a můžeme se jim zabývat.

0: magazínem Mezi nebem a zemí se teď přesouváme na pár minut do Francie. Už před létem se ve Francii objevilo mnoho nabídek k dobrovolné práci v některém z míst kultu. Je tomu tak i letos v létě? Otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, samozřejmě těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
0: Kde přesně?
1: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre Dame v Mélis, zvané také Olivécké benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí, a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérance na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20-denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
0: A Marie, co je motivací pro dobrovolnou práci v těchto místech?
1: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka, to, když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
0: O tomto typu dobrovolnictví jsme teď hovořili v magazínu Mezi nebem a zemí s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Dobrý den. Léto vrcholí. Pole kolem nás se pomalu vyprazňují. Kombajny sklízejí obilí. Zahrádkáři trhají rajčata. Dozrávají jabka, švestky i hrozny. Každý, kdo něco pěstoval, ví, že sklizeň není dílem jednoho dne. Je výsledkem dlouhých měsíců trpělivosti. Nejdříve se připraví půda, potom přijde semeno, déšť, slunce, čekání a někdy i obavy, zda úrodu nezničí sucho, kroupy nebo plevel. Právě obraz pola zahrady používá Ježíš velmi často. V evangeliu mluví o rozsévači, o zrnu, které musí zemřít, aby přineslo užitek, o vinici, o fíkovníku, o pšenici a koukolu. Je zajímavé, že po svém zmrtvých stání se Ježíš poprvé objevuje jako zahradník. Evangelista Jan vypráví, že Marie Magdalena přišla ke hrobu a nepoznala Ježíše. Myslela si, že je to zahradník. Na první pohled omyla. Jenže moravský Augustinián Gregor Mendel si položil otázku, co když to není jen náhoda? Co když nám evangelium chce říci něco mnohem hlubšího? A Mendel ve svém velikonočním kázání říká, je dobře, že Ježíš vypadal jako zahradník. Proč? Protože Bůh jedná jako dobrý zahradník. Zahradník ví, že nic nevyroste přes noc. Nepřijde druhý den po zasetí a nerozčiluje se, že ještě nic nevyrostlo. Umí čekat. To je možná první poselství pro nás. Žijeme ve světě okamžitých výsledků. Chceme všechno hned. Ale člověk dozrává pomalu. Charakter se vytváří roky. Důvěra vzniká dlouho. Láska potřebuje čas. A dobrý zahradník to ví. A stejně tak ví, že na poli nikdy neroste jen pšenice. Vždycky se objeví i plevel. Dokonce Ježíš říká takovou zvláštní radu, služebníkům nechte obojí růst až do žní. Je to zvláštní rada. My bychom chtěli všechno špatné odstranit okamžitě. Jenže někdy bychom spolu s plevelem vytrhali i klas. Kolik lidí bylo v životě odepsáno příliš brzy. Kolik dětí dostalo nálepku, že z nich nikdy nic nebude. Kolik dospělých udělalo chybu, ale později se změnili. Dobrý zahradník nespěchá se soudy. A tady se znovu vrací Gregor Mendel. Ve své klášterní zahradě v Brně celé roky pěstoval obyčejný hrách. Nehledal senzaci. Trpělivě pozoroval tisíce rostlin, zapisoval výsledky a čekal. Jeho práce tehdy téměř nikoho nezajímala. Přesto prý před smrtí řekl jednoduchou větu. Moje doba přijde. A skutečně přišla. Jeho příběh připomíná, že velké věci často vznikají díky vytrvalosti. Možná právě proto si Mendel všiml něčeho, co jiní přehlédli. Že Ježíš po Velikonocích přichází jako zahradník. Ne jako vůdce, ne jako vítěz na tribuně, ale jako ten, kdo pečuje o život. Je krásné, že v Bibli začínají dějiny lidstva zahradou, rajskou zahradou, a končí zahradou u prázdného hrobu. Jakoby Bůh říkal, tam, kde člověk život ztratil, tam ho Kristus znovu navrací. A tak nepřestávejme pečovat o to dobré, co bylo zase to do našich vztahů, rodin, společnosti. Protože každé opravdové dobro potřebuje čas, ale nakonec přináší úrodu. Přeji vám krásné letní dny a dobrou sklizeň. Nejen na polích a zahradách, ale také ve vašem vlastním životě.
2: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová, Sneda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Návštěvníci letní filmové školy zjistí aktuální obsazenost sálů v aplikaci nebo na webu v denním programu. Na Trubiskách u Valašské Polanky trávili prázdniny účastnice dívčího tábora Domečku z Valašského Meziříčí. Fotbalisté Kroměříže zahájili druholigovou sezonu bezbrankovou remízou s Táborskem. Dnes bude v regionu slunečno, na teploměru až 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti mají nově přehled o obsazenosti sálů. Festival sice nedisponuje rezervačním systémem, organizátoři ale budou aktuální informace přidávat do aplikace a do denního programu i na webu. Pokračuje mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
3: Snažili jsme se vyjít návštěvníkům vstříc, tak aby věděli, jaká je dostupnost sálů v daný moment, takže to bude pro diváky taky příjemné, že mrknou do aplikace nebo do denního programu a uvidí v daný moment, kdy začínají projekce a zjistí, jaká je v jakém sále aktuální zaplněnost.
1: Ve Zlínském kraji je v plném proudu letní táborová sezona. Více než 30 táborů připravilo na letošní prázdniny středisko volného času Domeček ve Valašském Meziříčí. Část turnusů pořádá na oblíbené táborové základně Trubiska u Valašské Polanky. Prázdniny tam trávily i účastnice dívčího tábora.
4: Holky batikují trička, pletou náramky a píšou si deníky. V čem je tábor oproti těm smíšeným jiný, popisuje Sofie.
5: Ten holčičí je jakože lepší v tom, že máme soukromí svoje a tak.
4: Tábor je stanový, ale místo ešusů mají holky v kuchyni talíře. Pořádek ve stanech jim boduje vedoucí Andrea Lidáková.
6: Holky motivujeme, aby tam měli pořádek a máme i bodování, ale neřekli jsme jim, kdy budeme, takže motivujeme k tomu, aby tam měli pořádek celý den, protože neví, kdy přijdem se podívat.
4: Na táboře Trubiska pobyla děvčata bezmála týden. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Jih Evropy sužují rozsáhlé lesní požáry. Ve Španělsku dál platí celostátní stav nouze. Své domovy museli opustit další desítky tisíc lidí. Ve Francii kvůli požárům nařídili evakuaci pro už více než 200 tisíc obyvatel. Pomáhají taky čeští hasiči. Jejich vrtulník Black Hawk, speciálně upravený na hašení ze vzduchu, přistál včera na západě Francie.
7: Plameny se nedaří zastavit hlavně v regionech Gironde a Lens. Hasiči se snaží zabránit tomu, aby se oheň dostal k městu Bordeaux. Prioritně záchranáři evakuují pečovatelské domy. Francouzský premiér Sébastien Lecornu řekl, že situace má nebývalý rozsah a v průběhu víkendu tam vláda nasadí další stovky vojáků. Ve Španělsku obyvatele kvůli požárům v okolí Madridu varují taky mobilní systémy. Hasiči tvrdí, že navzdory vysokým teplotám se tam díky změně směru větru přibližuje okno na uklidnění situace. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
1: Druholigoví fotbalisté Kroměříže vstoupili do sezony domácí remízou 0-0 s Táborskem. Asistent trenéra Petr Lipták mluvil po zápase o tom, že na obou týmech ještě byla znát nesehranost. Viděl ale i pozitiva.
8: Je třeba pochvalit chalanou, že jsme to v defenzivě odpracovali a vzadu nechali nulu, takže je to jako keby výzva do těch dalších dní, aby jsme hlavně popracovali na té ofenzive a následující zápas střelili nějaký ten gól a za 3 body hlavně. Ne.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty naměříme 25 až 28 stupňů. Vítr bude mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Kivadlově se kvůli opravám jezdí na Jablunce na Vsetínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje Hobby magazín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy, a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady k tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, prostě něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno. A ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený. Jo? Jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom jak příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat. Pravidelně první a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek Ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelí, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden dvakrát obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok, kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vykletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Říká

0: Svátkářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Luhačovicích se dnes koná hudební gastrofestival. Město slaví 90 let od udělení statusu města. Rožnovský skanzen dnes hostí festival Romská píseň. Turistů v Beskydech je letos kvůli počasí zatím méně. Často si rezervují pobyty na poslední chvíli. Dnes je v regionu jasno, letní teploty až 28 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dnes od 11 do 23 hodin se v Luhačovicích v ulici Nábřeží koná hudební gastrofestival. Akce nabídne občerstvení z 30 stánků, koncerty i aktivity pro děti. Festival je součástí oslav 90. výročí udělení statusu města Luhačovicím. Pokračuje nezávislý starosta města Marian Ležák.
2: Povýšení Luhačovic na město nebylo jen administrativním krokem, ale oceněním jejich mimořádného rozvoje a významu, který přesahoval hranice regionu. Luhačovice byly tehdy známé jako prosperující lázeňské středisko. Toto výročí nám připomíná bohatou historii města i práci generací, které se podílely na jeho rozvoji.
0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes hostí mezinárodní hudební festival Romská píseň. V areálu dřevěného městečka nabídne přehlídku romské hudby, tance a kultury, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Mezinárodní hudební festival Romská píseň se bude konat 32. rokem. V areálu dřevěného městečka nabídne vystoupení romských hudebních a tanečních souborů z Česka, Slovenska i Maďarska.
0: Nestálé počasí v červenci v Beskydech změnilo způsob rezervace pobytů na horách. Lidé si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli, podle předpovědi počasí. Více dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
4: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli, hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
5: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35-40% až méně než 5 dní před příjezdem.
0: Úbytek turistů až o 20% evidují v některých kempech. Lidé méně využívají místa určené pro stany. V Česku ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu skoro jasno nebo polojasno s průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty naměříme 25 až 28 stupňů. Vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na opravu vozovky na silnici 1/57 u Lužné na Vsetínsku ve směru na Valašskou Polanku. Stejně tak u Prlova na nedaleka silnici 1/49. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začínají víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dnes kamalí na dárek nakup, ocení ho každý Jakub. Vždyť na stránce 206 v kalendářích zapsán jest. I já to mám v notesu, prezent mu pak donesu. Ten můj dárek s tímto žije, dodá spoustu energie. Píseň, když se dobře stvární, žhne jak bomba nukleární. A pro výběr snad mám cit, užijte si každý hit. Dneska ovšem písně všem provoníme česnekem. V Buchlovicích mají slávu. My přidáme festivalu k česnekové ochutnávce, pro mozky vám trošku práce. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. No, srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Máme sobotu 25. července roku 2026, máme léto. Dneska slaví svátek Jakub, takže všem Jakubům vinčujeme všecko nejlepší. Dnešní víkendové srdcovky vyrazily na cestu a vyrazily do Buchlovic, protože právě zde v Buchlovicích probíhá slavnost česneku už po 23. Tak to víte, nemohli jsme si to nechat ujít, paní Habartová nás pozvala a tak jsme s Milošem Šenkýřem sedli do auta a vyrazili jsme sem. Takže my vás tady všechny zdravíme, zdravím všechny posluchače u rozhlasových přijímačů. No, můžete nám to, moji milí, co jste doma, závidět, ale pozor, můžete taky za námi přijít. Budeme tady až do 12 hodin a samozřejmě víkendové srdcovky se neobejdou bez editora Českého rozhlasu Brno, pana Miloše Šenkýře, a ten je se mnou. Miloši, ahoj.
1: Ahoj, hezký poslech. Tedy tentokrát nikoli víkendové, ale já bych řekl přímo česnekové.
0: Česnekové.
1: Česnekové srdcovky, poprvé v životě.
0: Máš rád česnek?
1: Česnek mám rád, opravdu, a takové srdce na česneku, to možná by byl zajímavý recept.
0: Srdce na česneku?
1: No tak může být na slanině.
0: No tak to jasně, tak... na cibulce a tak dál. Já teda musím říct, že česnek taky mám rád, ale protože jsem ještě pořád v angažmá v divadle a když se takhle večer třeba bych si dal před představením tatarský biftek s dobře namazanou topinkou česnekem, no tak děvčata, co jsou se mnou na jevišti, ty by tedy ke mně blízko nešly. To by šel teda odér.
1: A víš, ve kterém představení bys nemohl česnek použít úplně z podstaty?
0: No jo, to asi Ples upírů.
1: A nebo v Drákulovi.
0: Nebo v Drákulovi, no, to taky. I když, no, uvidíme, jak se to vyvine. Já si myslím, že upíři, no, nebudeme předbíhat. Takže, Milošku, co nás vlastně čeká tady v Buchlovicích?
1: Česnekové soutěže.
0: Česnekové soutěže. Jak to bude probíhat?
1: No, my bohužel nemůžeme pro naše posluchače, které máme u přijímačů, připravit to, že bychom jim dali chuťové, že bychom třeba porovnávali ostrost česneku. Mm. Tak budeme porovnávat ostrost jejich myšlení.
0: Výborně. To znamená, ta soutěž bude probíhat tak, jakože vybereme jednoho zde soutěžícího.
1: A jednoho přijímačů.
0: A jednoho u přijímačů, ten nám zavolá. No a potom oba dva soutěžící budou odpovídat na otázky.
1: To bude teď v tom prvním kole, přesně tak.
0: Ano, začne ten, co je na telefonu.
1: Přesně tak.
0: Hned na tu otázku odpoví ten, co bude tady v Buchlovicích. A my to porovnáme, kdo byl úspěšný, a tak
1: a
0: to
1: pobavíme
0: půjde,
1: se
0: a tak to půjde dál. Takže, moji milí, vy, co jste nad, u rozhlasových přijímačů, tak na, pro vás je připraveno číslo 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Jakub Smolík zpíval Neodcházej, to je přesně ono, přátelé, neodcházejte, protože tady se budou dít věci nevídané. My už máme na telefonu paní Jiřinku. Dobrý den, paní Jiřinko, slyšíme se?
1: Dobrý den.
0: Výborně. Máte ráda česnek?
1: Tak přiměřeně.
0: Přiměřeně. No a tady v Buchlovicích, v areálu zámku, máme paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A jak vy jste na tom s česnekem?
2: My ho aj pěstujeme.
0: Vy ho aj pěstujete, no tak to je paráda. Takže, milá děvčata, promiňte, že jsem tak familiérně, jak se dívám na paní Marie, ta je podstatně mladší, než jsem já, a paní Jiřinka, no, ta má možná tak 37, takže je to všechno OK. Takže, děvčata, budu se vás ptát, budu klást otázky. Nejdříve odpoví paní Jiřinka a pak paní Marie. Kdo odpoví správně nebo bude blíže třeba té otázce a tak dále, tak podle toho získá body. Těch otázek bude 7. Takže paní Jiřinko, jste připravená?
1: Ano.
0: Výborně. Paní Marie?
2: Taky.
0: Takže první otázka zní. V kterém okrese České republiky žilo podle posledních zveřejněných údajů z roku 2016 nejvíce mužů s příjmením Česnek? Paní Jiřinko?
1: V kterém okrese jste říkal?
0: Ano.
1: A na vybranou není.
0: Na vybranou není, má drahá.
1: Tak dáme Jihomoravský kraj. Budem patrioti.
0: Dobře, ale kolik jich bylo?
1: Jo, kolik jich bylo?
0: A musí to být okres, ne kraj. Okres.
1: Jo, okres.
0: Takže v okrese Znojmo.
1: Tak dáme Znojmo a třeba 52.
0: Dobře. A paní Marie?
2: Já bych řekla Zlín, tak

0: 6 otázek, nebojte.
1: Tak, co to je česnekovník čínský? Paní Jiřínko?
2: Tak zkusíme kytka.
1: Kytka. Paní Marie?
3: Já bych taky řekla kytka.
1: Takže já bych řekl, že to je strom. Takže paní Jiřínko, paní Marie, 0-0. Další otázka. V které části České republiky se podle českého jazykového atlasu říká stroužku česneku vroubek? V které části České republiky se stroužku česneku říká vroubek?
2: Já bych řekla na Valašsku.
1: Na Valašsku? Paní Marie?
3: Na Vsetínsku.
1: Na Vsetínsku. Co říká Miloš?
0: No dámy našli dokonce pro ten stejný region to stejné označení, ale není to správně, protože je to se trošku tak říká na Broumovsku, ne Brumovsku, ale Broumovsku a v severní části Orlických hor.
1: Ano.
0: A tady mě paní Marie říká, to je u nás.
3: Z Náchoda.
0: A nevěděla to, no.
3: Ne, tam se česnek moc nebere.
1: Tak děvčata, je to zatím remíza. Tohle na mistrovství světa ve fotbale. Další otázka. Který český herec hrál hlavní dvojroli v pohádce z roku 1980 nazvané Nebojte se na česnečce? Pohádka Nebojte se na česnečce. Paní Jiřínko?
2: Oldřich Navrátil.
1: Oldřich Navrátil. Paní Marie?
3: Nevím. Nespomínám si na ty herce. Donutil.
1: Mirek Donutil. A těsně vedle. Jiří Lábus. Takže paní Řínko, paní Marie, opět remíza 0-0. Tak, další otázka. Ve kterém národním parku v České republice byste našli skalní věž zvanou Česneková jehla? Paní Jiřínko?
2: Tak dáme. Typuju Šumava.
1: Typujete Šumava? Paní Marie?
3: Krkonoše.
1: Krkonoše. Miloši?
0: Geograficky ani v jednom, protože je to České Švýcarsko. Kousek od Hřenska.
1: Děvčata. 0-0. Stále. To bude muset mít, bude se kopat penalty. Další otázka. Která dvojice napsala píseň Na zahrádce v ní, píseň Na zahrádce, v níž zní po česneku, upíři jsou na útěku. Kdo napsal tuhle tu písničku? Paní Jiřínko?
2: No. Pan Uhlíř.
1: Paní Marie?
3: No já bych taky řekla Uhlíř Suchý.
1: Uhlíř. A s kým tak píše Uhlíř dohromady?
3: Se Suchým.
1: S kým?
3: Suchý.
1: Paní Jiřínko?
2: Se Šipem.
1: Tak je to výborný. Tady totiž publikum napovídalo paní Marie, já jsem se na ně jako podíval zle, aby nenapovídali, ale vidím, paní Jiřínko, že vy jste to taky slyšela, takže ne. Jaroslav Uhlíř přece psal se Zdeňkem Svěrákem.
2: Panem Svěrákem.
1: Ale nevadí, já si myslím, Miloši.
0: Je to po půl bodu.
1: Je to po půl bodu, aspoň půl bodu. Takže, děvčata, je to půl. A teď jdeme do poslední otázky. Řeknu vám tři výrazy pro česnek v cizích jazycích. A vy musíte označit, které to slovo v cizím jazyce není pro označení česneku. Je vám to jasné?
2: Ano.
1: Takže, litevsky česnakas, maďarsky fokhadima, finsky valkosipuli. Paní Jiřínko, chcete opakovat?
2: Asi ani nemusíte, budu typovat B.
1: Tak, které není označením pro česnek?
2: B jako babička.
1: B, to znamená to maďarské. Fokhagina. Ano. Dima.
2: Ano.
1: Co říká paní Marie?
3: A.
1: A litevský

0: snakas. Děvčata, vy mě zkoušíte. Představte si, že ne, že všechna tato jako označení jsou pro česnek. Litevský je česnek, česnakas, maďarsky fokhadima, no a ve finštině je to valkosipuli. Je nám to jasné, pojedeme do Maďarska, dáme si valkosipulovou polévku. Takže máme půl-půl, Milošku.
1: No, tak je necháme vyhrát všechny.
0: Výborně. Takže, paní
1: aspoň
0: Jiřínko,
1: drobně.
0: My vám blahopřejeme. Vydrž na telefonu, řekneme si, Alenka vás si řekne, jak si předáte cenu a tak dál. A paní Marie, vy budete tady na místě odměněna. No. Děkujeme moc a pustíme si písničku.

0: Písnička dozněla, moji milí posluchači, posloucháte víkendové, tedy česnekové srdcovky Zdeňka Junáka. Vyrazili jsme dneska do Buchlovic, protože právě tady probíhají slavnosti česneku. No a za chvíli nás čeká další úkol. My už máme dvě šťastné výherkyni, paní Marii a paní Jiřinku, které soutěžili ve výrazech, co všechno česnek obsahuje a tak dál, nebo za co můžeme česnek považovat, jestli je to strom nebo kytka. No a teď budeme mít další úkol a ten bude, Miloši?
1: Ten bude kreativní. Já bych teď měl možná říct, že my jsme teď dostali inspiraci tady na stůl. Pánovi, který to donesl, bychom měli poděkovat. On tady někde zmizel, tam je vzadu, mává, protože naše pracoviště teď voní. Voní česnekově.
0: Ano.
1: A to je inspirativní, takže ten další úkol bude úplně jednoduchý. Vytvořit básničku o aspoň 8 vtipných verších, která bude obsahovat v libovolném pádu, čísle a pořadí tato slova. Česnek, upír, Buchlovice, festival a Stroužek. To jsou celkem jednoduchá slova, 8 veršů, myslím si, že někdo zvládne, takže my to zadáme tady někomu na místě, kdo bude mít odvahu, já mu půjčím tušku a papír a budeme mít tutéž výzvu k našim posluchačům.
0: Ano. Takže my se na vás budeme těšit, že nám zavoláte vaše někdo, nebo takhle přihlásí se posluchač, který má nějaký nápad, že ho stvární v poezii, takže se budeme těšit na telefonní číslo.
1: Zopakujeme ještě ta slova teda.
0: Prosím?
1: Možná ještě zopakujeme ta slova.
0: Ano.
1: Česnek, upír, Buchlovice, festival a Stroužek.
0: Mimo jiné můžu vám dát takovou nabídku, bude to jenom půlka té tvorby, nebude těch 8 veršů, pouze 4, ale zase, když to řeknu, tak ne, abyste to opakovali po mně. Takže třeba to může vypadat takto. Buchlovice na česneku, recept nejen pro neplechu, upír ztrácí jistý krok, mizí rychle za potok. Jo, takže je tam česnek, je tam upír, a to je všechno.
1: Ještě Buchlovice. Chybí,
0: a Buchlovice, pardon. Ještě chybí Stroužek, festival. Tak, takže tady taková malá nápovědička. Jinak se na vás budeme vy, co jste doma u televizních rozhlasových přijímačů, těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, písnička skončila a já se dovídám ze studia, že už někoho máme na telefonu, ale musíme se představit. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý den, tady je Eva z Boršic.
0: Dobrý den, paní Evo. Máte na mysli Boršice u Buchlovic?
1: Ano, ano, kousek od Buchlovic.
0: No tak to máme přes kopec, výborně. Takže paní Evo, tady Junák a Miloš Šenkýř, my vás zdravíme. A Miloši, máš někoho tady z publika?
2: Já jsem teď zažil, tady to bylo jak ve škole, když chcete položit jako vyučující otázku a všichni tak koukají dolů, protože se nikomu nechtělo tvořit, všichni jsou ale zvědaví, co vznikne. A do toho tady totiž Zdeněk řekl jednu úplně hříšnou myšlenku, že jak stál 4 minuty, prosím vás, na spojnici Slavkova a Bučovic, je na silnici je semafor a 4 minuty tam svítí červená. A on za 4 minuty sepsal tu básničku, protože měl zadání a řekl, já budu soutěžit.
0: Protože, přátelé, já když to řeknu takhle veřejně a pak mi to omlátí někdo v hlavu, já to všechno popřu.
2: Tak. Ale tak dáme paní Evu nejdřív.
0: Dáme paní Evu dáme, takže paní Evo,
1: no tak držím pal. Nevím, jestli se vám to bude líbit, ale taky jsem to rychle zkusila složit.
0: Pojďte na to.
1: Česnekovi dnes jeden, upír má špatný sen. V Buchlovicích krásný festival je, s roušek česneku si dáme a pak si zaspíváme.
0: No, paní Evo, aplaus!
1: Děkuju.
0: No jistě, tak to bylo nádherný, to bylo nádherný. Tak.
2: Tak počkejte, paní Evo, a teď se předvede váš soupeř.
0: Teď to přijde. Bude to, paní Evo, s dramatickým výrazem. Nad Buchlovicemi na hradě sedí upír v blbé náladě. Dole lidí jako máku, každý touží po Junáku. A ten Junák hubou mele, chválí česnek. No upírku, tak takhle ne. Rozhlas je médium vznešené. Ha, dobře. Utrhnu si kostival a navštívím ten váš festival. Jeden stroužek není nic. Moje čáry umí víc. Tož tak.
1: No to teda jste úplně perfektně to. Se nedá k tomu mojemu ani přirovnat.
0: Ne, počkejte, jste byla úžasná jste byla.
2: A teď Zdeněk totiž rozkýval tady návštěvníky, takže já tady mám jednoho, který by chtěl přečíst básničku, kterou vytvořil. Je to vaše?
3: Není to moje, ale je to z naší tvorby česnekové v Buchlovicích, kterou pravidelně děláme každý rok. Můžu? Bude to velmi krátké. Česneku, česneku, já jsem těžce ve vleku. Moje milá každý den snídá chleba s česnekem. Pak mě chtivě políbí, ať se mi to nelíbí. A tak radši každý den zahajuji s česnekem. Česneku, česneku, já jsem stařík ve věku. Každý den má ruka šmátrá, nedvoje na moje játra, po lahvince na polici, kde je česnek v slivovici. A tak díky česneku jsem už stařík ve věku.
0: Výborně. Ale já bych se zeptal, pane Hrnu, jak křestní jméno.
3: František.
0: František, ano, výborně, Františku. Tak jo. Takže to byl pan František, který je vlastně zakladatelem česnekových slavností, že jo, nemýlím se.
3: Ano, je to tak, kolegou Hrdým.
0: Ano. Tak to bylo povedené. Jenomže vy jste to měl tak dost začesnekované. Chybil mi tam festival.
3: To bylo, prosím, mimo soutěž.
0: To bylo, no ne, já bych vás do soutěže zahrnul.
3: Nemám ambice.
0: Co? Ale máte, už vám zvoní telefon. Už je vás normálně. To už se nějaký nakladatelství vydat sbírkou.
3: Abych neporazil máchu.
0: Tak jo, Milošku.
2: Takže když to ale srovnáme, tak podmínky, promiň, já prohlašuji za vítězku paní Evu.
0: No jednoznačně.
2: Měla
0: jednoznačně
2: odvahu.
0: Protože paní Eva splnila podmínky. Pan František byl vtipný, byl výborný, ale podmínky nesplnil. Takže Františku, je nám líto, vy budete taky odměněn, nebojte se. A paní Evo, my vám blahopřejeme, vydržte nám na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Mějte se moc a moc hezky. Naschledanou.
1: Děkuji moc, hezký den, naschledanou.
4: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Tak, písnička pomalu doznívá a já zdravím všechny posluchače z Buchlovic, kde právě probíhají slavnosti česneku. Pokud budete mít ještě chvilinku, no už 15 minut a bydlíte tady hned za rohem, tak ještě můžete klidně za námi přijít. A jinak zdravím všechny ty, co dorazili sem do Buchlovic a jsou tady na nádvoří Buchlovického zámku. My máme za sebou dvě soutěže.
1: A čeká nás třetí.
0: A čeká nás třetí. Milošku, co to bude?
1: Bude to úplně jednoduché. Bude to zahradnická a kuchyňská česneková soutěž. Takže během pár otázek se ukáže, opět si porovnáme znalosti soutěžícího tady a soutěžícího, který na telefonu bude reprezentovat ten zbytek světa. Takže teďka potřebujeme toho, který bude tím světoběžníkem.
0: Takže telefonní číslo k nám 726
1: 46
0: 52 00.

0: písnička dozněla, tak máme další úkol za sebou a máme před sebou poslední, třetí úkol, Miloši.
1: Ano, přesně tak.
0: Co nás čeká?
1: Čekají nás odrůdy česneku. Určitě budete tušit, kolik jich různých je a kolik jich různých není. A Zdeněk teď bude číst názvy některých odrůd a úkolem posluchače nebo posluchačky na telefonu a úkolem tady pana Jana, který tady přišel a přivedl si jako posilu manželku, říkal, že ona všechno ví, tak bude určit, jestli to je nebo není odrůda česneku, jestli se jak jmenuje.
0: Je to jasné? Paní Evo, dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
0: Je vám to jasné? Zadán úkol? Tak jo, budete vždycky odpovídat první vy. Takže, pane Jane, jste taky soustředěn?
3: No, tak jsem.
0: Máte rád česnek?
3: Určitě, každý den ho jím, ráno.
0: A jo, a paní Evo, vy taky máte ráda česnek?
2: No, tak výjimečně, moc ne, nedělá mi dobře.
0: Nedělá vám dobře? Já jsem se dočetl, že nějaký pěstitel někde na východě, ve východních Čechách, tuším pan Kozák, že má česnek, který chutná jak česnek, všecko dělá jako česnek, ale neškodí žlučníku třeba. No, takže, nebudu odbíhat. Paní Evo, první otázka.
2: Ano.
0: Je tento název pro česnek slavín?
2: To si myslím, že ne.
0: Co říká,
3: já říkám,
0: co říká pan Jan?
3: Ano.
0: Ano, 1-0.
2: No já se nevyznám v česneku, takže to bude pro.
0: Paní Evo, džambul, je to česnek?
2: Ne.
0: Pane Jene?
3: Já si myslím, že taky ne.
0: Tak tady je to remíza, 0-0. Co Benátčan? Paní Evo?
2: Ano.
0: Pane Jene?
3: Ano.
0: Výborně, takže to je 2-1. Skalka, paní Evo?
2: Ne.
0: Pane Jene?
3: Já bych řekl, že ano.
0: Výborně, 3-1. Paní Evo, dukát?
2: Tak já řeknu ano.
0: Říkáte ano, co říká pan Jan?
3: Ano.
0: Tak je to tady, oba dva jste uhodli. A teď pozor, speciální česnek, junák.
2: Že by po vás?
0: No tak, hele, podívejte se, já jsem s velkým, jo, ale taky junák je s malým, jo. Ale na mě nedejte, promiňte, já vás nechci zavést.
2: A já řeknu, že ano.
0: Je ne?
3: No, tak já asi také ano.
0: Tak, moji milí, ještě jsem nezačal pěstovat. Ještě jsem nezačal, takže ne.
2: Ne.
0: Další, Havel.
2: Ano.
0: Paní Evo?
2: Ano.
0: Říkáte ano? Ano, výborně.
3: Ano. Ano.
0: Výborně, oba dva jste uhodli. Tristan. Paní Evo?
2: S tvrdým i?
0: S měkkým.
2: S měkkým.
0: Jako Tristan
2: tak,
0: a Izolda. Ano. Pane Jene?
3: No, já bych řekl, že ano.
0: Oba dva jste uhodli. A teď zapeklité. Got.
2: K.
0: Ne, Gott, jako Mein Gott, německy můj bože.
2: Mein Gott, ne.
0: Nebo Karel Gott, jako, prosím?
2: Ne.
0: Ne, co říká Jan?
3: Ty ne.
0: Máte pravdu, ne. A poslední, Havran.
2: Havran?
0: Paní Evo?
2: Tak ano.
3: Já říkám ne.
0: Ne. Tak uhodla jste, paní Evo, pan Jan neuhodl. Jak to dopadlo, Miloši?
1: Tak zvítězil pan Jan o jeden bod.
0: O jeden bod.
1: O jeden bod, takže gratulujeme a to říkal, že česnek nebude vědět vůbec nic.
0: Takže blahopřejeme. A tak, paní Evo?
3: Protože jako česnek mám rád, konzumuju ho ráno na snídaní i s manželkou každý den, skutečně každý den, k tomu kousek cibule a jsem celku zdravý.
0: Takže třeba řeknete, má drahá, dej mi džambul dneska. Nebo mixní mi to s havlem. Paní Evo, takže my vám blahopřejeme, vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Jo, i když jste prohrála, stejně jste vyhrála. Mějte se moc a moc hezky.
2: Naschledanou. Budu se těšit v pondělí na vás, já vás poslouchám každý ráno.
0: Takže, moji milí, my se budeme muset pomalu loučit, čas nám
1: už
0: vypršel.
1: Rychle, pomalu.
0: Blahopřejeme panu Janovi, taky budete odměněn. Takže mějte se moc a moc hezky, ať slavnosti česneku probíhají v pohodě a v klidu. No a v pondělí se s vámi budu opět těšit po 9. hodině. Naschledanou.
1: Dobrou chuť.
4: She's crazy like food.

0: dobře. Tohle to dáte prožíkat, teď to dobře ví. Stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nabízí dětem nový program přímo mezi hospodářskými zvířaty. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků se o tomto víkendu konají na Velké Javořině v Bílých Karpatech. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Dnes očekáváme v regionu převládající jasnou oblohu a na teploměru až 28 stupňů. Matěj Neradělek a víkendové zprávy Českého rozhlasu Zlín. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravilo pro rodiny s dětmi nový program. Jmenuje se Se zvířátky dědinou a jeho návštěvníci poznávají zvířata. Během komentovaných procházek jim třeba lektorka Aneta Červená vysvětlila, proč se na Valašsku podestýlalo zvířatům listím.
4: Chléb se třeba kdysi uklízel třeba jednou za týden, hlavně v sobotu, aby na neděli bylo pěkně čisto. A přes zimu na Valašsku totiž nebylo moc slámy, takže se stlalo suchým listím. To na podzim se zhrabávalo do velkých saní, dávalo se to třeba nahoru a pak se to házelo, takže se stlalo suchým listím.
2: Dnes na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat, tedy Velké Javořině, začalo tradiční cyklojízdou dění okolo slavností bratrství Čechů a Slováků. Hlavní kulturní program pak bude na Velké Javořině v neděli od 9 do 16 hodin. Lidé se mohou přijít sem pobavit moravskou i slovenskou dechovou hudbou, ale i folklorními soubory. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně v majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
5: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
6: Pustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
5: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
7: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
5: Za porušení zákona o střetu zájmu hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Francouzské úřady v noci na dnešek nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí Bordeaux. K oblasti se blíží rozsáhlé lesní požáry. V dotčených obcích žije přes 170 tisíc lidí. Dvou z nich se ale evakuace týká jen částečně. Desítky tisíc lidí museli své domovy opustit už dřív. V boji s požáry pomůže taky vrtulník z Česka, který na západ Francie dorazil včera večer. Požáry zasáhly také Španělsko, kde platí celostátní stav nouze.
3: Počasí.
2: Dnes bude v našem kraji jasno až polojasno, povane mírný vítr a nejvýše naměříme 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/49 u Prlova na Vsetínsku provádí opravu vozovky a doprava je tu omezena. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše. Další zase za hodinu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Moravanka se postarala o hudební introdukci dnešního pořadu Blahopřání s písničkou. No a po 14 dnech vás zdraví z brněnského studia Českého rozhlasu Karel Hegner. Pomalu, ale jistě se blíží závěr prvního měsíce prázdnin a ty optimistické děti říkají, je, my máme ještě před sebou celý další měsíc. No a ty pesimistické děti naopak, ach, už jenom měsíc volna. Ať je tomu tak či onak, předpokládám, že za malou chvíličku nám zapěje v rámci našeho projektu prázdniny u babičky spíše to dítě optimistické, tak mu nechte volný prostor pro volání během písničky, která zazní v zápětí. Číslo k nám 726 46 52 00 a svátek dnes slaví Jakub. A hned předám první písemné gratulace. Naše maminka Ludmila Menšíková ze Ždánic slaví své krásné 96. narozeniny. S vaší písničkou a kyticí přicházíme přát a radost dát. Ať zdravíčko ti jako dosud slouží, ze zahrádky ať radost máš, z politiky si nic neděláš a vitalitou oplýváš. Tvé dny ať jsou plné pohody a k radosti vždy důvody. S poděkováním za vše tvoje děti a zná mí, ať dobře je ti. Lenka, Eva, Ladík, vnoučata, pravnoučata. Ještě jedna gratulace. Touto cestou bychom chtěli popřát naší mamince, babičce a prababičce paní Aně Kubešové rozené Gregorové z Rosic u Brna. Dnes se dožívá 90 let a zítra slaví svátek. Milá babičko Aničko, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, které velmi potřebuješ, štěstí a lásku do dalších let. Syn Zdeněk s manželkou Ivanou, celá rodina Prachařova, pravnoučci Vendula a Pavlík. Tolik gratulace a teď písnička Ty Petrovské Luky a Tufaranka. Ty

Ano, tak se nám nikdo, přátelé, nedovolal, který by chtěl zpívat. Přivydal jsem nějaké telefonáty, ale samozřejmě dáváme přednost dětem, tak snad možná v té další části zkusíme, a pokud ne, tak ne, protože dnes se ještě zpívá a v neděli se potom losuje, tak to je jenom pro vás. Tak já předám další gratulace, budeme pokračovat v tom normálním vysílání. Přání pro pana Miloslava Dočekala. Vážený a milý tatínku, právě dnes se dožíváš nádherného, významného životního jubilea 80 let. K tomuto úžasnému výročí tvých narozenin ti z celého srdce přejeme jen to nejlepší, co si člověk může přát. Hlavně pevné zdraví, životní elán, pohodu, klid v duši a spoustu každodenních radostí. Chceme ti touto cestou nesmírně poděkovat. Děkujeme za tvou celoživotní lásku, podporu, trpělivost a za všechno, co jsi pro nás za celý svůj život udělal. Jsi pro nás velkou inspirací a oporou. Přejeme ti, abys tu s námi byl ještě velmi dlouho. S láskou a úctou všechno nejlepší přeje syn Miloš s rodinou a s velkou láskou se připojuje tvá manželka Zdeňka. Hodně štěstí, táto. Další hudební blahopřání je pro paní Marii Hujňákovou z Hodonína. Milá Maruško, jako voda utekl ten čas, tvé narozeniny jsou tu zas. Stejně jako loni i letos ti chceme přát, ať jsi zdravá, šťastná a každý tě má rád. Veselost vždy na tváři měj a další život v dobré pohodě prožívej. Připijeme ti dobrým vínkem na zdraví a ať ještě mnoho tvých dalších let oslaví. K tvým krásným 27 ti přejeme všechno nejlepší, Majka a Jenda Hochmanovi. Tak nám teď zahraje Zdounečanka písničku Františka Kohoutka, Dalibora Kozmíka Seděli holubci.

0: svému manželovi Rostovi a Rosti už to nalévej a s Aničkou si přiťukni na zdraví. A hlavně buďte šťastní a zdraví všichni. Děkuju, pane Hegner, a nashledanou.
1: No dobře, Aničko, no tak ale my vám taky musíme popřát, že jste Andulka.
0: Ráda si to poslechnu.
1: Ano, tak vám tady s Markem vám přejeme všechno nejlepší, ať jste šťastná,
0: a já vám
1: spokojená.
0: Děkuji.
1: A taky si to štamprličku můžete nalétit.
0: Jo, taky si dám tam prdličku a vám se taky přeju. Hezký den, ať se taky všichni zdraví.
1: Nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: V neděli oslaví pan Karel Růžička z Velkých Bílovic 90 let. 90 let, to je kapitola plná zkušeností, moudrosti k tvému významnému jubileu. Ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, životní elán, radost a spoustu krásných chvil strávených s těmi, které máš rád. Všechno nejlepší přeje manželka Jiřina, rodina Strakova, Ponuchalova, Růžičkova a Kratochvílova. Významné životní jubileum 75 let dnes slaví paní Marta Malotová ze Slopného. Milá maminko, babičko, prababičko, malé Emičky, přejeme ti, aby byl tvůj další čas naplněn jen klidem, rodinou, pohodou a tím nejcennějším pevným zdravím. Děkujeme za tvou celoživotní lásku a dobrotu. Všechno nejlepší k narozeninám a středečnímu svátku přeje celá rodina. Posíláme písničku. Písnička hned zazní. Já se ještě vrátím k té Zounečance, která nám hrála. Ta bude zítra hrát v Dřevohosticích na festivalu o 14 hodin. Tak jste srdečně zváni. Kdo máte čas, tak si udělejte takové příjemné prostředí, krásné. Dřevohosticích zítra 14 hodin. A teď nám ale zahraje frajárka písničku velmi známou od Slávka Smíšovského Měšťanská hospůdka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ano, téměř kultovní písnička, temperamentní, krásná, kam chodil Slávek Smíšovský na dvě decka červeného. Dovolal se Ernest Prietršky. Erny, zdravíme za řeku Moravu.
1: Já zdravím také a jsem rád, že jsem se dovolal. No a jelikož má můj syn dneska je 53. výročí, narodil se, no a zajete bude mít moje lepší já, Anička, jména.
0: Ano.
1: A zároveň bych chtěl pozdravit Aničku Klímovou z Hodonína, ta je v Kyjově, v Domě důchodců. A potom Aničku Masarykovou z Prietržka, Mokrájskou z Holíča a jejich moje, tak nebudu to zdržovat. Takže jim praju všechno dobré, hodně zdraví a štěstí Bože požehnání. Ale všechno, po čem se co píští, ináč bych jako to je tak všechno. No.
0: Jasně, a ještě Erny, a ještě jak se jmenuje syn, ať to víme přesně.
1: Pálko, Vašečka.
0: Pálko, tak aby věděli taky no. Sousedé,
1: tak, tak,
0: že má Pálko na rozky. Mějte se krásně, Erny.
1: Díky.
0: Taky do počutia. Slovo dáváme nyní Kájovi z Dolní Kounic, našemu kamarádovi. Kájo, dobrý den.
2: Dobrý den, pěkné poledne vám ve studiu a posluchačům rádia. Vše nejlepší všem Jakubům dnešním jmeninám. Zítra v neděli mají svátek Anu. Chtěl bych popřát paní Aničce Špiříkové z Oslavan, je to moje bývalá sousedka. Paní Anice Kotolové z Dolních Kounic a paní Anice Inokovské z Nových Vránic oběma děláme ve Vinohradě. Tu neděli, zítra, má narození pan inženýr Ladislav Musil z Dolních Kounic. Dožívá se 70. roku. Patří mezi nejlepší vinaři v našem regionu. Slavit to budeme dnes v sobotu na zámku v Dolních Kounicích. Hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se mu ve všem daří, přeji jeho nejbližší známí, kamarádi, těch je hodně a my jeho kolektiv pracovníků z Vinohradu. Všem oslavencům za všechny přeje Karel z Dolních Kounic. Karlíku, zahrajte nějakou pěknou písničku. Nebyla by špatná nějaká z Vinohradu.
0: No, bude zrovna, bude cymbálovka, jo, ale no, to tak vychází. Nevím, jestli tam víno prokvitne, to nevím, ale jinak samozřejmě tě zdravíme a užijte si tam dneska na těch oslavách. Já vím, že tam pracuješ u pana Ladislava o 106, ano. Jako správný vinohradník, takových zaměstnanců už moc není, že?
2: Už jdu chodě, ale když zavolá, tak jdu. Jo, takže
0: dobře.
2: Jo. Mějte se všichni fajn, naschle, děkuji.
0: Taky, ahoj, krásný den, naschledanou. Písničku k svátku posílám těmto Aničkám. Anička Mráková, zpěvačka Vracoviáku, Anička Andersová z Luhačovic, Anička Tinková z Hulína, Anička Štolfová z Morkovic, Anička Mikisková z Mariánského údolí, Anička Belžíková z Luhačovic. Všem jmenovaným jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a pohodu, vždycky dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se jim vše vydaří, to jim přeje Hána z Hulína. Děkujeme a přeji hezký den, Druláková Hanka. Zdravíme vás do studia, prosíme o písničku pro Jakuba Kubalu a Barboru Príglovou ze Zdounek, kteří chystají oslavu kolaudace jejich domu. Ať jim to pěkně ubíhá, my se již těšíme, kamarádi Franta a Staňa. Tak ať kolaudace dobře dopadne a nám zaspívá Víťa Klabačka, sbor muziky Hudců z Kyjova, ty uherské brodské zvony.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tady upoutávka, ještě se vracím, jak zpíval Vítě Klabačka z Hucí z Kyjova, tak kterým jsem tady Markovi špitál, že Vítě samozřejmě houslista skvělý vystudovaný a zároveň taky rocker, vidíte na hlase, jak krásně zpíval tady tyhle s cymbalovou muzikou. Miro z Malé Dubnice se dovolal. Miri, tak teď přichází vaše chvíle, vy jste se ptali, jestli můžete popřát na Slovensko, no tak samozřejmě.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Chtěl bych pozdravit našeho dědečka Janka Znášika, vášho verného poslucháča, a popriať mu jeho zajtrajšiemu jubileu 90. rokom. Všetko najlepšie. Veľa šťastia, zdravia, lásky. A nech mu zdravičko stále služne je tu s nami.
2: Hezky. A Janko bydlí kde, Miro?
3: Janko býva na Novej Dubnici, na Slovensku.
2: Aha, vy v Malé Dubnici a Janko 90 let v Nové. No tak si to oslavte krásně a myslím si, že jste potěšil teď samozřejmě Janka k takovému nádhernému jubileu.
3: Určitě velmi. Janko, tak všechno nejlepší ještě raz.
2: Miri, děkujeme a krásný den, ať se vám daří, nashledanou.
3: Děkuju.
2: A dostává slovo naše stálá posluchačka a taky návštěvnice různých dechových festivalů a setkání Jožinka ze Sílůvek. Dobrý den, Joži.
4: Dobrý den, Karličku, já bych vás chtěla pozdravit a všechny posluchače. A chtěla bych dneska popřát k zítřejšímu svátku paní Aničce Hlávkové z Miroslavy a k jejímu svátku a jejímu manželovi Jindřichovi, který měl 15. taky svátek. Já jim oběma přeji pohodu v rodině, porozumění, ale hlavně pevné zdraví a ať se mají dobře. A zdravím všechny moje přátelé z dechovek a posílám jim taky písničku. A ještě mám vnuka, jsem si vzpomněla, vnuka Jakuba, který má dneska svátek. Je to Jakub Kelbl z Prštic, ale oni jsou nadovolené. Tak já nevím, jestli mu to někdo vyřídí, ale přeju mu taky pěkný život, štěstí, zdravíčko a pohodu v rodině.
2: Jožinko, děkuji, pane, když mu to nikdo nevyřídí, tak mu to řeknete potom vy, že jsem mu popřála.
4: Tak. Oni zítra nebo v pondělí přijedou.
2: Už, no tak, výborně.
4: Jo?
2: Jasně, Joži, mějte se moc hezky. Nashledanou. Dnes otvírá stránku svého života kulatou číslicí maminka, babička, prababička, kamarádka, neuvěřitelný človíček paní Františka Šany Bednaříková z Újezdska u Kroměříže. Mnoho krásných let je tam psáno a všechno nejlepší ze srdce přáno. Hodně zdraví na těle i na duši, pěkné zážitky v kruhu rodiny a přátel. Velkou radost z maličkostí a málo starostí. To vše ti přeje dcera Bohunka s manželem Pepou. Celá velká rodina a pravnoučata ti posílají velké pusenky. A další gratulace, zítra oslaví svátek paní Anička Hlávková z Miroslavy. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti přejí manželé Petru ze Suchohordel u Miroslavy. Zdravíme manžela Jindřicha. K nadcházejícímu výročí společných let přejeme ještě mnoho dalších a spokojených roků. Děkujeme za písničku. Písnička je od Miloše Procházky a Dalibora Kozmíka, jmenuje se Pohárek vína, hrají Žadoviáci, Ládi Svobody.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tolik žadoviáci a slovo dostává Lidka z Ostrohu. Liduško, zdravíme vás.
1: Ještě jednu vás já všetkých také zdravím a chtěla bych poprosit o písničku pro našu vnučku Aničku Galuškovou svátku. Přejeme jí všecko dobré, zdraví, pohodu, spokojenost, radost k životu, boží požehnání. To jí přeju. Hošík, Vašík, muž Lumír, rodiče, bratr Ondra, babička, děda se na nás dívá z vrchu, tak jistě jí přeje také všecko dobré. Moc krát vám děkuju, pěkný den, hodně spokojenosti a pohody.
0: Děkujeme, Liduško, také spokojenost a pohodu přejeme. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Ano, děkuju, nashledanou.
0: František Moravský Písek, Fanny, krásný den přejeme.
2: Dobrý den, pane Hegner, potřeboval bych zahrát sestře Aničce Nekardovej a zarazice, veselý zarazice, a aby se uzdravil aj švagr Nekarda, a dál bych prosil zahrát ještě švagrovej Aničce Buchtovoje ze Znorov a ještě Aničce Kubalovej z Moravského Písku.
0: Dobře.
2: A děkuju moc a nejlepší by bylo, kdybyste zahráli Zarajca Krajní dům.
0: Máme připravené písničky, Františku, to takhle rychle nejde. Tak nevadí. Bude to temperamentní písnička, kterou taky asi znáte. Ať se daří, Fanny, nashledanou.
2: Děkuju, nashle.
0: Prosíme o písničku k dnešnímu svátku panu Kubovi Vránovi, skvělému kuchaři a fotbalistovi z Otrokovic. Děkuje kamarád Radim. Další e-mail. Prosíme o písničku pro pana Františka Mítka z Roubek, který se v neděli dožívá 84 roku, je velký fanda dechové hudby, váš stálý posluchač. Zároveň mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody. Ať mu to stále šlape s turistama na výšlapech a ve stolním tenise poráží ty mladší spoluhráče. Také v myslivosti, ať má ještě mnoho krásných zážitků a úlovků, přejí Valníčkovi. Odkliknu další. Dnes slaví v Mašovicích u Znojma pan Petr Hrda 30 let. Profesionální hasič, zemědělec, který se práce nebojí. Vše nejlepší do dalších let a dnes v Buchlovicích česnek jde na odbyt. Za písničku děkuji kamarádi z Mašovic. A ještě jedna gratulace. Prosíme o písničku k zítřejším meninám. Jsou to Anička Bémová z Moutnic, Mikisková z Mariánského údolí, Vykouřilová z Dřínová, Sehnalová z Francové Lhoty, Lozertová a taky i pro mě a ostatní nositelky tohoto jména, ať známé či neznámé. Děvčata, přeji všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, ať vás neopouští, a písnička od Karlička, ať vás všechny potěší. Taky Helči do Uherského Hradiště pro potěšení, pohlazení u srdíčka. V této pro ní těžké době tež i všechny naše známé a přátelé, ať písnička potěší. Anička a Karel Štolfovi. Tak pod kopcem Hostýnem a hraje Hanačka.

0: No a za Náčko nám zpívali Tomáš Koutný, Jirka Rosecký a možná jste si zaspívali s nimi, ale kdo nespíval asi, tak byl Milan ze Štítar. Nic jsem neslyšel, milý, dobrý den.
1: No ne, Karlíčku, já jsem si jenom tak trošku notoval.
0: Dobře.
1: Já tě velice zdravím, všech tého kolegu a všechny dechovkáře. Tak zítra i těch Anišek. A tak já mám taky jednu doma, tak bych i chtěl popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, no a trošku toho víc klidu. A dále je to Anička Hlávková z Miroslavy a před týdnem měl její Jindřich svátek, tak těm bych taky chtěl popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať si užívají vnoučat, pravnoučat. No a třetí Anička je Anička Špačková z Kramolína. Takže také Aničce bych chtěl popřát všechno nejlepší. A ať si pěkně s Karlíkem ty dechovky užijí. No a i nějak písničku bych chtěl poslat do Moravských Málkovic paní Mařence Boudové, která byla na velice náročné operaci a teď už je doma, zotavuje se z té nemoci, ať se jí to pěkně hojí a uzdraví se. No a poslední teda bude zpěváci Jana a Vlčková a Toník z Amatéru z Dobšic. No a přeji jim všechno taky nejlepší. Karličku, tobě taky. Opatruj se a měj se fajn.
0: Milí, děkujeme moc krát a jinak příště si stáhni to rádio. Je to
1: no,
0: ozvěna
1: no,
0: jako hrom.
1: Já už od toho.
0: Tak jo, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Slovo dostává Miloš z Brna. Dobrý den, Miloši.
2: Karličku, zdravím pana Hegnera, zdravím celého sazenstva posluchače Rádia Brno. A já mám velikou prozbu. A protože 11. července jsem s Ketučkou navrátil, vzpomněl den pohraniční stráže, tak dneska je veliký sled veteránů ve Vranově nad Jihlavou, kde se sešli kluci ze Slovenska, z Moravy a Čech, kteří vlastně stáděli hranici od Slavonic až po Soutok jako k Břeclavi dolů. Jo? A máme dneska takový ten sled tam, tak bych chtěl poslat a poprosit o pěknou písničku, aby si to tam užili a zazpomínali, protože uteklo od mý vojny, uteklo 54 roku a jsou tam kluci všech generací, to znamená tatínkové, dědečkové, pradědečkové dokonce už, jo, a těším se na to, že kolem 3 hodiny se setkáme a dopředu poprosili, říkali, zkus tu písničku nám zahrát, když o 17:30 večer budeme vzpomínat na tu starou hájenku, na které jsme vlastně dosloužili. Takže tohle to by byla slavice nebo zdravice do Vranova nad Jihlavou, potom ještě zdravím všechny svoje, ty svoje přátelé Marušku v Prokočíně, Zemkovi v Květné a všechny dobrý lidičky od Čech až po Záhoří, včetně pana Hegnera, celého rádia Brno a všech těch dobrých lidiček na tom našem krásném světě. Karličku,
0: dobře, děkujeme, díky.
2: Taky.
0: Hezké odpoledne.
2: Pěkný den a zdravím Devranově. Kluci, čau, užijte si to, přijedu.
0: Tak e-maily srdečně zdravíme, na vašich vlnách ladíme každý den, zítra mají svátek Aničky. Prosíme o blahopřání s pěknou písničkou pro moji sestru Anu Hrabalovou z Břestu. Kroměříže dar pro moji sestřenici ze Študlova u Valašský Klobouk Aničku Sucháčkovou do Bojkovic pro sestřenici Aničky Lahutovou. Všem hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, pěknou oslavu přejí Václav a Joška Liškovi z Bezměrova. Přání rovněž taky všem patří všem Anám Aničkám, které jsem nejmenoval a které známe. Další e-mail. Zahrajte k dnešním narozeninám paní Květušce Závodové z Kostela na Moravě. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a dobré nálady. Oslav to dnes rodinou, ať se zpěv line dědinou. Vaš si každého roku, máš to naplánované. Do staroku přejí kamarádky Bem a kamarád Francesco z Boršic. A ještě jedna gratulace pro Miloše Dočekala z Brna Bosonoch. Miloši, k tvým dnešním kulatým narozeninám přeji ze srdce pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu radostí každý den, ať máš kolem sebe milující rodinu a přátelé, dobré nápady i krásné chvíle. Všechno nejlepší, ať se ti splní všechna přání. Tak a přeje Jarda Wolf. A my si poslechneme písničku Josefa Poncara Vaška Zemana, Karlíčku můj v podání Saloního orchestru Josefa Vejvory.
3: Český rozhlas Zlín.

0: oni si nepospí jenom karličci, to si pospí jiní také. Dovolili se ještě dvě posluchačky, nejprve Faninka z Vedrovic. Fany, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner, já vás ještě jednou moc zdravím a chtěla bych popřát svému manželovi Petrovi, který tento čtvrtek 23. měl svůj narozeninový den. Tak mu chci popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně nejvíce zdraví, čeho moc potřebuje, a prostě tomu ze srdce přeju já, manželka a děti s rodinou. Takže moc vám děkuji.
0: Ano, a koupila jste mu nové petangové kule?
1: Ne,
0: na novou sezonu.
1: My máme úzkovně, ty si vždycky vybereme.
0: Dobře, tak hezké odpoledne. Kamaráda. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Já vám taky děkuji moc, pane Hegne, nashledanou.
0: A pořad uzavře Boženka z Uherského Brodu. Boží, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegne, a všem posluchačům. Přeju krásný den a chtěla bych poslat srdečné blahopřání mojí spolužačce a kamarádce Dokunovic Anice Lipárové. Ona má zítra svátek, takže já jí přeju všecko nejlepší. Zdravíčko, pokud to jde, asi to krásně všecko ten svůj svátek, že svou rodinu oslaví, protože ji mají všetci rádi a pamatuju na ňu, tak já jí přeju všecko nejlepší. Aničko, až budu mít čas, tak ti zavolám. Pane Hegner,
0: dobře, díky,
2: vám,
0: díky, děkuju, Boží, naschledanou.
2: Krásný víkend, naschledanou, naslyšenou.
0: Poslední e-mail, prosíme o písničku k narozeninám a svátku naší kamarádce Aničce Dostálové Stasova. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody v kruhu rodinném, Nálepovi Stasova. Ještě nám zahrají Ištvánci ze Šardic skladbu od Honzíka Slabáka Přes veselské lůky.

Tolik i Štvánci, kteří taky zítra v Dřevohostici a Kromník ještě Bojané Bučkovanka, tak jste srdečně zváni na festivalu zítra ve 2 hodiny. Teď už pomaličku nám hraje Gloria, slyšíte vzadu skladbu Zdeňka Gurského Motýlek. Jinak doufám, že příští týden třeba nějací zpěváčci se zase objeví, zítra bude paní Květuška losovat z těch zpěváčků, kteří zpívali během týdne. Děkujeme mockrát za pozornost, těšíme se v 18 hodin naslyšenou, mějte se krásně.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT 2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Do Otrokovic zamířili desítky automobilových a motocyklových veteránů. Kolona historických vozidel se vydá na přibližně 100-kilometrovou trasu krajinou Valašska, Slovácka a Hané. Jiří Lábus dnes na letní filmové škole obdrží výroční cenu. Ve Veselí nad Moravou vznikne domov pro seniory alespoň se stovkou míst. Dnes očekáváme v regionu převládající jasnou oblohu a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Nradilek. Lidé v Otrokovicích dnes mohou vidět desítky historických aut. Jedná se o první ročník srazu veteránů s názvem Jízda Valašskem, Slováckem, Hanou. Největší atrakcí bude automobil z roku 1922 stejného typu, jaký se objevil ve známém televizním seriálu Četnické humoresky. Srazu se účastní posádky z Česka, Slovenska a Švýcarska. Kolona vyjede na cestu z Otrokovic přes Kroměříž a Velehrad v 9 hodin a zakončí svou jízdu v 17 hodin znovu v Otrokovicích. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes za významný přínos filmu ocení Jiřího Lábuse. Herec převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni. Pokračuje programový ředitel festivalu Jan Jílek.
4: Jiřího Lábuse si vážím a je nesporné, že patří vlastně do toho hereckého etalonu české kinematografie, ale já třeba osobně si vážím hodně, protože on se otvírá i malým projektům, amatérským projektům, studentským projektům, krátkým filmům, mladým tvůrcům a myslím, že to je velmi důležité.
2: Výroční cenu letos obdrží celkem 4 osobnosti. Vedle Jiřího Lábuse ještě herečka Anja Geislerová, francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu. Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku vznikne nový domov pro seniory minimálně se stovkou míst. Jihomoravský kraj jej plánuje vybudovat nedaleko polikliniky. Projekt reaguje na nedostatečné kapacity podobných zařízení v této části kraje. V jednání jsou dva modely, které se liší počtem lůžek i celkovou cenou. Půjde o domov se zvláštním režimem, jak popisuje mluvčí kraje Martina Žítková.
5: Zahrnuje zejména ubytování, stravu, pomoc při péči o vlastní osobu a další podporu podle individuálních potřeb klientů. Ve Veselí nad Moravou a jeho okolí žije vysoký počet seniorů a podle demografických předpokladů bude jejich počet dále narůstat. Proto kraj připravuje nové zařízení právě v této lokalitě.
2: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požáru. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno, povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Lípě na Zlínsku se střetla dvě osobní vozidla. Objížďka je možná přes Veselou. U kostela na Kroměřížsku ve směru na Bunč havarovalo osobní auto. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Další v našem vysílání zase v příští hodině.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak, někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes,

0: Mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
1: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
0: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Šamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal Niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Šamaré, pan Šamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Bartoň druhý z bratrů koupil z Braslavu Prahy, no a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady, začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců, takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.

0: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
1: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory, zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali 3x v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
0: Tohle by každý manžel neudělal.
1: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
0: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
1: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala Kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Měsíčku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima a naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli a bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co to bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrhného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností, já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Výstava ve Slováckém muzeu ukáže práci i osobní život kostýmní výtvarnice Ester Krumbachové. Rožnovský skanzen dnes hostí festival Romská píseň. Více než 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů. Meziročně jich bylo méně. Dnes očekáváme v regionu převládající jasnou oblohu a na teploměru až 28 stupňů. Matěj Neradělek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes slavnostně zahájí výstavu věnovanou Ester Krumbachové. Její významnou část tvoří velkoformátové fotografie, na kterých kostýmní výtvarnici, scénáristku a režisérku zachytila přední česká fotografka Libuše Jarcoviáková. Podrobnosti přidává kurátorka výstavy Petra Baroňová.
4: Ta kolekce je doplněna také autorskými díly Ester, zejména tedy výtvarným uměním. Je tam nahlédnutí do její obrazové tvorby, ale také do tvorby amuletů a šperku, kterým se věnovala a které zejména rozdávala svým přátelům. Ty jsou tam vystaveny také a to vše je doplněno také o návrhy jejich kostýmů nebo také scénografii.
2: Vernisáž začne v 17 hodin. Výstava je součástí letní filmové školy, která uvede několik filmů, na nich se Ester Krumbachová podílela. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes hostí mezinárodní hudební festival Romská píseň. V areálu dřevěného městečka nabídne přehlídku romské hudby, tance a kultury, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Mezinárodní hudební festival Romská píseň se bude konat 32. rokem. V areálu dřevěného městečka nabídne vystoupení romských hudebních a tanečních souborů z Česka, Slovenska i Maďarska.
2: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 630 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Za prvních 6 měsíců letošního roku se na minimálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období v loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy.
6: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil.
7: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsob. Dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
6: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno až polojasno, povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 25 až 28 stupňů Celsia.
3: V Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Letní filmová škola v Uherském Hradišti může v těchto dnech komplikovat dopravu na průtahu městem. Nutno ale myslet i na omezení v centru. A to byly zprávy. Ať se vám jede naším krajem dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásné sobotní odpoledne. Říká se, že to hezké utíká nejrychleji a možná i proto jsme už u posledního červencového víkendu. No ale prázdniny a léto rozhodně ani zdaleka neřekli poslední slovo a my věříme, že jejich příjemnou část strávíte i v naší společnosti. K prázdninovému času neodmyslitelně patří i letní filmová škola v Uherském Hradišti a právě tam budou mířit naše první kroky. Dnes tam mimochodem ocení Jiřího Lábuse. Na festivalu můžou návštěvníci vidět retrospektivy významných světových tvůrců Michelangela Antonioniho nebo Romana Polanského. Podrobnosti se od nás dozvíte už za chvíli. A o prázdninách myslíme i na děti, a proto vás vezmeme do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které připravilo pro děti nový program. Provede je dědinou přímo mezi hospodářskými zvířaty, se kterými se dnešní děti z města už nepotkají. I to uslyšíte v Českém rozhlase Zlín. Jehož příjemný poslech vám přeje Pepa Koller.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Uherském Hradišti druhým dnem pokračuje letní filmová škola. Do Uherského Hradiště se sjeli tisíce lidí z celé republiky i známí hosté z filmového prostředí. Dění na festivalu sleduje i redaktor Českého rozhlasu Zlín Michal Sladký, se kterým jsme se teď živě spojili. Michale, zdravím tě přímo do Uherského Hradiště.
1: Hezké odpoledne.
0: Michale, dá se říct, že dnešní den na letní filmové škole někomu nebo něčemu patří?
1: Tak programu je tady velká spousta, ať už pro účastníky festivalu, nebo i pro veřejnost. Takže každý si může vybrat to své, ale dnešek bude mít určitě jednoho krále a tím je Jiří Lábus, 76-letý herec a komik, totiž dnes za svůj významný přínos filmu před večerní projekcí snímku Klauni převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Jiří Lábus už se dnes také setkal s filmovými fanoušky, se kterými debatoval po projekci filmu Spiklenci slasti. Musím říct, že to byla obrovská zábava a zaplněný sál ho vyprovodil dlouhým potleskem. Já jsem pak měl tu čest s ním chvíli hovořit, mimo jiné mi řekl, že to večer bude první ocenění, které získá ve škole. Zatímco jako žák v té normální úspěchy zrovna nezbíral, tak si to teď aspoň trochu vynahradí na té filmové škole. Ještě doplním, že zítra Jiří Lábus v Uherském Hradišti povede svou lekci filmu.
0: Letní filmová škola pravidelně představuje tvorbu významných světových filmařů. Na koho se zaměřila letos?
1: Tentokrát to bude například italský režisér a scénárista Michelangelo Antonioni. Návštěvníci budou moct hlednout 8 jeho filmů. Dnes to bude Zatmění nebo Oceňovaná zvětšenina, v dalších dnech pak například Zabriskie Point, Noc nebo Povolání reportér. Jeho snímky uvedou italští filmoví historici Valerio Coladonato a Damiano Garofalo. Festival představí také retrospektivu francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Programový ředitel letní filmové školy Jan Jílek řekl, že vzhledem k polanského minulosti, kdy ve Spojených státech čelil obvinění ze znásilnění a sexu s nezletilou, to může být pro někoho problematické. Organizátoři ale nechtěli jeho významnou tvorbu mazat z filmové historie. K vidění tak budou snímky jako Ples upírů, Nájemník, Čínská čtvrť, Pianista nebo Muž ve stínu.
0: No a na závěr pojďme od filmového programu. Jaká ve městě panuje atmosféra?
1: Tady by to ostatně jako každý rok stačilo shrnout jedinou větou, ta atmosféra je tady prostě skvělá. Letos k tomu určitě přispívá i krásné počasí, takže návštěvníci si užívají nejen filmový program, ale i chvilky mezi tím. Třeba tady v okolí Kina Hvězda, kde právě jsem, ve smetanových sadech zrovna jednotlivci i skupinky posedávají nebo i polehávají na trávě. Baví se, je to tady jeden velký piknik, někteří se ve stanech účastní odborného programu. Už včera odpoledne a hlavně večer se celé město zaplnilo tisícovkami lidí, nejen účastníků festivalu, ale také obyvateli Uherského Hradiště, kteří berou filmovku za svou a opravdu si užívají tu atmosféru, která v celém městě panuje. Vedle posezení s přáteli také navštěvují projekce v letních kinech nebo koncerty. Například dnes večer vystoupí na Kolejním nádvoří Richard Miller.
0: Dění na letní filmové škole sleduje náš redaktor Michal Sladký. Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den všem.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Pražské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zahájilo nový program pro rodiny s dětmi. Jmenuje se Se zvířátky dědinou a děti při něm poznávají hospodářská zvířata, která se dříve chovala u každého valašského stavení.
1: Co tak mohli Valaši chovat před těmi x desítkami let?
2: Kozy, krávy, husy, prasata, tak, domácí zvířata celkově, dobytek.
1: Říká malá Oli z Hradce Králové, která teď je s bratrem, krmí kozu. To je kůzlátko ještě, že?
2: Ano.
1: Oli a její bratr čekají spolu s dalšími dětmi na začátek nového programu. Ten připravilo Valašské muzeum v přírodě pro děti, které dnes mají jen málo příležitostí potkat domácí zvířata. Na prohlídku s výkladem se těší i malý František. Viděli jste nějaká zvířátka tady v dědině?
3: Jo, husy.
1: Co ten osel? Toho jsi někdy slyšel nebo viděl?
3: Tady.
1: Tady jsi viděl poprvé osla?
3: Jo.
1: Po chvíli se ozývá zvonec a tetička vyráží se skupinou k Matochově usedlosti.
4: Takže už jsme tady. Takhle to mohlo vypadat vždycky nějaká chalupa, usedlost, kolem toho chlévy, kurníky. Držte, tak já na ní klepnu.
1: Z Batochovy usedlosti vychází hospodyně Mirka.
5: Poprosím hospodyní.
4: Děkuju. Ta se tady opravdu doopravdy stará o ty zvířátka. Mohla byste prosím nám vytáhnout našeho králíka?
5: Jo.
1: Hospodyně teď vytahuje z králíkárny obrovského králíka. Kolik má kilo?
6: No, takové 2-3.
2: Ten je krásný.
7: Co bakinka,
1: děti teď šahají do košíku, nabírají jablíčka a mrkev a krmí asi 3letého králíka. Které to zvíře tady potřebuje vůbec největší péči?
7: Vždycky kráva. Kráva živila jako celou rodinu, jako, nebo taky koza. Jako králíci samozřejmě to lítalo všude kolem, že jako, a všechno to být ty strakáči. Jako.
1: Vysvětluje hospodář Josef Ulrich a my se s tetičkou přesunujeme do chléva.
4: Podíváme se na naši kravičku červinku. Je to původní plemeno, které se tady právě chovalo na Valašsku. Tady ve chlévi odpočívá.
6: Tady do jeslí se dává seno, jako. Do kurice dává právě ten ovisek a tady má na paječku.
1: Tak, vidíte, jste svědkem toho, jak se kráva vyprázdňuje.
6: Ano, takže to se jí musí jako vždycky vykydat, jako ráno a večer se kydá, jde na pastvu a tam se pase. Jako.
1: No jak je to pro vás náročné vůbec pro chovatelku takto se starat o zvířata?
6: Docela ano.
1: Vy se docela projdete při té péči o ta zvířata?
6: Ano, na fojství jako je hospodářství, pak na živém a pak u koní a ještě ovce.
4: Tak si dáte něco na osla, jako sebu.

0: Na setkání s Martinem Rokosem i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. 'Osobnosti Česka'. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. 'Osobnosti Česka' s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: 'Osobnosti Česka' s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Čas je proti nám, zpívala Helena Vondráčková a má pravdu, že čas opravdu rychle běží. Máme už jen nějakých 6 minut a 10 vteřin do půl třetí. No a vy posloucháte sobotní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Jedna z pranostik k dnešnímu dni praví, že o svatém Jakubě přicházejí silné bouře. Jestli se tato

0: pronostika dnes naplní, uslyšíte už za okamžik.
1: Počasí.
0: No a právě proto vítám na telefonní lince meteorologku Českého hydrometeorologického ústavu Andreu Kvapilovou, která nám prozradí víc, než jen zdárčení k dnešnímu dni platí. Vítejte ve vysílání.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak zcela očekávatelná otázka na úvod. Jaké jsou teploty a můžeme dnes očekávat nějaké ty silné bouře ve Zlínském kraji?
2: Tak také aktuální teploty se nám pohybují od 22 do 26 stupňů, vítr ten nám vane mírný jižní směru do 20 km za hodinu a máme jasno až polojasno a to i dneska zůstane, takže dneska nás čeká slunečný den bez bouřek.
0: Takže pranostika na svatého Jakuba úplně neplatí, ale to nevadí, možná je to tak lepší. Já se zeptám, jak se pak počasí vyvine na večer a následně i v noci.
2: Tak v noci tam nás čeká minimální oblačnost, jasno nebo skoro jasno. Ty nejnižší teploty nejčastěji od 16 do 13 stupňů, ale v údolích, kde bude bezvětří, tak lokálně mohou klesnout na hodnoty kolem 11 stupňů. Naopak na kopcích, kde nám ještě stále by mohlo pofukovat, tak ty hodnoty zůstanou spíše kolem 18 stupňů. Vítr ten zůstane už slabý, jihovýchodní, případně proměnlivý, ale přece jenom na některých místech ještě ten vítr stále může vát mírný do 20 km za hodinu.
0: No a pojďme se podívat i na druhou část víkendu, to znamená na neděli. Ta bude jaká?
2: Tak tam ještě ráno na některých místech může být i jasno, jinak spíše bude převažovat oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Během odpoledne a večera se nám potom mohou vyskytnout lokální přehánky, případně i bouřky a potom později večer a v noci na pondělí čekáme, že budou četnější. Ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů, vád nám k tomu bude vítr slabý, během dne už spíše budou převažovat, že bude mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu a pak se nám později začne měnit na západní a v okolí přehánek a bouřek nám může i přechodně zesilovat.
0: A doplníte i biopředpověď na zítřejší den?
2: Tak ta je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: No a po neděli, jak jste zmínila, přichází tedy pondělí, nový pracovní týden. Vy jste zmínila ke konci neděle nějaké bouřky, přenesou se potom třeba i do toho nového týdne?
2: Pondělí ano, tam čekáme převážně velkou oblačnost, na většině území musíme počítat s přehánkami, případně občasným deštěm. Lokálně se můžou vyskytnout i bouřky, vypadá to, že pravděpodobnější by to mohlo být v té severní části kraje, ale potom později odpoledne a večer by nám měly už začít srážky i oblačnost ubývat. Ty nejnižší teploty od 18 do 14 stupňů, ty nejvyšší od 22 do 26 stupňů a bude teda větrno, ze začátku ten vítr ještě slabý, proměnlivý, postupně bude mírný západní až severozápadní a hlavně odpoledne čekáme teda přechodně ten vítr i čerstvý do 30 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout i rychlosti kolem 55 km za hodinu.
0: Tak to podstatné z počasí ve Zlínském kraji nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín přinesla meteoroložka Andrea Kvapilová. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Vše důležité o počasí v našem kraji zaznělo a pro tuto chvíli zbývá už jen odtajnění následující písně. O tu se postará Jiří Korn a jeho radost až do rána. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zrekonstruovaná barokní sýpka v Rymicích na Kroměřížsku je od včerejška, tedy od pátku, slavnostně otevřená pro běžný provoz. Obec do přestavby chátrající budovy investovala desítky milionů korun. Při zachování vnější historické podoby a některých detailů uvnitř stavby nabízí sýpka moderní prostory pro sídlo obecního úřadu, společenské sály nebo posilovnu a hudební zkušebnu.
1: Hrmický starosta pan Martin Bartík se souzdem nás pustil do nového kulturního společenského centra, které zde vzniklo z historické budovy. Jak dlouho jste ji, pane starosto, rekonstruovali, tu budovu?
2: Tak projektová dokumentace se začala zpracovávat už v roce 2014 a následně se podařilo v roce 2024 získat dotaci a na jaře jsme letošního roku začali dělat terénní úpravy okolo, tak aby jsme mohli skoloudovat.
1: S dovolením vystoupám. Krátké schodiště opatřené výtahem pro postižené. Popravená budova barokní sýpky uvnitř skrývá moderní prostory. A kdybychom začali úplně od sklepení, tak je tu archeoložka paní Pavlína Daňhelová. Co zajímavého se třeba při té rekonstrukci objevilo? A vy jste u toho byla.
3: První je pokračování barokní klenuté stoky. Kromě této stoky se vlastně potom v prostorách sýpky našel pozůstatek hvozdu, což je hvozdná pec. Je to vlastně jedna z částí jezuitského pivovaru. Tato hvozdná pec se nachází v dnešních prostorách kuchyně.
1: Zmínila jste kuchyň, takže musíme připomenout, že kromě prostor pro obecní úřad, posilovnu, hudební zkušebnu, společenské sály, tu je také restaurace s kuchyní, ve které jsou ony pozůstatky pivovaru. Je tu s námi referent odboru památkové péče Holešovské radnice, pan Jan Machala. Pane Machalo, jak vnímáte tuto rekonstrukci co do kvality a zachování těch důležitých prvků?
4: Musím říct, že jako v porovnání s těmi dalšími, tak jako velice zdařila. Jo? Že šlo o to, že se té opuštěné budovy, která předtím sloužila jako jakési skladiště, depozitáře muzea, už jako dávno nevyužívané, tak se jí podařilo vdechnout nový život a současně zachovat vlastně ty památkové hodnoty, které tady vlastně pracovníci památkového ústavu identifikovali, jakože je potřeba je zachovat.
1: Prostory barokní sýpky si s námi prohlíží také vedoucí Rymického muzea v přírodě pan Petr Hlavačka.
5: Můžeme se vlastně pochlubit v Rymicích skutečně velice zajímavým komplexem staveb, jak na jedné straně chalupek s dožkovou střechou, tak na druhé straně bývalým šlechtickým sídlem.
1: A já už jenom doplním, že celá rekonstrukce i s vybavením přišla na více než 70 milionů korun. Z Rymic Roman Werner, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? Tak to je téma, které bude už za chvíli rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak si na toto zajímavé téma počkejte.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Někdo v důchodu odpočívá. Ona začala šít kroje. Dnes je uznávanou tvůrkyní v oboru. Vyrábí i nádherné krojové doplňky a učí ostatní, jak o tyto poklady správně pečovat. Marie Kedroňová z Neda Konic. Jak se z koníčku v penzi stane uznávané umění a proč mladá generace touží po jejich radách? To řekne v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 27. července v 15 hodin a 20 minut.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

Už jen necelých 14 minut nám zbývá do 15. hodiny, a tedy do zpráv, ale jednu sportovní informaci vám nabídnu teď hned. Fotbaloví fanoušci se toto léto nenudí. Týden po konci mistrovství světa startuje Česká liga. Co na úvod čeká mužstva z našeho regionu, tak to uslyšíte za okamžik po písničce skupiny Alphaville.

0: Minulý týden sledovali fotbaloví fanoušci konec minulé sezóny v podobě medailových bojů na mistrovství světa. Tento víkend už můžou sledovat start nového ročníku české nejvyšší soutěže. Zlínský kraj má v Šancelize opět dvojí zastoupení a my se teď zaměříme na to, co v úvodním kole čeká týmy z našeho regionu. Začneme s Zlínem, který nastoupí jako první.
1: Fotbalisté Zlína přivítají v sobotu Baník Ostrava. Zápas začne v 17 hodin odpoledne. Ostravané působí jako těžkočitelný soupeř. Po záchraně v baráži opět vyměnili trenéra a Josefa Dvorníka nahradil Roman Skuhravý. Podle zlínského kouče Bronislava Červenky je ale v úvodu ročníku nečitelný každý tým.
2: Není to jenom první kolo, jsou to první 3-4 kola, když se tam zžívají ty týmy, mají nové hráče. Baník taky udělal několik posil, mají tam svůj už tým, který už se nějakým způsobem konsolidoval. Doufám, že pro fanouška zajímavý boj a pro nás úspěšný vstup do sezóny.
1: Motivací je pro Červenku i vzpomínka na jarní část minulé sezóny, ve které Zlín s Baníkem dvakrát prohrál. Jedno utkání přitom skončilo debaklem 2-6.
2: Ten závěr sezóny, kdy jsme s nimi hráli dva zápasy, tak nám nevyšel vůbec, takže teďka jde o to, chceme ukázat, že ten tým dokáže zdorovat i Baníku, který nám v těch minulých zápasech nedal úplně šanci, když to byly venkovní zápasy, tak to beru úplně kdyby stejně, jak když hrajeme doma.
1: V neděli se dostane do akce i Slovácko, které čeká papírově nejtěžší možný start sezóny. Nastoupí na hřišti mistrovské Slávie Praha. Trenér Slovácka Jan Jelínek v minulé sezóně vedl B tým Slávie a soupeře tedy velmi dobře zná, přesto je i pro něj těžké tým nachystat.
3: To jsou vždycky velké otazníky, protože i u nich je spousta změn v kádru, hráči byli na mistrovství světa, takže je to velká neznámá. Myslím si, že každý trenér teďka spíš do toho prvního kola vstupuje s velkým očekáváním.
1: V Edenu nastoupí Slovácko před prázdnými tribunami. Slávia totiž ještě odpikává trest za výtržnosti fanoušků v závěru minulého ročníku.
3: Samozřejmě fanoušci, že plný stadion, jsem to tam zažil, tak to je obrovská energie a ty hráče ženou hlavně v krizových situacích po nějakém gólu nebo po nějakém tlaku.
1: Věří Jelínek, že okolnosti můžou napomoct tomu, že Slovácko jasného favorita na úvod sezóny překvapí. David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Luhačovicích se dnes koná hudební gastrofestival. Město slaví 90 let od udělení statutu města. Na Trubiskách u Valašské Polanky trávili prázdniny účastnice dívčího tábora Domečku z Valašského Meziříčí. Šupenič vyhrál jako první český šermíř mistrovství světa. Dnes očekáváme v regionu převládající jasnou oblohu a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Hezkou sobotu. Dnes do 23 hodin se v Luhačovicích v ulici Nábřeží koná hudební gastrofestival. Akce nabídne občerstvení z 30 gastrostánků, koncerty i aktivity pro děti. Festival je součástí oslav 90. výročí udělení statutu města Luhačovicím. Pokračuje nezávislý starosta Marian Ležák.
2: Povýšení Luhačovic na město nebylo jen administrativním krokem, ale oceněním jejich mimořádného rozvoje a významu, který přesahoval hranice regionu. Luhačovice byly tehdy známé jako prosperující lázeňské středisko. Toto výročí nám připomíná bohatou historii města i práci generací, které se podílely na jeho rozvoji.
0: Ve Zlínském kraji je v plném proudu letní táborová sezona. Více než 30 táborů připravilo na letošní prázdniny středisko volného času Domeček ve Valašském Meziříčí. Část turnusů pořádá na oblíbené táborové základně Trubiska u Valašské Polanky. Prázdniny tam trávili i účastnice dívčího tábora.
3: Holky batikují trička, pletou náramky a píšou si deníky. V čem je tábor oproti těm smíšeným jiný, popisuje Sofie.
4: Ten holčičí je jakože lepší v tom, že máme soukromí svoje a tak.
3: Tábor je stanový, ale místo ešusů mají holky v kuchyni talíře. Pořádek ve stanech jim boduje vedoucí Andrea Lidáková.
5: Holky motivujeme, aby tam měli pořádek a máme i bodování, ale neřekli jsme jim, kdy budeme, takže motivujeme k tomu, aby tam měli pořádek celý den, protože neví, kdy přijdeme se podívat.
3: Na táboře Trubiska pobyla děvčata bezmála týden. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: 71-letý motorkář dnes zemřel po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice 1/35 směrem od Slovenska je po nehodě stále uzavřena. Nehoda se stala krátce před polednem. Podle předběžně zjištěných informací jel řidič na motocyklu, přičemž došlo ke střetu s jelenem, který chtěl přes motorkáře přeskočit. Při tomto manévru však došlo k jejich kontaktu a následnému pádu muže na motorce.
1: Sport.
0: Fleretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu porazil stříbrného olympijského medailistu Itala Makiho 15-2. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 fleretistka Marie Šedivá. Posledním medailistou byl kordista Jaroslav Jurka, který bral v roce 1985 stříbro.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat jasno až polojasno, povane mírný vítr jižních směrů a nejvyšší teploty naměříme mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín. Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Na silnici 1/49 u Prlovana v Setínsku je prováděna oprava povrchu vozovky a doprava je tím pádem omezena. V Luhačovicích na Zlínsku je pak z důvodu konání kulturní akce uzavřena ulice Nábřeží. Počítejte s tím. Zpravodajský přehled je u konce a teď je s vámi dál víkendový Český rozhlas Zlín. Pěkné prosluněné odpoledne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné sobotní odpoledne, jsem rád, že i jeho další část trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Před námi je druhá hodina našeho vysílání a s ní další porce zajímavých příběhů, inspirativních setkání i muziky pro příjemnou letní sobotu. Než vám odtajním následující reportáž, položím vám několik otázek. Tušíte, kolik trpělivosti, síly a času je potřeba, aby pod rukama vznikl ručně tkaný koberec? No a proč se lidé i dnes chtějí učit řemeslo, které se předává po generace? V reportáži redaktorky Petry Sedláčkové už za okamžik zavítáme do moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí, kde se na několik dní otevřely tkalcovské stavy veřejnosti. Tak, pohodový poslech vám přeje Pepa Koller.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Tradiční řemesla nemusí patřit jen do muzeí. Ve Valašském Meziříčí si je mohou lidé vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit, že utkat koberec není zdaleka tak jednoduché, jak se může zdát. Do moravské gobelínové manufaktury se nad Kalcovský týden vydala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Ve Valašském Meziříčí se na několik dní proměnili zájemci o textilní tvorbu v tkadleny a tkalce. V moravské gobelínové manufaktuře se tento týden koná Kalcovský týden. Účastníci se pod vedením zkušených lektorek osvojují techniky tkaní a od prvních nití vytvářejí vlastní koberec, říká vedoucí gobelínky Simona Strýčková.
2: Cílem tkalcovského týdne je především pro účastníky kurzu utkat si své vlastní textilní dílo. Během 5 dnů se seznámí s tkalcovskými technikami při práci na horizontálních tkalcovských stavech a samozřejmě stráví bohatý, autentický pobyt tady v moravské gobelínové manufaktuře.
1: Moravská gobelínová manufaktura patří mezi několik málo evropských dílen, kde se dodnes tkají gobelíny tradičními postupy a zároveň se restaurují historické tapiserie. Její tradice sahá až do roku 1898, kdy ji na Valašsku založil malíř Rudolf Schlatauer. O 11 let později se přestěhovala do Valašského Meziříčí.
2: Pro každé umělecké řemeslo je důležité zachování kontinuity a předávání dál. Na našem kurzu se lidé seznámí s kalcovskou technikou, získají možná větší obdiv k ručním pracem a vyzkouší si, kolik trpělivosti, soustředění, času a píle tkalcovská technika vyžaduje.
1: To vše podle Simony Strýčkové z moravské gobelínové manufaktury pomáhá lidem pochopit náročnost tradičního řemesla. Na kurzu se účastníci učí techniky tkaní koberců na kelimových stavech a mnozí si chtějí rozšířit zkušenosti, které už s tkaním mají.
3: Mě zajímalo, jak vlastně se tká takový velký koberec. Já mám doma stav s pevným listem, na tom se dají utkat menší běhonky nebo spíš šály, tkaniny, utěrky a takové věci. Takže s tím zkušenost mám, je to sice taková jednodušší forma, ale právě jsem chtěla vyzkoušet něco většího, větší formát. Je to samozřejmě náročnější, protože ten stav je mnohem větší, mnohem těžší. Jak vidíte, je to jako masivní dřevo, takže se to musí jako do toho člověk opravdu opřít.
1: Říká účastnice kurzu Devi Hrabovská z Prahy a dodává, že tkalcovskou zkušenost by ráda využila i profesně.
3: Jestli bych chtěla být tkadlenou, taky otázka je možnost vlastně udělat rekvalifikaci na tkadlenou, o které přemýšlím zatím, ale jestli to klapne, ještě uvidíme.
1: Od prvních řad osnovy až po dokončovací práce vzniká během týdne vlastní koberec. Nejde přitom jen o samotné tkaní. Každý účastník si připravuje také vlastní návrh a konzultuje ho s lektorem. Co je ale podle Simony Strýčkové pro nováčky nejtěžší?
2: Pro začátečníky je vůbec nejtěžší vlastně začít, vybrat si barvy a v hlavě si ujasnit, jak jejich dílo bude vypadat. Často se totiž stává, že představa návrhu se neschází s možnostmi tkalcovské techniky, anebo se stává, že návrh je tak komplikovaný, že není možné jej vytvořit během 5 dnů.
1: Vedle zakázek pro zámky, kostely nebo soukromé vlastníky se tak v dílnách manufaktury učí i noví zájemci jednomu z nejstarších textilních řemesel. Z Valašského Meziříčí Petra Sedláčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin, 14 minut a právě teď je chvíle, kdy se můžete z Českého rozhlasu Zlín dozvědět, kam vyrazit za kulturou v našem zlínském kraji. Luhačovice si letos připomínají významné jubileum 90 let od udělení statutu města. Hlavní oslavy jsou dnes na ulici Nábřeží, kde se do 23 hodin koná premiérový hudební gastrofestival. Návštěvníci se mohou těšit na přibližně 20 stánků s rozmanitými gastronomickými specialitami, inspirací pro domácí vaření i zajímavými recepty a tipy. Celodenní program doplní hudební vystoupení skupin Highland a Horizont. Vyvrcholením festivalu bude večerní koncert Evy Burešové s kapelou, který začne v 9:30. Dnes slaví dechová hudba Dolněmčanka 150 let své existence. Těšit se můžete na odpoledne plné špičkové hudby v doprovodu moderátora Jošky Šmukaře. Na pódiu vystoupí moravská dvanáctka, swingový Funny Fellows a legendární mistříňanka, která návštěvníky roztančí při závěrečné taneční zábavě. Výroční program ve venkovním areálu u myslivecké chaty v Dolním Němčí na Uherskobrodsku před pár minutami začal a potrvá do večera. 20. ročník festivalu Letní alternativa se uskuteční v Bystřici pod Hostýnem. Jubilejní ročník nabídne mix žánrů bez předsudků, kde se potkají světová jména z Mexika a Londýna zdravou domácí scénou, rapem i folklorem. Obě zámecká nádvoří se promění v multižánrové centrum nekomerční kultury od 17 hodin. Letní filmová škola se v těchto dnech koná již tradičně v samotném srdci Slovácka v Uherském Hradišti. Kromě filmových projekcí, které se uskuteční postupně na různých místech ve městě, se můžete těšit na večerní cymbal stage ve Smetanových sadech. Dnes tam zahraje a zaspívá cymbálová muzika Mladí burčáci, a to od 19 hodin. A nebude chybět ani letní kino. Na Masarykově náměstí promítnou ve 22 hodin film Čtyři matky a po něm snímek drama. Ve Smetanových sadech letní kino začíná v 21:30 filmem Kdyby tisíc klarinetů. Po něm bude na řadě snímek Vražda inženýra Čerta. No a my vám, jako každý den, přinášíme rozhlasovou minutu z filmovky s Joškou Kubáníkem. Tu dnešní si můžete poslechnout právě teď.
1: Dnes nás zajímalo, co nesmíte na filmovce minout.
2: Tak 200 nebo 300 typů bych mohl dát.
3: Povídej.
2: Hodný Jan Komasa, Východní přísliby,
4: celý LFŠ uvádí.
1: To byl programový ředitel Jan Jílek a teď se zeptáme manažerky komunikace Lenky Horákové.
5: No rozhodně nesmíte minout Hvězdu. A Hvězdy.
3: A na jaký film se těšíš ty?
5: Já bych se těšila na všechny, ale neuvidím nic, Joško.
3: Neuvidíš nic?
5: Ne.
3: Nemáš na to čas.
5: Nemám na to čas.
1: A teď mají slovo návštěvníci filmovky.
6: Nesmím minout svého manžela.
7: Já jsem na prvním filmovém festivalu v mém životě, takže úplně kamkoliv kročím, tak si myslím, že jako neminu.
8: Za mě určitě by to bylo ta sekce Němý film s živou hudbou, protože to je opravdu jakoby velký zážitek.
1: Co nesmíte na filmovce minout?
9: Palačinky.
7: No, podle mě těžké minout třeba ty cymbálovky, co tady bývají, to je takové docela jako příznačné.
10: Já se těším na film 22 bazénů a doufám, že se na něj dostanu.
7: Chlebíček domů kultury.
11: Asi půlnoční filmy.
1: A zítra se těšte třeba na Spejbla a Hurvínka. Z Uherského Hradiště pro Český rozhlas Zlín, Joška Kubáník.
12: Nejzásadnější věc je ta, že nesmím minout Jošku Kubáníka.
13: Dvůr usedlosti ve skanzenu Rochus poprvé naplnil dětský smích a ruch před 10 lety. Právě tehdy začal první ročník příměstského tábora u tetičky na dědině. V autentickém prostředí selské chalupy děti pečou, vaří, umývají nádobí v lavoru, hrají si s králíčky nebo s kozami. Sbírají kytičky, když přijde teta bylinkářka, nebo pracují s kladivem, to když jde kolem strýc kovář. Reportáž ze skanzenu Rochus v Uherském Hradišti Mařaticích si můžete poslechnout už v pondělí v 14:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
14: Zámecké léto. Poznejte

Ze Strání na Uherskobrodsku pochází arcibiskup olomoucký metropolita moravský Josef Nuzík. Narodil se 25. července roku 1966, což znamená, že dnes slaví 60. narozeniny. A vy si už za chvíli můžete poslechnout rozhovor s Josefem Nuzíkem, který k této příležitosti připravila Markéta Macháčková.

0: únoru roku 2024 jmenoval papež František arcibiskupem olomouckým Josefa Nuzíka ze Strání. Letos slaví životní jubileum. Jak se ohlíží za svým dětstvím ve Strání na Uherskobrodsku, jak za působením v několika farnostech ve Zlínském kraji a jak za 2 lety v úřadu? Hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín je Josef Nuzík. Otče arcibiskupe, vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání, zdravím vás a také všechny posluchače.
0: Od mikrofonu vás zdraví Markéta Macháčková. Vyrůstal jste v zemědělské rodině s 10 dětmi. Co vám toto velké rodinné společenství dalo pro vaše další směřování?
1: Vnímat druhé, že nejsou stejní jako já. Tatínek nám vždycky s maminkou říkávali, 11 jsme vás měli a ani 2 nejste stejní. A mě ta rodina, život v ní, ten

0: běžný, ale také při práci a při hrách vždycky tu rozdílnost, kterou máme, připomínal. A myslím, že to je takový dobrý vklad do celého toho života, který jsem dostal.
1: Vzpomínal jste také na svá dětská léta a na fungování v rodině, třeba když jste komunikoval se svými farníky, je to taková dobrá příprava na to vedení farností?
0: Je, každá zkušenost, i ta zkušenost z rodinného života je dobrá. My jsme dostávali už během studia takovou radu, že kněz by neměl hodně mluvit o sobě, že by dával za příklad svůj vlastní život nebo svoji vlastní rodinu, protože z toho potom se rodí, že to je něco výjimečného. A takže jsem třeba ne vždycky přímo uváděl, no mé sestře se stalo, a i když i to se dělo někdy pro takové to lepší povzbuzení, že jsem uvedl konkrétní příklad, ale ta zkušenost řešení situací v rodinách mých sourozenců a ve vlastní rodině, ve které jsem vyrůstal, je světlem pro faráře do toho, s čím se setkává, když řeší záležitosti svých farníků a vztahy, které vytvářejí lidé na každém místě.
1: To, v čem člověk vyrůstá, toho provází pak celý život. A já si říkám, jestli vy teď, když přijedete do Strání, tak vidíte v něm pořád krajinu svého dětství.
0: V každém případě, vždycky, když překonám vrchol hrabiny, to je kopec, který obklopuje Strání na té cestě ze Slavkova, anebo kousek dál z Korytné, tak se najednou objevím v tom prostředí, kde jsem prožil těch bezmála 23 let toho svého života, než jsem se vydal na studia a potom už té službě kněžské. A to, čím mě to prostředí pořád překvapuje, že většina lidí mě tam týká, protože jsou to buď vrstevníci nebo lidé starší, kteří mě znali jako toho Jošku Nuzíkových nebo Jošku Tichých, jak nám říkali. Takže to je to, co nezažijí v jiné obci, v jiné farnosti, že jsou to moji spolužáci, kamarádi, sousedé, ta široká rodina, a to tam dodnes prožívám, ať je to jenom to, že někoho potkám na chodníku, už se musím ptát, ke komu patříte, jak vám říkali, jak se jmenuje tatínek, maminka, že už musím jít do toho kořenu, protože jsem skutečně od toho roku 89 Strání opustil a už jsem tam jenom jako host, jako návštěvník.
1: Když se tam vrátíte, tak která konkrétní místa nejraději navštívíte? Je to rodný dům, je to kostel?
0: Ty moje kroky věnuji vždycky do Strání, na to místo rodného domu. Ten náš rodný dům, kde jsme vyrůstali, už nestojí, nejmladší bratr tam postavil nový dům, ale pořád to považuji za to místo, kde jsem se narodil a kde jsem žil celou tu dobu, kam jsem se vracel z vojny, ze studia, ze střední školy. Potom jsou to ta místa, která obklopují Strání. V tom katastru jsme měli pole, na které jsme jezdívali, kde jsme prožívali to své mládí, kde jsme dělali ty zemědělské práce, nebo i kde jsme třeba jezdili na dřevo. Všechno se tam odehrávalo v těch okolních polích a lesích. Je to kostel, je to hřbitov, především ten hřbitov, který je blízko kostela, protože tam je hrob mých rodičů, sourozenců, ale také té širší rodiny, kněží, kteří působili. A potom jsou to ty nádherné přírodní místa a scenérie. Podle času, který mám, tak volím také tu cestu. Někdy jdu jenom do Květné, tou Ořechovou, tou cestou vystoupám třeba pod Javořinu, jindy jdu až od Květné, od Skláren až úplně na vrchol Javořiny, někdy jdu od Kamenné Budy, ale je pravda, že je to možná jenom jednou, dvakrát za rok, tím, že ten střed a to jádro mého působení je přece jenom trošku dál.
1: Říká rodák ze Strání na Uherskobrodsku arcibiskup Josef Nuzík. Zůstaňte s námi.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, mým hostem je monsignor Josef Nuzík. Otče arcibiskupe, vaše cesta ke kněžství začala oficiálně na podzim roku 1989 studiem na římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, ale do té doby jste pracoval jako soustružník a mě by zajímalo, kdy vlastně ve vás dozrálo to rozhodnutí stát se knězem.
1: To rozhodnutí asi u každého je originální. U mě začalo prvními střípky na té základní škole ve vyšším stupni, kdy ten kněz, který u nás byl, zasel to první semínko. Pak přišla ta střední škola, kde jsem chtěl být stejný, jako byli moji sourozenci, kteří se začali ženit a vdávat a jak to jsem viděl na mamince. A je to takový ten proces, kdy si každý ten, do koho volá Bůh, tak uvědomuje tu výjimečnost a ten hlas Božího táhne na tu specifickou jedinečnou cestu, ale to, co vnímá, mu ukazuje, proč bys chtěl být jiný, než jsou tvoji rodiče nebo tvoji sourozenci. A je to takový proces, který chce čas a u mě to bylo také během té střední školy, práce, roka půl, pak dva roky vojny a vlastně, když jsem se vrátil z vojny, zbývalo mě ještě jeden rok odpracovat a ta doba, kdy jsem pracoval jako soustružník, vlastně byla ukončená. Tam už po té základní vojenské službě to rozhodnutí vydat se za Bohem, stát se knězem, bylo tak nějak definitivní. I když to provázelo po celou tu dobu také takové to rozhodování nebo to, že člověk potká třeba pěkné děvče, ale ví pořád, a tak jsem to vždycky v srdci měl, že ta cesta za Bohem, kněžství, že je cosi víc než to, co třeba se mě mohlo zdát jenom ve chvilce nějakého setkání.
0: Jako kněz jste působil na řadě míst ve Zlínském kraji, v Luhačovicích a Pozlovicích, v Nivnici, v Korytné, ve Štípě i ve Hvozdné a Vizovicích. A posluchače by určitě zajímalo, jak na tato různá společenství a tamní lidi vzpomínáte. Co vám vlastně ta služba dala i do dalšího biskupského života?
1: Když mě posílal pan arcibiskup do Nivnice na první samostatné místo z Luhačovic, kde jsem byl kaplanem, tak jsem tomu nechtěl věřit, protože Nivnice měla druhou farnost menší, kde se dojíždělo Korytnou a Korytna už jsou sousedi se Stráním. Svěřil jsem se tehdejšímu mému faráři v Luhačovicích, kam mě to chtějí poslat a pan farář Antonín Kupka mě říká, on asi zapomněl arcibiskup, že si ze Strání. Ale pak řekl, ne, nech to tak, posílá tě tam, on to ví. A já jsem si uvědomoval, že přestože jsou to vesnice sousedící, tak jsou jiné. I Nivnice, i Korytná. Jiný byl potom ten kraj Zlínska, kde už se míchala do té povahy obyvatel, také částečně valašská povaha s Hanáckou, takže jsem to vnímala. Každá ta farnost pro mě byla takovou učebnicí do života. Vždycky tam bylo něco výjimečného, někde to byla větší obětavost, jinde třeba ve Vozne jsem obdivoval taková malá vesnice, že tam mají svoje divadlo. Každý rok několik představení se hráli. Nebyl to jenom ten život farní, ale byl to také ten život obecní, ať už to byl folklor, nebo v Nivnici mě zase oslovovalo, že jsem víc pronikl i do té myšlenky Jana Amose Komenského, protože tam bylo také jedno z těch míst, kde se Jan Amos Komenský měl na mlýně narodit. A hlavně jsem hledal a byl oslovován tím, že všude, v každé té farnosti byli lidi, kteří byli ochotni dělat něco pro druhé, dobrovolně, s nasazením a láskou. A to je to, co kněze nějak nabíjí a dává mu také sílu, aby také on v té službě se druhým se vydával naplno.
0: Když půjdeme dál, tak vy jste se potom stal generálním vikářem arcibiskupa Jana Graubnera. V roce 2017 z jeho rukou přijal biskupské svěcení a před dvěma lety vás papež František jmenoval novým arcibiskupem olomouckým. Jak vypadá takový běžný den arcibiskupa?
1: Většinou vstávám ve 4:40, hygiena, zacvičím si, je to něco, co jsem objevil v posledním roce, že pravidelně opravdu každé ráno cvičím asi těch 20, někdy i půl hodiny. Pak začíná duchovní program, modlím se nejdříve sám, potom spolu se sestrami, které žijí na biskupství, pak je prostor pro každodenní bohoslužbu a pak začíná posnídaní, už můj pracovní program, přijímám návštěvy, vedu porady, vyřizuji korespondenci, radím se anebo přijímám ty své nejbližší spolupracovníky, s kterými posunujeme to, co je potřeba. Pak je tam oběd v 12:30 a potom znovu pokračuje ten den. Za mnou na ty návštěvy nepřichází jenom kněží, přichází také starostové obcí, pracovníci krajů a z různých oblastí. Častokrát také nějaká cesta, buď po diecézi, do farnosti, na školy církevní, do nemocnic, na různé jiné instituce a také do Prahy, protože v rámci toho, že tvoříme biskupskou konferenci, já jsem teď chvíli předsedou, takže mám povinnosti v Praze, kam se vydávám jednou, dvakrát, někdy i třikrát za měsíc na různá jednání a zasedání. Můj den končí většinou pracovně v 6-7 hodin a pak už je prostor pro to, abych věnoval se pohybu, zacvičím si, jdu se projít, anebo se modlím, anebo se připravuji na další den. Takže mé dny jsou plné a jsem rád, že mě k tomu dává Bůh sílu a že z toho mám radost.
0: Říká olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, kterého jsme si pozvali na rozhovor u příležitosti jeho 60. narozenin. Pokračujeme už za chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: pokračuje rozhovor s arcibiskupem olomouckým metropolitou moravským Josefem Nuzíkem. Otče arcibiskupe, nestýská se vám někdy v úřadu po těch v úvozovkách běžných kněžských povinnostech, těch každodenních?
1: Stýskalo se mi. Já jsem byl vlastně v té klasické pastoraci, tedy ve farnostech 10 let. 95 jsem se stal knězem, 2005 to bylo těch 10 let. Pak jsem byl 4 roky v kněžském semináři v Olomouci, kde se připravují budoucí kněží. A tam jsem si prožil ty 2 roky takového toho stesku. Mně hodně chyběla farnost, já jsem byl zvyklý mezi lidma, mezi dětma, staré, nemocné jsem navštěvoval, s rodinama jsem sdílel život. A teď najednou v tom ústavu, kde jsou ti, kteří mají být kněžími, je to všechno jiné. A tam jsem prožil takové to přeladění, které mě ale pomohlo potom, že když mě pan arcibiskup Jan pozval a chtěl, abych byl jeho generálním vikářem, tak už jsem byl zvyklý na jiný styl práce, než byl ve farnostech. Vnímal jsem to, že celou tu dobu jakoby všechna ta místa, která jsem prošel a lidi, které jsem potkával, tak mě měli něco předat. A samozřejmě jsem byl překvapený z toho, u nás se generální vikář jmenuje vždy na 3 roky a po každém tom období jsem říkal už před vypršením oče arcibiskupy, abych se rád vrátil do farnosti. Ne, pokračuj, teprve se to naučil. Po 6 letech jsem říkal oče arcibiskupy, já vidím, že jsme rozdílní, já bych klidně to místo přenechal někomu. Ne, rozdílnost je dobrá, pokračuj. A pak přišlo to jmenování pomocným biskupem, nepočítal jsem s tím. A zase to byl jakýsi nový svět, který jsem objevil, nový styl služby a také s tím, že jsem vlastně po té vnější stránce zase něco musel dát i z toho svého volného času. Na druhé straně jsem získal tím, že jsem se dostal do prostředí a do vztahu a pohledu, které kněz třeba obyčejný nemá, a také do té možnosti ovlivňovat víc druhé lidi nebo víc od nich přijímat a také snažit se jim skrze Boha víc dávat. To, že mě papež František jmenoval arcibiskupem, z toho jsem byl také moc překvapený, protože asi každý, kdo se má stát biskupem, tak napadne mu, proč zrovna já nemám na to potřebné vzdělání a určitě mají mnozí větší a lepší zkušenosti a jsou schopnější. A to jsou ty záměry, kterým neporozumíme, ale v tom životě člověka v těch božích cestách hrají ten důležitý rozměr.
0: Otče arcibiskupe, jak vás tak poslouchám, tak co vám vlastně dává vždycky sílu přijmout i takovéto nečekané výzvy?
1: Je to ten osobní vztah, který mám s Bohem. V tom mém životě tím prvním vztahem je vztah k Bohu, protože Bůh je láska, z něho se rodí láska a zájem o člověka, které potkávám. Bez toho vztahu s Bohem bych neuměl tu svoji službu žít a vykonávat.
0: Pokud nás třeba poslouchají lidé, kteří nejsou věřící, také je potkávají v životě různé nečekané zvraty. Co člověku může právě pomoci všechno přijímat s pokorou?
1: Ten první krok je nezůstat s tím, co vstoupí do našeho života sám. Někdy ten, kdo hledá, kdo nemá třeba víru, tak může říct, pane, mě potkala nemoc, mě potkalo to, že mě opustil manžel, že v naší rodině se stalo to a to, co mám dělat, já potřebuji sílu. Toto je slovo, na které Bůh slyší, i když to je člověk, který třeba nikdy nebyl v kostele. Já bych to třeba klidně převyprávěl takovým příběhem, který jsem nedávno četl v dopise, který mě poslal jeden muž středního věku, který přijímal běžmování. Jeho bratr si chtěl vzít život, protože ho opustila žena. A on už byl bezradný a nevěděl, co má dělat. Sám nebyl pokřtěný, ale jel kolem kostela a dostal to vnuknutí, zastavil a šel do toho kostela a tam to svěřil Bohu. Je Bože, já už nevím, jak dál, jak tomu mému bratrovi můžu pomoci. Tam najednou pocítil tu sílu pro sebe a prosil zároveň za toho bratra. Od té návštěvy v tom kostele se začalo v tom životě bratra, který si chtěl vzít život, odehrávat něco nového. A to je takový příklad, kdy abychom nezůstávali jenom sami, ani v té rovině lidské, ale abychom pustili ty paprsky světla do toho svého života.
0: Když se podíváme na život v dnešních farnostech, jak se vám daří zapojovat samotné farníky do jejich chodu a do společenství? Vnímají lidé, že církev tvoří především oni?
1: Minulá doba, minulá desetiletí, hodně to bylo ve farnosti postavené na knězi, na panu faráři. On je ten, který se stará o kostel, potřebuje naší pomoci, ale on to řídí. Teď jak ubývá kněží, ale ubývá také věřících, tak najednou vnímáme, že to není služba, úkol pro jednoho, ale že to je úkol pro všechny. Že tak jako v rodině nemá svoje úkoly jenom maminka, tatínek a třeba ti kluci, že musí vynést odpadky nebo někdy něco donést, odnést, ale že ve správné rodině má každý svůj úkol. A tak i farnost je vlastně rodinou a my teď objevujeme i díky tomu projektu, kterým jsme začali od začátku tohoto roku, že i věřící, laici, manželé, děti, že všichni mají nějaký úkol v té své farnosti a pojďme ho objevit. Co můžeme společně ještě mimo to, co prožíváme v kostele, udělat pro sebe a také pro druhé?
0: A já bych se chtěla zeptat, jestli právě toto zapojování každého z nás do společnosti je podle vás ta největší výzva, před kterou dnešní církev stojí, nebo byste ještě přidal něco dalšího?
1: Ano, svět se mění, není to jenom k horšímu. Někdy by to tak mohlo působit, že ten náš svět se zhoršuje. Ne, já vnímám jako biskup, že pořád tu vyrůstá také něco, co tu dřív nebylo. Já jsem nadšený, jak jsou třeba otevření mladí lidé, jak dokáží věci pojmenovávat. Já jsem nadšený z toho, kolikrát třeba i lidé, kteří žijí na okraji toho společenství, dokáží něco vnést, tak to vidím takové to první, že abychom se otvírali jeden druhému. Proti tomu individualismu, který ovládá náš svět, že člověk žije jenom pro sebe, komunikuje, má sluchátka v uších, není přítomný na tom místě. Já jsem třeba tolikrát smutný, když jdu parkem naší Olomouce a vidím sedět dva mladé lidi, krásnou holku a vedle ní kluka a oni se nebaví spolu, každý má svůj mobil a je s někým jiným a mně to přijde hodně škoda. A tak to je to, že žít ten přítomný okamžik a vytvářet vztah. To druhé, v každé době lidé hledají odpověď, jistotu. Já vnímám jako věřící, že máme tu povinnost ukázat jim, že pro mě jistotu vytváří také Bůh. Já bych lidsky na to nestačil. A to je to, před čím stojíme my jako věřící třeba ve farnostech, anebo i v rodinách, nebo každý, kdo dostal dar víry třeba i na pracovišti.
0: Mým hostem byl monsignor Josef Nuzík. Otče arcibiskupe, já vám děkuji za rozhovor pro Český rozhlas Zlín.
1: Byl jsem rád a přeji všem posluchačům, aby ve svém životě zakoušeli dobré vztahy a také tu pomoc a nabídnutou ruku, kterou nám dává Bůh, kterou nevidíme, ale ta ruka Boží je silná.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Macháčková.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nechybí ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám každý den přináším to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Radost z toho, že nás posloucháte, má Jožka Kubáník.
3: Český rozhlas

0: Je 15.50 a ani dnes nebudete ochuzeni o návštěvu naší rozhlasové cukrárny. Na jaký hit zaměřil svou pozornost Petr Uhřík tentokrát? To vám odhalí právě teď.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dobře zaspívané, dobře zahrané, textově hodně slušná práce. Tak bych viděl dnešní porovnání české verze písničky Hello s originálem. Jiří Korn je samozřejmě záruka kvality, ani u materiálu, který proslavil Lionel Richie, nesklamal a domácí verze zkrátka neurazí, je to dobré. Ale teď už mířím na cíl, člen skupiny Commodores, ale taky hlavně solista a úžasný skladatel, to je Lionel Richie, který začínal jako člen kostelního sboru. Pak mu strýc koupil saxofon a bylo o jeho osudu víceméně rozhodnuto. U nás ho vnímáme hlavně jako zpěváka dojemných balad, což bych neviděl jako úplně špatně, i když hodně jeho záběr zjednodušíme a jenom bych připomněl mimo pořadí, že celosvětový hit na podporu Afriky v roce 85 We Are The World napsal on spolu s Michaelem Jacksonem. Ti dva dali dohromady úžasnou harmonii a hudební svět pak zažil na dvojkoncertě Live Aid dosud věci nepoznané. Ještě bych našel další pojítko, co mě zrovna napadlo. Videoklip k jedné z největších popíkových balad všech dob Hello dělal stejný producent jako Beat It Michaela Jacksona. Takže ono je to hodně provázané a časově to zhruba sedí. Písnička údajně vznikla tak, že mladý Lionel vídal krásné ženy, procházeli kolem něj, ale byl příliš plachý, než aby je oslovil. Pomyslel si, ahoj, jsem to já, koho hledáš? A nosná linka celé písničky byla na světě.

0: Lionel Richie zpíval Hello, ale já musím říct nashledanou, protože nezadržitelně přichází chvíle na loučení. Děkuji vám, že jste váš čas strávili ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Pokud dnes slavíte svátek a jmenujete se Jakub, ale taky Jakuba, Jakubka, Timur nebo Žakelína, přeji vám krásný den, hodně zdraví, radosti a důvodů k úsměvu. No a příležitost k nejednomu úsměvu vám nabídnou už po zprávách o 16. hodině Hvězdné návraty, tentokrát věnované nezapomenutelné Heleně Růžičkové. A po 17. hodině se můžete těšit na pořad Na pohovce Jošky Kubáníka. Jeho dnešním hostem bude herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Klára Vojtková. Žena mnoha rolí, čtyřnásobná maminka a také držitelka nominace na cenu Thálie. Od mikrofonu se loučí Pepa Koller. Mějte se hezky, užijte si zbytek soboty a hlavně mějte se a smějte se. No a psát mi nemusíte tak, jak bude zpívat Vlasta Rédl, protože my se můžeme slyšet už zítra ve stejnou dobu. Tak brzy naslyšenou.
1: Napiš mi brzy dopis 400.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy,

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Navštěvníci letní filmové školy zjistí aktuální obsazenost sálů v aplikaci anebo na webu denního programu. Nový program Rožnovského skanzenu učí děti, jak se dříve žilo a hospodařilo na valašské vesnici. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Dnes večera v noci bude v regionu jasná obloha a na teploměru naměříme nejníže 11 stupňů. A jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín. U nich vás zdraví Matěj Neradilek. Návštěvníci letní filmové školy v Uherském Hradišti mají nově přehled o obsazenosti sálů. Festival sice nedisponuje rezervačním systémem. Organizátoři ale budou aktuální informace přidávat do aplikace a do denního programu na webu. Pokračuje mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
4: Snažili jsme se vyjít návštěvníkům vstříc, tak aby věděli, jaká je dostupnost sálů v daný moment. Takže to bude pro diváky taky příjemné, že mrknou do aplikace nebo do denního programu a uvidí v daný moment, kdy začínají projekce a zjistí, jaká je v jakém sále aktuální zaplněnost.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spustilo nový program pro rodiny s dětmi. Jmenuje se Se zvířátky dědinou a děti při něm poznávají hospodářská zvířata, která dříve chovala na každém valašském stavení. Během komentovaných procházek si je mohou i lidé nakrmit.
5: Hospodář Josef Ulrich dětem vysvětlil, které zvíře dříve na Valašsku živilo celou rodinu.
6: Vždycky kráva živila jako celou rodinu, jako a nebo taky koza. Jako králici samozřejmě to lítalo všude kolem, že jako a všechno to být ty strakáči. Jako.
5: O zvířata se přímo v usedlosti stará hospodyně Mirka. Ukazuje dětem i práci, která k životu na dědině odjakživa patřila.
7: Takže to se jí musí jako vždycky vykydat, jako ráno a večer se kydá, jako prostě v poraní jako u klídu, jde na pastvu a tam se pase, jako.
5: Program Se zvířátky dědinou nabízí Valašské muzeum v přírodě několikrát za léto. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před požáry. Podle meteorologa Františka Šopka bude kromě jihu Moravy platit i v některých částech Čech.
8: Rozšiřujeme tuto výstrahu na nebezpečí vzniku požárů pro některé území v Čechách, a to na dnešek místy pro západní a severní Čechy a na zítřek pro západní, střední a severní Čechy a také místy pro východní Čechy.
2: Lidé by proto neměli manipulovat s otevřeným ohněm v přírodě a odhazovat nedopalky od cigaret na zem. Šopko zároveň dodává, že v pondělí se ochladí a v souvislosti s tím riziko vzniku požárů klesne. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun s 11 evropskými turisty na palubě. Je mezi nimi i jeden český občan. Informovalo o tom České ministerstvo zahraničí. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tojo Una Una. Do cílového přístavu ale nedorazila. Pasažéři jsou v péči lékařů, říká zástupce ředitele odboru komunikace české diplomacie Filip Hašek.
9: Velvyslanectví České republiky v Jakartě se snaží s dotčeným Čechem spojit a je připraveno poskytnout standardní konzulární asistenci.
2: Na člunu byli kromě Čecha taky Belgičan, Francouzka, 5 Nizozemců, 3 Němci a 2 indonéští členové posádky. Po jednom z nich úřady podle agentury AP dál pátrají.
3: Počasí.
2: Dnes večer a v noci na zítřek očekáváme jasno nebo skoro jasno, povane slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr. Nejnižší teploty ve Zlínském kraji klesnou na 16 až 13, v údolích při bezvětří lokálně kolem 11 stupňů, na kopcích lokálně při větru kolem 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Vrchy se střetlo osobní auto s motocyklem. Na silnici mezi Skašticemi a Kroměříží bourala dvě osobní vozidla. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodový víkend všem posluchačům.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
0: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
10: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
11: Co jsem udělala? Vypnule prautna.
10: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
0: Co?
10: Hele, prosím,
0: tak
10: nesmíš,
0: na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
10: Já taky nechrápej, já bych do toho kopla, to je...
0: Ježišimaria,
10: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojedeš, když to není pojistka.
11: Já ji nemůžu najít.
0: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme to, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém, ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém говорить.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše
3: a
2: připravená.
3: A že mupy
2: mup. A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Načež, nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále, a já jsem říkal, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž, poch, o, dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, ne, samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta, viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, ne, ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, to
3: takže hruza. Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4 mínus, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniha. Vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Kerej idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čouvky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Batočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je? Co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani...

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: La zona blanca.
2: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: ani by ste nemrk. La la, la la la la.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a 100% Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl

0: stoprocentní urban z písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
1: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni.
2: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
1: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
0: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkal, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkal, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. To mu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnout ji za tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, tak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Říkal, to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupují, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem, ještě v pondělí má tohle, No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závoda, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, můžu jít do chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000, a platili, jo. A vzala jsem si tohletoho taxikáře, já jsem říká, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom odevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on odevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam. Továrišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továrišči, já přijechalo. Z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde bylo tak příšeli, jsem řekla, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a toho malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
1: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
3: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříň. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. O, tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem švagrová děda vševěda.
3: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
4: Není. Aby nikdo neutek.
5: Hej, že oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode.
3: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. A dej se tady hrát kuličky.
3: Jestli máš džůle, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Houbelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic, ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
7: by jste bylo kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A načo je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy, Vždy jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš...
6: Roubalová.
8: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, ano. Hmm. Tak jsem teďkom přivítal ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka!
9: A prosím, ano.
6: Pane Patočka, oni vás už taky pustili.
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata.
10: Roubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je... co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: No, dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No, to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Alena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, všech si od huby utrhne, sami přinese a mi právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, co dneska, ta polívka, blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovídej, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Já nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsi šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se nám potom poslal.
3: Prosím, nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře
2: znám. No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovna, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Jestli někdo ožralá, jste to mi ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A obavažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, obavažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Já to musím říct, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece. Jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, ona dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den, velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych svedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, takhle. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Že pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co? Na papír.
5: Klidně. Pište.
4: Já pište.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Kvůli havárii neteče v Ostrožské Nové Vsi a Uherském Ostrohu voda. Rožnovský skanzen dnes hostí festival Romská píseň. Policie zjistila, kdo před téměř 20 lety pobodal muže na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou. Dnes večera v noci bude v regionu jasná obloha a na teploměru naměříme nejníže 11 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěknou sobotu. V Ostrožské Nové Vsi a Uherském Ostrohu na Uhersko-Hradišťsku neteče dnes od rána voda. Důvodem je havárie na vodovodním řadu. Pokračuje novoveská starostka Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodných občanů.
5: Někde mezi Kunovicemi a Novou Vsou praskl hlavní přivaděč vody, takže voda neteče. Došlo k tomu 5.15, pochopitelně jsme to zjistili, jsme ráno všichni stali a mělo to být do 14 hodin, teď momentálně teče, ale prý je tam údajně problém, že to musí znovu zastavit, že to prostě se jim vrací ta voda.
4: Havárii by měli pracovníci společnosti Slovácké vodárny a kanalizace odstranit dnes před půlnocí. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm hostí mezinárodní hudební festival Romská píseň. V areálu dřevěného městečka nabízí přehlídku romské hudby, tance a kultury. Více dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
6: Mezinárodní hudební festival Romská píseň se bude konat 32. rokem. V areálu dřevěného městečka nabídne vystoupení romských hudebních a tanečních souborů z Česka, Slovenska i Maďarska.
4: Policisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu útočníka, který v roce 2007 pobodal 60-letého muže, ale nemůžou zatknout. Případ je totiž už promlčený. Asi 30-letý pachatel tehdy bodl nožem do hrudníku obsluhu čerpací stanice v Hrádku nad Nisou. Jen náhodou, ale netrefil životně důležité orgány a muž tento útok přežil. Pachatele se tehdy policistům nepodařilo vypátrat, a to i přesto, že zveřejnili jeho popis. Případem se začal s odstupem času zabývat tým Tempus, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje. Sport. Domácím zápasem s Baníkem Ostrava zahajují fotbalisté Zlína novou prvoligovou sezonu. Utkání začíná právě v těchto chvílích. Ostravané se v minulé sezóně zachránili v nejvyšší soutěži až díky úspěšné baráži. Podle zlínského trenéra Bronislava Červenky to ale na start nového ročníku už nemá vliv.
7: První kolo jsou specifické, není to jenom první kolo, jsou to první 3-4 kola, kdy se tam zžívají ty týmy, mají nové hráče. Baník taky udělal několik posil, mají tam svůj už tým, který už se nějakým způsobem konsolidoval. Doufám, že pro fanouška zajímavý boj a pro nás úspěšný vstup do sezóny.
0: Počasí.
4: Dnes večer a v noci očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13, v údolích při bezvětří lokálně na 11, na kopcích lokálně při větru kolem 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Ve Zlíně v ulici Nová cesta havaroval cyklista. Na dálnici D55 na 30. kilometru ve směru na Zlín je hlášen předmět na vozovce. Jedná se o spadený dřevěný trámek. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Pohodový víkendový den přeje z našeho studia Matěj Neradilek.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hezký prázdninový den. Po týdnu jsme tady opět s milým, vtipným a laskavým hostem, který usedl na pohovku Jožky Kubáníka, a já se těším, že si tu právě začínající hodinku v jeho společnosti užijete. Přeje vám to Jožka Kubáník.

0: Dobrý večer, vítám vás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Vítám vás, kteří jste za námi přišli osobně, i vás, kteří nás právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Začíná pořad, který se jmenuje Na pohovce Jožky Kubáníka a ten odstartovala cymbálová muzika Cifra s primášem Peťou Číhalem. Já se tady tak dívám, jsou tady nějaké děti? Tam je jedno dítě, jinak žádné dítě dneska nemáme. Víte, proč se ptám? My milujeme, když jsou v hledišti děti. Nejlépe třeba při pohádkách. Děti se zapojují, děti vám pomáhají, oni třeba vyběhnou na jeviště a chtějí vám pomoct, ať víte, co máte dělat. Jeden herecký kolega vyprávěl, jak jednou vzal do divadla své vlastní děti na večerní představení. Asi neměl hlídání. Ale zapomněl těm dětem říct, nebo to nepovažoval za nutné, že na tom jevišti během toho představení umře. Stalo se. V hledišti bylo ticho, no, jako v hrobě. A najednou jenom z té lóže, kde ty jeho dvě děti seděly, se ozvalo: a kdo nás teď odveze domů? Mým hostem je dneska herečka, která má sama čtyři děti. Má za sebou premiéru muzikálu S tebou mě baví svět, který je plný dětí. Hraje v pohádce Anička a bylinkové kouzlo, které děti milují. A ta herečka, moje milovaná kolegyně, se jmenuje Klára Vojtková.
1: Dobrý večer. Joži, ahoj, ahoj.
0: Ať vidím, že si bereš sebou něco. Mobil, kdyby náhodou kdyby dítě náhodou potřebovalo.
1: Jasně, na chůvičce mám již takhle na den. Ne, máš samozřejmě.
0: Kláry, jak se máš?
1: Výborně,
0: výborně, dáš si vodu?
1: Ale jo, třeba se bude hodit během večera.
0: Ano.
1: Děkuji.
0: Ty jsi totiž tady na prknech Slováckého divadla teď dlouho nebyla.
1: Moc dlouho.
0: Jak
1: moc
0: dlouho? Dlouho?
1: Jestli se nepletu, tak 7,5 roku jsem byla na mateřské, protože vlastně poslední tři chlapečci mi navázeli v mateřské. Během té doby jsem dělala 3 představení jako externista, ale v úvazku teda opravdu na mateřské dovolené jsem byla 7,5 roku.
0: Tak to je krásné 7,5 roku. A chybělo ti divadlo za 7,5 roku, když dělala furt jenom přebalovala, no, vařila vývary, no, mastila nožičky.
1: Ještě zahradu jsem okopávala, zavařovala, sirupy dělala, takový.
0: A chybělo ti divadlo?
1: Jako nejdřív mě chybělo, ale po čase už jsem tak do toho všeho koloběhu doma zaplula, že mě i chybět skoro přestalo, Joži, představ si.
0: Fakt?
1: Na druhou stranu vrátit se sem a zase mluvit v souvětích a slyšet občas nějakou intelektuální odpověď je docela příjemný. Takže.
0: A vědí tvoje děti, že jsi herečka, no to asi vědí, ale ví, co si pod tím představit?
1: Teď už jo. Právě proto, že zrovna jsem měla to štěstí, že moje nejstarší dcerka, 10letá Matylka, zkoušela se mnou ve S tebou mě baví svět. Podařilo se jí, uspěla v konkurzu, takže z toho jsem měla třeba obrovskou radost, protože ten můj návrat z té rodinné dovolené do toho profesního života byl vlastně takový jako pomalej polorodinej nájezd, protože jsem to měla tu dcerku a hrozně jsem byla ráda, že mě právě potká jinak než u plotny a jinak než jako prudící matku u úkolů nebo u cvičení na klavír, ale že uvidí, že taky něco umím, že jsou to úplně jiné věci, uvidí taky fungovat mě v jiném kontextu, jako s jinou společností a tak. A říkala jsem si, že to bude moc užitečný takhle z kraje puberty, když mámu pozná i jinak.
0: Ano, mě zaujala ta dvě slova prudící matka.
1: No tak.
0: Jsi prudící matka?
1: Tak ne, já jsem zodpovědná matka, že jo.
0: Jaký je mezi tím rozdíl, mezi prudící a zodpovědná?
1: To záleží, kdo se na to dívá, jestli ano. Ta matka nebo to dítě.
0: A nebo otec.
1: A nebo já ti řeknu takovou příhodu, no. Ale už je to jako dost let, ale Matylka povídá: mami, ale vy se s tatínkem nebudete nikdy rozvádět. A jsem měla nějaké kamarádky, co to zrovna prožívali, a já říkám: ne, nebudu, neboj, ale kdyby jo, tak já půjdu s tatínkem. Právě protože já jsem ta prudící matka, ta, co říká, rychle se ráno obleč a nasnídej si ještě, a to si to máš špinavý, to si obleč, to si uklid a tady to si ještě dopiš a pojď ještě tohle si zopakujeme. To ten tatínek vlastně dělá mnohem míň a myslím si, že to tak bývá ve většině rodin, že tuhle tu úplně nevýhodnou úlohu zastává maminka.
0: To je pravda. Jak vy se vlastně znáte dlouho s tvým manželem, s tvým Peťou?
1: Úplně od 6 let. My se známe z dětského tábora, kde jsme vedle sebe vyrůstali jako caparti, ale moc jsme se ještě neregistrovali, až tak pak kolem puberty jsme tak zase.
0: A to jste pořád jezdili na ten tábor?
1: Jezdili jsme na ten tábor jako táborníci, potom jako vedoucí.
0: Po stany přibližovali.
1: No, to nejde, tam je holčičí a klučičí náměstíčko, to je pěkně jako... Ale spíš, víš co, bylo to strašně užitečné, protože jsme se poznali i v docela jak té pozici těch vedoucích. Mm-hmm. Ta pozice taky není úplně jednoduchá, tam bývá 100 dětí třeba na takovém táboře a i dost teda vedoucích samozřejmě, to ne, že by to leželo na nás, ale potkáš se v tom prostředí, kdy už toho máš dost, seš unavený a furt musíš jet na 200%, hrozně moc jako toho druhého při takových příležitostech poznáš, jaký je.
0: A jaký je teda? Promiň, že se na to ptáme. No to... Já jsem se tebe na to nikdy neptal,
1: jasně,
0: tak
1: jasně.
0: Promiň, že jsou u toho tady naši diváci a asi,
1: asi se tím to nebude vadit.
0: 100 000 posluchačů. Jo. Ale prosím tě, jaký je tvůj manžel? Jako co tě na něm tak okouzlilo?
1: Tak v té pubertě on uměl všechno. On byl sportovec, muzikant, měl hrozně kamarádů, protože byl takový dobrosrdečný, to je pořád. Pořád je muzikant, sportovec, už míň, protože na to nemá čas. A pak jsem poznala taky, že je kliďas, že jako vždycky udrží nervy, když já už teda teču, což je třeba výborný do vztahu. Hrozně hezky se k nám chová, ke mně, k dětem.
0: Takže...
1: A taky je mrzout občas, samozřejmě.
0: Je mrzout?
1: Jasně, je i mrzout. A to se dá přežít.
0: Ne, to jsme rádi, že není Superman.
1: Ne, není, že... Superman není. Pro děti ještě jo, třeba. Jo. Pro ty malý kluky, no, to tak tatinci mají, že jsou supermani, že všecko. A maminky, teda aspoň já jsem to dělala, že jsem to vždycky tak přihnojila, to jeho supermanství, jako mami, já nevím, co to řekni tatínkovi, ten to umí, nebo ten to spraví, on to všechno. Takže kluci si mysleli, že táta všechno na světě spraví a všechno umí, což je hezký.
0: To je hezké, tatínkové by takový měli být.
1: Jo, měli.
0: Klára, když ti bylo těch 6, kdy jsi poznala tvého Peťu, čím jsi chtěla být?
1: Asi tou herečkou.
0: U 6?
1: Nevím, že větě. Taky učitelkou určitě, protože maminka byla učitelka, tak to jsem taky měla před sebou. Ale jo, pak jsem chtěla být spoustu dalších věcí, to se tak přelilo, potom jsem chtěla být teda tou učitelkou, to mě docela dlouho vydrželo.
0: A co bys učila?
1: Učila bych tělocvik určitě, protože to učila i ta moje maminka, tahla nás na takový ty lyžařský kurzy, víš. My jsme jezdili jako ti maskoti, ti plišáci těch puberťáků, třeba na Troje hory za sezónu.
0: No,
1: tak to bylo skvělý, to jsem milovala. A vždycky nás brali, víš, ty velký děcka nás tak jako brali, nevím.
0: No museli,
1: protože maminka byla učitelka, jasně, museli. A takže to jsem si asi tak jako malovala, že takhle to ti učitelé tělocviku mají. A pak mě bavila matika.
0: Ne.
1: A základy společenských věd. O tom jsem vlastně opravdu vážně uvažovala těsně před maturitou, ale nakonec klaply přijímačky na DAMU.
0: A co tě bavilo na matice, prosím tě? Já třeba mám problém poznat, kolik je hodin, tak já vůbec si neumím představit, že bych moje kolegyně byla učitelka.
1: Ne, jako na matice je skvělý, že si nemusíš vlastně skoro nic pamatovat.
0: No, to si jenom myslím.
1: Ne, ty si pamatuješ jenom principy. Já jsem se třeba hrozně ráda, zní to teda blbě, já vím, že teďka to je takový, ale já jsem se fakt ráda připravovala na maturitu z matiky.
0: Z matiky?
1: No mám, no. A mám za jedna, samozřejmě. Ale protože já jsem věděla, že když jako spočítám to penzum těch příkladů, tak to budu umět a už mě nic nepřekvapí. Na rozdíl od, já nevím, literatury, kde vždycky člověku něco uletí, nebo jinačích jmén a dat, to tak, ale v tematice jenom pochopíš ty principy, spočítáš si to a řekneš, aha, tak už vím, jak to funguje. A pak už z toho pořád jako jenom jedeš, čerpáš. Samozřejmě nedošla jsem k vysokoškolské matematice a tam už nedosahuju, takže tam nevím, jak by to bylo dál.
0: To jsem šokovaný.
1: Ale já to mám vlastně i v herectví. Mě hrozně těší na herectví, že je to taky dílem řemeslo, a že některé principy fungují vždycky.
0: Tak, a že si nemusíš nic pamatovat, jako
1: no,
0: v tématice.
1: Tam to teda úplně takhle není.
0: Já si třeba vůbec nikdy nic nepamatuju a pořád mi to někdo vyčítá. A teď zjišťuju, že to je princip a že by to mohlo být tak v pořádku.
1: Ne, tak jasně, slova, některé věci nejsou princip, ale některé věci, že jo, jako tempo, rytmus v komedii, je princip, který si jako osaháš, pak tě samozřejmě režisér vede, má nějakou ještě třeba přesnější ještě vizi o tom, jak ten onen for chce jako vystavět, ale na druhou stranu víš, že některé věci fungují jako vždycky, jo. Double take třeba.
0: Co je double take?
1: Double take, to rozhlasoví diváci to úplně neocení. A teďka. To je třeba, že jo, jedna normálně technická věc, která v komedii funguje. A člověk ji může samozřejmě šperkovat, aby měla dokonalé načasování. A jsou mistři, kteří udělají několikanásobný double take a vás to bude strašně bavit jako diváky.
0: A to se naučila na DAMU?
1: Tak bylo by to fajn, aby na vysoké škole učili i ty řemeslné složky toho povolání. Takže ano, aspoň něco z toho určitě.
0: Tebe v prvním ročníku učil Boris Rézner.
1: Učil.
0: Jaké to bylo?
1: Bylo to pohlcující. Bylo to krásný, protože ač byl nemocný už, tak stejně měl charisma, že to cákalo z té univerzity v Karlovce. A my jsme se do něj všichni zamilovali, do těch jeho slov, do těch jeho gest, do té jeho lásky k divadlu. A taky právě proto, že jsme o něj tak brzy přišli, tak nám odešel v tom momentu, kdy jsme ho absolutně obdivovali. A to zůstalo. Už nepřišly takový ty chvíle, kdy člověk prohlédne z toho svého profesora po dvou, po třech letech si říká, teď to dělá blbě, jak mě to učí, k tomu nedošlo. On odešel ve chvíli, kdy byl dokonalej. O to víc nás to samozřejmě mrzelo a protože už to pak nevyšlo, že bychom dostali jiného hereckého pedagoga, i když se o tom tak různě uvažovala, dokonce Ivan Trojan u nás chvilku uvažoval, ale pak přeci jen byl příliš zaměstnaný. A tak jsme furt měli pocit, ač jsme měli další skvělé pedagogy, že nám to trošku chybí. Mm-hmm.
0: A měla strému před takovým velikánem jako Boris Rézner? Víš, jako začínající...
1: Tak na přijímačkách třeba určitě a pak ani ne. On právě, že na rozdíl od třeba jiných profesorů, on pomáhal i tomu herci s tím jeho hereckým sebevědomím. Jakože si nespomínám, že by někoho... Tak jo, říkal nám takovýma jako vtipnýma přezdívkama, ale...
0: Jak ti říkal?
1: Ale ono to zní škaredě, ale on to říkal tak, že on mohl říct... A teď to zase já nemůžu říct tady v rozhlase, ale mohl nám říct jako ku. A my jsme viděli, že nás jako...
0: Miluje?
1: Že nám říká královny, když to slovo na k bylo trochu jiné.
0: Já dneska zjišťuju, že jsem žil úplně v jiné vesmíru.
1: Ale Joži, na to prostě to nemůže říct každý. Tak. Takových je jako na světě pár a Boris Rézner k ním patřil. No já jsem byla... Asi svině zrzavá, nebo něco takového.
0: Ty říkal?
1: Jo, protože se říká, že zrzky jsou falešný, se myslím říká. Tak proto. Ale jinak samozřejmě i to dokázal říct, takže jsem věděla, že mě jako chválí vlastně.
0: Jasně.
1: Tím mi říká, ty jsi pro mě jedinečná.
0: No tak ty nemůžeš být falešná, když jsi z Brna.
1: No právě, že? Brno je zlatá loď.
0: Brno je zlatá loď. Kláry, pojď nám zaspívat.
1: Tak jo, jdeme na to.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte záznam o pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s herečkou Klárou Vojtkovou.
1: Kláry, ty tak krásně zpíváš. To mi řekni, kde se v tobě vzalo tolik talentů? Na matiku, na sport, zpíváš krásně, vynikající herečka si. Myslíš, Kláry, že to může být tím, že ses narodila 29. prosince?
2: Jo, ty zaprvé, ty chceš mě tak jako hrozně hezky přivítat zpátky z té mateřské, to je úžasný. Když to ty maminky, když se vrátí a přijdu té profese své, tak to potřebují, takže to dělej a dělejte to všichni, prosím. Ano. Když kolem sebe budete mít tyhle případy.
1: A myslíš si, že kdo se narodí 29. prosince, že takhle jako výjimečný?
2: No, nevím, ještě se tam narodili nějací jiní důležití, nebo na co naráží?
1: No ne, jenom se ptám, jestli si myslíš, že když je někdo takhle narozený, že je takhle výjimečný,
2: protože... No ne, to asi ne, protože Cimrmani říkají, že ti jako talentovaní by se měli rodit první, já nevím, jak to tam je.
1: Škoda, protože já jsem taky 29.
2: A jo, vlastně, tak to je průšvih, já to vím, my si s Ježkou každý rok přejeme. Ty jsi mě to krásně naváděl a já jsem úplně... Opravdu, ne, my si píšeme vždycky nedělej, SMS-ku a... No tak. Takže ještě jednou, jako všechno nejlepší, Joži. Myslím si, že ten 29. prosince...
1: Ale je červen.
2: Já vím, ale abys jako mě neměl pocit, že jsem na to zapomněla.
1: Ne, nezapomínáš.
2: Jakože zapomněla, ale...
1: Milí posluchači, je červen, kdy to teď natáčíme. Já jsem úplně zmatený, protože už neumím ani počítat a už vlastně ani nevím, kdy jsem se vlastně narodil.
2: No podívej, já teďka jsem se taky teda ukázala jako Kláry, talentovaná.
1: Co říkali doma na to, že ses chtěla stát herečkou?
2: Maminka měla velkou radost, ano. Protože ona taky kdysi chtěla být ještě herečka, tehdy operetní, rodiče jí nedovolili. Takže oni mě podporovali, vlastně mi vždycky říkali, hlavně si vyber něco, co tě bude bavit, pravděpodobně to budeš dělat celý život, tak ať tě to baví, to je to nejdůležitější. Takže měli radost a vždycky mají radost, když přijdou.
1: A chodí na premiéry.
2: A
1: potom se o to třeba bavíte doma?
2: Jo a ještě, ano, moje maminka navíc po každém představení, a vlastně nezáleží, jestli v tom představení hraju nebo ne, tak moje maminka vždycky říká, Klárka byla objektivně nejlepší.
1: Klárka je dneska opravdu objektivně nejlepší. Je tady maminka?
2: A zrovna dneska tady je, člověče. Zrovna dneska tu je.
1: A zase je nejlepší. Co jste říkala na to, že se Klárka chtěla stát herečkou? My jenom rozhlasovým posluchačům, maminka říkala, že její rodiče, to, co vlastně říkala,
2: no.
1: Její rodiče jí nedovolili, aby byla komediant, ale Klárka komediantka být může, což je hezké.
2: Netrapí.
1: Dobře, v jakých rolích se vám Klárka objektivně nejvíc líbí?
3: Těch dramatických?
2: Já jsem se říkala, že ve všech, to Jožka čekal, že?
1: Dramatických, takže Křížů potoka... Třeba Olána, Křížů potoka, to byla tvoje krásná role.
2: Ano.
1: Ty jsi byla nominovaná Natálii. Byla jsi mezi třemi, v té nejužší nominaci, mezi třemi nejlepšími. Jak na to vzpomínáš? Na ten večer?
2: Na ten večer, jo. Já jsem si tak na večer. Bylo to strašně napínavý. A nejen proto, že jsem čekala, jestli to klapne, jestli to cinkne nebo ne, ale taky proto, že jsem měla asi týden do porodu. Už jsem měla fakt takhle velký břicho. A to ráno, než jsem měla jako odjíždět, samozřejmě on je to potom přímý přenos, že jo, v televizi, tak než jsem měla odjíždět, tak už jsem měla poslíčky. A teď já furt pojedu, nepojedu, ale tak zase to se nechci nechat ujít. Tak jsem jela a během toho předávání my jsme seděli tady ti nominanti v orchestřišti, odkud nebylo úniku, než přes jeviště. Takže mě i tehdy pan moderátor tak říkal, kdyby to na vás přišlo, tak až pojede nějaký ten medailonek, tak utečte takhle přes jeviště. Takže já jsem se celý ten večer modlila, abych tam nezačala rodit v přímém přenosu. A na konci, když to teda necinklo, ani mě, ani Tomáši Šulajovi, který tam byl se mnou tehdy taky nominovaný za Kříž u potoka, tak... Všichni byli takový skleslí. My jsme tam měli takovou velikou klaku ze Slováckého divadla, všichni přišli fandit a říkali si aspoň jedno

0: to musí klapnout. A ono ne. A byli hrozně smutní. My jsme šli do hospody, tam bylo takový ticho, všichni byli takový jo. A já jsem byla šťastná, mě spadl kámen ze srdce, že jsem nerodila. Takže takový to bylo. A vlastně co, ještě jsme se zdrželi jeden den v Praze a potom dva dny tady a už jsem rodila v Uhersko-Hradišťské nemocnici. Týden na to už jsem měla místo pupku a luxusní róby, takhle to miminku a župana. A bylo.
1: A co muzikálové role? No. Jsou pro tebe taky tak důležité, protože já jsem si v jednom rozhovoru přečetl, že muzikál pro tebe není úplně na prvním místě, ale přitom vím, že když jsi byla malá, tak nebo malá, když jsi přemýšlela o škole, tak jsi uvažovala právě o tom, že bys dělala muzikál. Ty jsi hlásila do Brna na muzikál.
0: Ano, mě vlastně mnohem víc bavilo nejdřív to zpívání a tancování. Mm-hmm. A to herectví bylo tak jako k tomu, ale proto jsem si vybrala muzikál, protože mi se říká, tam budu hlavně zpívat a tancovat, to je super, to mě baví, ale připravovala jsem se monology a podobné věci, říkala, tak to zkusím ještě i na ty činohry, když už se s tím tak dělám, s těma monologama. A ono to klaplo tehdy i na Damu, i na Jamu na muzikál a na Damu na činohru. A pak to je vlastně záhada, proč jsem se proto rozhodla, možná zrovna pro toho Borise Reznera, který nás měl učit, to už jsem věděla. A taky všichni mi říkali, nebuď blbá, když se dostala do Prahy, tak běž tam, protože kvůli kontaktům do budoucna, tak prostě z Prahy se jde všude líp. Tak jsem se nechala ukecat možná, nebo nějaký vliv přišel a šla jsem do Prahy. A ten muzikál mi zůstal drahý a mám velikou radost, že tady u nás v divadle děláme muzikály, ať jsme vlastně jako činoherní soubor, ale dělají se tady hojně. Takže i když si myslím, že teď nedostačuju možná kvalitám muzikálově vystudovaných hereček, že třeba já jsem
1: ty? Už... Vyloučeno, Kláry.
0: Jsi hodný, ale rozumíš, já jsem ty 4 roky nepilovala tak intenzivně třeba svou pěveckou techniku, ani vlastně pohybovou, možná bych byla daleko dál. Tak přeci jen tady, tím, že děláme všechno, tak se dostanu vlastně i k úžasným muzikálovým rolím. Takže mám, to jsem chtěla. Mám muzikál a přitom vlastně i to činoherní vzdělání, což rozhodně nebyla chyba. Bylo to super.
1: Ty teď máš za sebou premiéru muzikálu S tebou mě baví svět. Je to ta práce snů, na kterou se těšila a říkala si, jo, tohle si chci vyzkoušet, protože je to velký titul, a nebo naopak se zbála toho, že by vás třeba mohli diváci srovnávat s filmem?
0: My maminky máme výhodu proti těm rolím těch tatínků, že v tom filmu přeci jen oni tam nemají takový velký prostor. Ale i naše inscenace je doplněná o mnohé další scény, právě protože je hezké koukat se i na holky, jak tancují a zpívají a hrajou. Radek Baláš, režisér toho kusu, trošičku z toho chtěl vypíchnout takový mužsko-ženský konflikt o svůj životní prostor, bych tak řekla. Takže nám tady přistály další nové možnosti, které ve filmu nejsou. Společně s dalšími maminkami, ale hlavně Pavlínkou Hejcmanovou, se kterou vlastně trávím 99% představení, tak jsme si ty postavy mohli trošičku utvořit podle obrazu svého a zrovna tak víc ze svých mateřských zkušeností. Radek Baláš často říkal, podívejte, tady máte scénu, dal nám nějaký text a říká, ale vy máte ty děti a ty zkušenosti, nemám nic proti tomu, když si to upravíte, vypointujete jinak. A tak jsme s tím vlastně s Pavlínkou Hejcmanovou pracovali a strašně nás to bavilo a tím pádem nás to i baví teď.
1: A ty hraješ postavu, kterou ve filmu hrála paní Balcerová.
0: Tak.
1: Je to tak. Mm-hmm. Kolikrát jsi viděla ten film?
0: Tak teď jsem ho viděla v posledním roce 2x, protože jsem se na to chtěla právě kouknout i se svýma dětma. A dřív, nevím, jo, třeba asi v průběhu života bych to spočítala třeba 10x asi.
1: A patří mezi ty oblíbené komedie?
0: Jo, určitě, však to je. Komedie aspoň století. Je krásná.
1: Jak se s divadlo s tak těžkou látkou, jako S tebou mě baví svět, podle tebe popasovalo? Protože najednou se tady jezdí na saních, jezdí se na lyžích, je tady spousta sněhu, i když je červen, není 29. prosince.
0: Pravda, potíme se tady v těch oteplovačkách, ty děti chudáci.
1: Děti v oteplovačkách, no jasně.
0: Já myslím, že výborně, samozřejmě možná, že jsem fanoušek, pač jsem součástí toho projektu. To, ale myslím, že výborně, že je super, že nic z toho filmu, na co se lidi těší, nechybí, nebo možná téměř nic, že opravdu jsou tam všechny ty hlášky, to, na co se člověk těší a říká si, jak to bude vypadat, jak to uslyším v uších. A plus jsou tam ty věci, které nabízí zase jenom divadlo. Ty taneční scény nové, pěvecké, ty děti tady živě, vlastně i i s těma chybama, které můžeme nabídnout proti filmu nebo proti dnešnímu AI světu, kde je všechno dokonalý, tak tady to najednou je prostě život.
1: A ty jsi ještě v komedii Dva úplně nazí muži.
0: To už mnoho let.
1: Mnoho let se můžeš dívat na úplně nahého Tomáše Šulaje i Pavla Šupinu.
0: Já se vůbec nedívám. Fakt se nedívám. Já jsem hrozně kolegiální.
1: Kdo věříte, protože... Klárce, teď tuto odpověď?
0: Věřte. A oni tak výborně vykrývají teda, to je samozřejmě...
1: No takže se díváš, ne. Jinak bys to nevěděla.
0: Nedívám se.
1: To muselo být taky dobrodružné to zkoušení.
0: To bylo taky hrozně fajn. A tam jsme byli jenom čtyři.
1: Ještě Peťa Staňková.
0: Peťa Staňková, přesně tak. Pavlík Šupina a Tomáš Šulaj. A no, bylo to hrozně zábavné a intenzivní zkoušení.
1: Aha. A ty reakce diváků jsou pořád stejné, nebo se mění s tím časem, jak dlouho se ta komedie hraje? Protože to se hraje tuším 8
0: let. Já myslím, že jsou stejné, ale věřím, že ten náš projev se místy docela uvolnil. Snad, tak jak se to děje s komediemi, které se hrajou mnoho, mnoho let, tak některé věci už jsou tak přibližně.
1: Takže se improvizuje?
0: I se improvizuje, i se občas nedopatřením improvizuje.
1: Ale máš ráda tyhle ty situace, když nastanou, nebo si jich spíš bojíš? Jsi typ, který se nechá vtáhnout do improvizací, nebo...
0: Asi jak v čem, tady v tomhletom kousku to mám ráda, tady to vlastně nevadí, že se něco popustí a že to je jinak. Třeba v těch vážnějších kusech, kde člověk zuby nechty staví nějakou atmosféru a něco a pak se něco pokazí a to jinak, tak si říkám, ale to je škoda, teď to mělo vyznět tak a vyznělo to onak. Ale v těchto těch komediích je to fajn, jo, tam to mám ráda.
1: Já přemýšlím, jestli my dva jsme spolu v něčem hráli.
0: Já jsem přebírala Nájemníky, ale ty jsme spolu neskoušeli.
1: Ano, ano. To byla komedie Nájemníci a to byla taková bláznivá komedie, kde se ale improvizovat nemohlo, protože to všechno muselo fungovat jako hodinový strojek.
0: Jo.
1: Absolutně.
0: Tam je pravda, no. Tam
1: přesně.
0: To bylo.
1: Pojďme se ještě pobavit o zpívání, prosím tě. Zpíváte si doma?
0: Zpíváme si. Asi před rokem si i manžel pořídil novou kytaru a říkala jsem si, že to je nejlepší dárek pro celou rodinu za poslední dobu. Protože najednou začala hrát dětem při usínání a tak, a je to krásný.
1: Takže tvůj dokonalý manžel umí navíc i na kytaru?
0: Na kytaru, na bicí, na čelo, na basu. Dechy nemá.
1: Ne.
0: Dechy se bude muset naučit někdo z dětí.
1: Někdo z dětí. A má nakročeno?
0: Někdo z dětí? No teďka říká ten náš, jako naše třetí dítě, druhý kluk, Radovánek, kterému jsou čtyři, by chtěl trubku.
1: Ne.
0: Takže to by bylo pěkný. Já jsem si teda jako malovala klarinet a saxofon, protože mi to přijde jaký univerzální, že jak do cymbálovky, tak potom do nějakého jazzu roku, to by se mi líbilo. Ale trubka je teda taky dobrá.
1: Trubka je dobrá, tak to budeme držet palce. Když se bavíme o tom zpívání, pojď nám zase zaspívat.
0: Dobře, jdeme na to, mám pro vás další. Já
1: zase poprosím Vivala Muzika, ale já vám musím něco říct. Sbor Vivala Muzika slaví 15. narozeniny.
0: Teda.
1: Že je to tak? Kuby, jaké to je, prosím tě, než nastoupí děti, jaké to je 15 let vést sbor? Kuba Tomala, pan sbormistr, pan profesor z Uherskohradišťského gymnázia.
2: To je pořád vlastně jiné a v tom je to krásné, že to nikdy není stejné, protože... To jsou pořád krásní mladí lidé.
1: Ale noví, to nejsou ty, co jdou s tebou od začátku. Je tady někdo, kdo jde od začátku? Není, to by bylo divné.
0: A pozor, je tam.
1: Je
0: tam.
1: No, je tady. Jak je to možné, to začínala ve dvou? Protože to je neuvěřitelné. Děcka, jaký je pan Tomala, profesor Tomala jako profesor? Kdo se dobrovolně jako vydá se mnou na rozhovor století? A Kájo, jak probíhají takové jako zkoušky?
3: Přijdeme, většinou teda dřív než pan profesor.
1: Takže chodí pozdě, je nedochvilný.
3: Dá se to tak nazvat.
1: Ano.
3: Ale někdo tomu říká akademická čtvrthodinka, takže ano, my proto máme pochopení.
1: A chodí tak pozdě i do vyučování?
3: Ne, tam je samozřejmě se zvoněním.
1: Se zvoněním. Ano. Takže smích. Takže není. Dobře, tak to bychom probrali tady docházku. A přijde aspoň na všechny zkoušky, nebo se někdy stane, že jste tam i sami?
3: Ne, to se nestává, on nás tam nechce nechat samotné.
1: Dobře, a potom on přichází s repertoárem, nebo vy sami si řeknete, co byste chtěli zpívat?
3: To je taková dohoda mezi dvěma stranami. On něco navrhne, nebo my něco navrhneme a pak se nějak společně dohodneme, jestli ano, nebo ne.
1: Mm-hmm. A je přísný během těch zkoušek, nebo vám nechává volnou ruku, aby si tam děláte, co chcete během zkoušení?
3: Tak nemůže to být asi úplná jakože samo...
1: Samoobsluha bez zpěvu.
3: Ale je to takové volnější, je to fajn, uvolněné.
1: A je přísný? Nebo jak, když vám to nejde, tak co dělá? Rozčiluje se, umí se rozčílit?
3: Ne, tak my jsme samozřejmě šikovní.
1: Jste šikovní,
3: přírody,
1: no já takže... vím, ale někdy se stane, že třeba má jinou představu, než máte vy. To k tomu může dojít.
3: Tak nám to řekne a my to zlepšíme.
1: Dobře. A jaký je jako profesor, jako ve vyučování, jak mu říkáte?
3: Pan profesor Tomala, nebo Kubala, ale to neslyší většinou.
1: A třeba na něj voláte i na chodbě jako Kubalo?
3: Když víme, že to neuslyší, tak...
1: Tak jo? Kuby, a věděl jsi to, že ti říkají Kubala? Ne. A jaký je jako ve vyučování? Umí být přísný, umí dát jako i špatnou známku?
3: Umí být přísný, ale má takový úžasný jakoby projev v literatuře, že to je fajn.
1: Co to znamená, projev, úžasný projev v literatuře?
3: Že jak má sám tu literaturu hodně rád, tak to dokáže předat ostatním a my se do toho nějak tak jako ponoříme s ním.
1: To je hezké. A recituje vám někdy třeba?
3: Občas ano.
1: Občas ano. A co třeba recituje?
3: To, co probíráme.
1: A umí ty básničky z paměti nebo je čte pořád? Protože on už dlouho učí. Mě by zajímalo, jestli si to jako aspoň jednou zapamatoval.
3: Já nechci práskat, ale ne, přijde ne, mi, že...
1: Neumí.
3: Ne.
1: Že neumí. No. Já jsem si právě říkal, že se to vlastně za celou tu dobu nenaučil a sám to po vás chce.
3: Přesně.
1: A zkouší vás i z těch básniček?
3: Ne, to se zná.
1: Neskouší. A z čeho, když vás zkouší, tak...
3: Většinou taková hromadná písemka, opakování, tak za poslední 3 měsíce.
1: A když třeba máte taháky, tak vám je zabavuje nebo schovývavě přehlíží?
3: Já bych řekla, že nikdy neviděl.
1: Tak ale to vypadá, že je oblíbený. Milujete ho pořád?
3: Ano.
1: Jak dlouho? Už hned jako od prváku nebo od primy?
3: Od prváku určitě, to bylo hnedka první setkání, tak když jsme tam společně seděli všichni neznámé tváře, tak už jsme kreslili společně na tabulu a věděli jsme, že to bude fajn.
1: Ano. Jak jste kreslili na tabulu? Jako Kubu?
3: Ne. My jsme měli takový způsob seznamování, že každý přišel, nakreslil na tabuli něco, co je pro něho asi to nejoblíbenější, nebo něco, co ho vystihuje, sedl, řekl něco o sobě a šel další a takhle jsme se seznamovali.
1: A co kreslí třeba Kuba, pan profesor Kubala Tomala?
3: Housle.
1: Housle kreslí.
3: Nebo violu teda, pardon.
1: Ano. A potom podle toho si pamatujete, jaký máte symbol.
3: Už je to dávno, ale jo.
1: A milujete ho pořád, i když teda odejdete ze školy a už jste potom dospěl, no tak to samozřejmě to nevíš, ale ostatní jako třeba píšou mu pořád milostné dopisy? Nepíšou, takže...
3: Tak my to napravíme.
1: Napravíte to. To je ideální. Je tady dneska pan ředitel? Je? Tak já bych prosil o odměnu pro pana profesora Jakuba Tomalu. Děkuju.
4: Český rozhlas Zlín.
5: Tak leď.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil talentovanou herečku Kláru Vojtkovou a vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
1: To byla Zuzana
2: Navarová.
1: Navarová.
2: Zuzana Navarová, ano. Zuzana Navarová. Úžasná Navarová.
1: To je tvoje oblíbená?
2: Ta je oblíbená. Ta, co si pustíš od ní, tak to je dokonalý. Takže jo.
1: Takže děti zpívají i Zuzanu Navarovou?
2: No, jim to zase tak často nepouštím, pravda. Možná nějakou andělskou by si tak uměli zaspívat, tak ale jinak asi ne moc.
1: Můžeme tady rozsvítit, prosím? To je tvoje holčička tam nahoře vedle maminky.
2: To je ano, to je moje Matylka. Ahoj, Maty.
1: Matylko, ty chceš za náma dolů na rozdíl od babičky? Pojď, no vidíš.
2: Pojď.
1: Vidíš, ta se vůbec nebojí.
2: Ona je na jevišti ráda.
1: Je na jevišti ráda?
2: Je, vždycky už skončí představení a ona už, tak těším, až budu zase hrát.
1: Vážně?
2: Moc, říká. A mami, ty máš tak skvělou práci, to je, jak kdybys byla pořád v nějakým kroužku. Takže tak.
1: A jak jste to zvládali, když jste zkoušeli S tebou mě baví svět? Protože on to není jen tak, ono je to náročné.
2: Jako bylo to vydatný, to teda, protože já jsem se po 7,5 letech vrátila do práce, ale samozřejmě veškerý ten servis kolem dětí a domácnosti, ten jako se nevypařil. Ten musel zůstat taky nějak, jsem musela v něm obstát. Do toho Matylka zkoušela často v jiných časech než já. Jsem tu třeba byla dopoledne, ona odpoledne, takže to bylo, jak se sem dostat, zavážení sem tam, pak nějaký kroužky oběhat a když to všecko skončilo, tak o víkendu zase dodělat školu, všechno dohnat, takže byl to jako takovej hezký skok z hurta, ale hrozně nás to bavilo, že jo, Maty?
1: A jak jste zvládali školu?
3: No, jako dodělávali jsme spoustu. Ale paní učitelky mi dávala jako všechno, co jsme se učili ve škole.
1: Takže žádné omluvenky nebyly?
3: No vlastně my jsme to měli tak, že když vlastně ty úkoly budu dodělávat, tak vlastně nebudu mít omluvenou tu hodinu.
2: Že nemusela jako nastoupit na individuální vzdělávání, přestože jako reálně opravdu měsíc a půl skoro v té škole nebyla, ten první měsíc a půl tak občas, ale ve chvíli, jak to říkáš, když jsme dokázali dodělat všechnu práci, tak vždycky se tam otočila na jeden den třeba a dohnala.
1: A co spolužáci, jsou rádi, že hraješ v divadle?
3: No jako jim je to popravdě jedno, hlavně klukům, ti se vůbec nezajímají.
1: No to. A chtěla bys, aby se zajímali, co všechno děláš, jak jsi šikovná?
2: Ještě ji nikdo neviděl, víš, ještě to nevyšlo na reprízi, myslím, až přijdou, třeba má
1: ale třeba tam máš nějakého, kterého bys chtěla, aby tě viděl, že jo?
3: Ani ne.
2: To byla příliš průhledná otázka.
1: Dobře, takže a holky se zajímají?
3: Tak jako všichni ví, že tam zkouším, nebo zkoušela jsem. Možná jediná, kdo se o to zajímá, je spolužečka, se kterou sedíme vlastně ve čtveřici, sedíme vlastně jakoby čtyři, jakoby jsou takové dvě lavice proti sobě. A ta se o to asi zajímá, kdy přijdu, protože ona tam sedí s dvouma klukama, kteří jsou hrozně otravní.
1: To chápu, to bych se taky zajímal, kdy přijdeš.
3: Jo.
1: A už tě viděla na jevišti?
3: Ne.
1: Ne. A přijde?
3: No já to úplně nesmím tak jakoby říct tady, na to nemůžu úplně říct.
1: Proč?
3: Mám zakázaný.
2: To má jako překvapení.
1: Jo, to bude překvapení. Maty, jak to vypadá u vás doma? Zpíváte si? Taťka prý umí na všechny nástroje světa, říkala mamka, kromě dechových. Víš, jaké jsou dechové nástroje?
3: Jo.
1: Do kterých se dýchá, že jo?
2: Tak, pozor, jsou tam i ty, do kterých se nedýchá. Jako třeba varhany, že?
1: Aha.
2: Kuba by nám řekl.
1: Dobře, a taťka umí teda na všechny ostatní nástroje? Jo? A když hraje, tak hraje na všechny najednou nebo postupně?
3: No, on teďka hraje jakoby vlastně s Vendou, nejstarším bráchou, tak ten jako s ním cvičí na violončelo, tak někdy jako, já u těch, jako když ho učí, tak já u toho nejsem, ale párkrát s ním a jakože hrál, že on hrál aj, ale jinak hraje na tu kytaru spíš.
1: A je přísný taťka, když učí Vendu na violončelo?
3: Oni jsou vždycky zavření v pokoji, já tam nechodím.
1: Jo.
2: Je přísný, protože jsou tam vždycky strašně dlouho.
1: Jo.
2: A pak tam slyším slzičky a tak tam...
1: Slzičky? Maty, a ty hraješ na co?
3: Na klavír.
1: A hraješ ráda?
3: Ne.
1: A budeš
2: ale krásně, počkej.
1: Já jsem právě slyšel, že hraješ moc hezky. To se o tobě už říká. Chtěla bys být závodní hráčka?
2: Tady to není takhle úplně jako pregnantní věda.
3: spíš asi ne.
1: Spíš asi ne, i když ti to tak dobře jde?
3: Jo.
1: A proč?
3: Nebaví mě se furt učit ty noty. Mě to prostě nebaví.
1: Nebaví. No. Ale i když to potom někdo ocení, i když potom hezky hraješ a někdo ti poděkuje a pochválí tě.
3: Jako když už to umím, tak je to docela dobrý. Tak
2: a číst ty noty, no, víš, tak, to je boj.
3: Tak to jako, tak mě to docela baví, když už to jako umím. Uh-huh. Tak jo, ale když se to učím, tak je to hrozný.
1: Uh-huh, uh-huh. Maty, vy prý máte s mamkou oblíbenou jednu písničku.
3: Uh-huh.
1: Jo, jak se ta písnička jmenuje?
3: Drak.
1: Drak.
3: Uh-huh.
1: Víš, kdo tu písničku napsal?
3: Ne.
1: Ne.
2: Nemůžu si vzpomenout,
1: mamka,
2: že?
1: Mamka to ví.
2: Já to vím. Napsala to Bára Poláková a Štěpán Urban.
1: A vy jste s Bárou Polákovou byli spolužačky?
2: Nebyli jsme úplně spolužačky, potkali jsme se na škole a jestli ve druháku nebo ve třetíku, ať to nepletu, nevím, jsme spolu dokonce bydleli.
1: Vy jste spolu bydleli na privátě?
2: No, my jsme v jedné malinkaté garzonce nás bydlelo 5 holek. Mm-hmm. Bylo takové dlouhé letiště, kde jsme takhle naskládali vedle sebe. Když někdo chrápal, tak ten musel utéct. Tam se mu bydlela tehdy i Kecka, Lucie Polišenská, další spolužečka.
1: Proč si říká Kecka?
2: Protože je ukecaná. Je moc ukecaná.
1: Já jsem si myslel, že to je podle tenisky.
2: Ne, je to podle toho, že nezavře pusu.
1: Aha. A víte, kdo je Lucie Polišenská? Znáte,
2: no, krásně ano. To teda. Zabručilo tady.
1: Zabručilo, ale někdo mohl říct ne. Znáte všichni? Ano. A Báru Polákovou taky znáte? Ano, tak to, abychom měli jasno.
2: Dobrý, skvělý.
1: Dobře, a takže Kecka, Bára, ještě někdo, koho bychom mohli znát, s váma chrápal na privátě?
2: Asi my už nejsou tak známá tý jména, ale Týna Průchová, Dana Marková, Šárka Opršálová, tak jsou to tak jako herečky, ale nejsou už tak.
1: A co se na tom privátě dělo? Tak jste studentky,
2: no,
1: v Praze.
2: No, my jsme tam vlastně jenom přespávali, protože jsme byli pořád v té škole a v těch divadlech.
1: Mm-hmm.
2: Ale jo, když tam jsme byli, říkám, když jako občas to teda by zní blbě, ale jak to bylo to dlouhé letiště, tak a bylo to blízko, bylo to v centru. A když člověk byl tak dlouho v tom divadle potom, tak občas tam někdo přistál jiný, tak jsem se vždycky probudila a říkám si, kdo to tady zase leží vedle.
1: Jako chlap?
2: Třeba i chlap, ve vší cudnosti, ale třeba i chlap tam ulehl. A když pak někdo chrápal, tak to jsem nechtěla doříct, že ta Kecka, když utíkala, tak my jsme měli takový ten spací, takový ten vak, takový ten pytel, ve kterém se pohodlně sedí, tak ona si ho přesunula do vany a šla spát do koupelny do vany, takhle na ten vak, aby ji nikdo nerušil. Bylo to skvělý.
1: A jak často jste s Keckou v kontaktu?
2: Ale jo, teď jsme zrovna slavili její 40. V Poněšicích, což je tak takový relaxační areál, takže já jsem tam byla naposledy před těmi 17 lety jako studentka.
1: Uh-huh.
2: Tak to bylo takový deja vu.
1: A jak jste často v kontaktu s Bárou?
2: No s tou vůbec. Ale jakože jednou za uherský rok si napíšem SMSku, ale malý linko, očkoliv jsme se neslyšeli.
1: Neslyšeli jste se očkoliv?
2: Myslím, že takhle jsme se neslyšeli. Takhle jsem skákala na nějakým jejím koncertu, mávala a pak s nějakou SMSku jsme si vyměnili, ale jinak vůbec.
1: Nemohla bys si zkusit zavolat?
2: No, zkusit bych to mohla.
1: Když hrajete a zpíváte tu její písničku, ví to?
2: Já jsem teda práva nedomlouvala. Tak
1: to jí neprozradíme.
2: Možná bys to měla radost.
1: Udělej i video.
2: Mám zkusit udělat video.
1: Tak počkej, dejte to k tomu.
2: Já to musím nahlas, počkej. Teď ne, nechci nastavovat nic. Ukáž. Vyzvánění pořád stále. Tak asi zpívá zrovna ukulébavku, hele. Mm-hmm. Je to dost možný.
1: No to nevadí, to se nedá nic dělat.
2: To se nedá nic dělat.
1: Zkusili jsme to.
2: Zkusili jsme.
1: Tak to se nedá nic dělat.
2: Nedá.
1: Ale věříme, že tě mají rádi.
2: Počkej, ale s Keckou máme jednu bezvadnou tradici. My, abychom na sebe jako, abychom se nemohli vyčítat, že občas jedna na druhou zapomeneme, tak když se blíží zrovna ty narozeniny, o kterých jsme tady mluvili, jak jsem ti blahopřála v létě místo zimy, tak my máme povinnost, že si voláme o přání. To znamená, já mám narozeniny a volám Kecce, tak ti volám. Tak mi popřej. A pozor, když na to zapomenu, tak potom o pár dní volá zpátky, říká, jak to, že jsi nezavolala? Jo, takže, ale to nahoru je hrozně praktická věc, protože na svý narozeniny většinou člověk úplně nezapomene, ale jinak v té schrumáži ty dalších povinností se stane, že i na narozeniny dobré kamarádky člověk zapomene. Tak tohle doporučuju.
1: Tak to se nedá nic dělat. Tak pojďte nám zaspívat.
2: Tak jdem zaspívat.
1: Tak holky se neozvaly.
2: Nevadí. Tak jsme připraveni, viď?
3: Jo.
2: Tak jsme připraveni.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: No, nebo ho můžeš pustit. No, prostě jak chceš.
1: Klárko, Matylko, děkuju, že jste přišli. Děkuju, že jsme si tak hezky popovídali. Drží vám palce, ať se vám daří. Ať jste šťastné, ať máte velkou kapelu a jednou nám s ní přijdete zahrát.
2: Domluveno. Děkujem.
1: Děkuju.
2: I vám za krásný večer. Moc děkujeme.
3: Dnes jsme si na pohovce Jošky Kubáníka povídali s herečkou Klárou Vojtkovou a já se budu těšit, že se s vámi potkám zase za týden. Do té doby buďte zdraví a mějte dušu péří. Přeje vám to Jožka Kubáník.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Luhačovicích se dnes koná hudební gastrofestival. Město tak slaví 90 let od udělení statutu města. Jiří Lábus dnes na letní filmové škole obdrží výroční cenu. Po téměř 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v Hradku nad Nisou popodal obsluhu čerpací stanice. V regionu bude večera v noci jasná obloha a na teploměru naměříme nejníže 11 stupňů. U mikrofonu Českého rozhlasu Zlín je Matěj Neradilek a to znamená, že začínají zprávy. Dnes do 23. hodiny se v Luhačovicích v ulici Nábřeží koná hudební gastrofestival. Festival je součástí oslav 90. výročí udělení statutu města Luhačovicím. Pokračuje nezávislý starosta Marian Ležák.
4: Povýšení Luhačovic na město nebylo jen administrativním krokem, ale oceněním jejich mimořádného rozvoje a významu, který přesahoval hranice regionu. Luhačovice byly tehdy známé jako prosperující lázeňské středisko. Toto výročí nám připomíná bohatou historii města i práci generací, které se podílely na jeho rozvoji.
2: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes za významný přínos filmu ocení herce Jiřího Lábuse. Ten převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů v kině Hvězda po večerní projekci snímku Klauni. Výroční cenu letos obdrží celkem 4 osobnosti. Vedle Jiřího Lábuse ještě herečka Anja Geislerová, francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu. Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se dle vyjádření meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až ku 36 stupňům Celsia. Předpověď však budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Po téměř 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým, útočník ale do vězení nepůjde. Událost je totiž již promlčena.
5: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
6: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
5: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
6: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
5: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes večer a v noci na zítřek očekáváme jasno nebo skoro jasno, povane slabý jihovýchodní nebo proměnlivý vítr. Nejnižší teploty ve Zlínském kraji klesnou na 18 až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Nová cesta havaroval cyklista. Pozor taky ve Zlínské ulici Vrchy. Tady se střetl osobní automobil s motocyklem. Zprávy končí.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Ano, dohrála Moravanka, Ivanka Slabáková nám s Jarkou Kachyňovou zaspívali, to je taková dřívější nahrávka, když ještě Jaruška Kachyňová zpívávala s Moravankou, no a klidný sobotní podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu vám všem, naši milí, kteří jste se právě nyní rozhodli poslouchat náš pravidelný víkendový pořad Blahopřání s písničkou. Několik písemných přáníček leží přede mnou a další budou možná následovat díky vašemu osobnímu zapojení do dramaturgie tohoto pořadu, to už záleží samozřejmě na vás. Číslo k nám 726 46 5200 a svátek dnes slaví Jakub, tedy Kubíčci, Kubové, a je to velmi rozšířené jméno, ale v poledne musím tedy přiznat, že jsme přáli možná jenom dvěma Kubíkům, tak uvidíme teď večer, jak se pochlapíte. A hned mám tady první gratulace, jich několik, ale první dvě od Broňka Uhra. Chci nechat zahrát písničku pro kamaráda spolužáka Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou a taky píše, že dnes večer má narozeniny arcibiskup pan Josef Nuzík z Olomouce, rodák ze Strání Květné. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky, boží požehnání přejí farníci z Dolního Němčí a Strání. A my si poslechneme hned písničku od Miloše Procházky, Ivanky Škrhákové v podání Dambořanky a ta píseň se jmenuje Za dědinu.

0: Ano, zaspívala si sama autorka textu Ivanka Škrháková a Jiřínka Trávničková. Dovolala se Zdenička z Velkých Němčic. Zdení, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a děkuji za tak krásné přivítání a přeji vám krásný podvečer. A chtěla bych vaším prostřednictvím poslat písničku krásnou pro naši vnučku Ivetku Matyášovou k dnešním narozeninám. Ona se narodila na Jakuba. A takže jí přeje maminka, tatínek Iveta, Zdeněk, tatínek, sestra Simonka a bratr Zdeněk Milouš. Ten je zatím v Zambii, takže ano, on si to pustí, když bude, ještě zatím je tam.
0: Je
1: zatím
0: tam pořád, je tam, ano, právě
1: je tam, ještě
0: jsem si
1: až
0: říkal.
1: Srpnu se má vrátit.
0: Ano, ano, ano.
1: Konec srpna, začátkem září, asi než bude do školy. Nebo
0: no ne, protože my máme hned na začátku září každý den zkoušky v divadle, chystáme tu premiéru, tak bude tam muset být. Bez něho bychom to neodehráli.
1: Tak, no jasně. To je dobře, tak to on tam určitě bude. No. Takže krásně vás zdravím, moc vám děkuji a posílám tu písničku všem. Paní Slabákové Ivance také posílám
0: jasně,
1: tu
0: jasně, všichni zdravíme
1: a
0: moc,
1: vám
0: to je jasné.
1: Také všem.
0: Zdeničko, tak se mějte krásně.
1: Ano. Tak děkuji moc krát a dobrou noc a naschledanou.
0: Naschledanou spíš ještě, protože nepůjdu ještě spát.
1: Naschledanou, no dobrou noc, vy máte ještě dlouho.
0: Tak pokud neusnete u tohoto pořadu,
1: já
0: tak ještě
1: neusnu,
0: taky, no já si myslím, že ne. Tak ale každopádně děkujeme, ať se nám dobře spí.
1: Já vám také moc děkuji.
0: Naschledanou.
1: Zatím naschledanou.
0: Ve Skoronicích čeká Janička. Dobrý podvečer, Jani.
2: Dobrý podvečer vám všem přeji. Já bych chtěla nechat zahrát mojí drahé švagrové, Ivance Fotíkové, jejím krásným kulatým padesátinám. No, co víc si přát, než jen to zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, protože to je vzácné, štěstí, lásku. Přejeme jí rodina Horáková, ta by zahrnuta maminka, sourozenci, rodina Fotíková, tam její manžel, všichni ostatní sourozenci a samozřejmě také ostatní se přidávají k tomu, aby jí popřáli všechno to nejlepší. A samozřejmě rodina Košacká s holkama, no. Posílají holky velkou pusu tetě a ať si to dnešní den pěkně užije. A hlavně to zdravíčko, které teď je potřeba nejvíc. Ivanko, posílám ti pusu velkou a užij si dnešní den.
0: Tak jsem si říkal, Jani, že budete slavit se švagrovou, ale vypadá to tak, že...
2: My slavíme.
0: Jo.
2: Máme i grilované prasátko na grilu, kdyby to šlo po fotku, což asi nejde přes váš rozhlas,
0: no,
2: videokameru máte.
0: Šlo by to internetem, ale raději to neposílejte, protože by jsme tady s Markem možná...
2: No, oni se vám zvíhali sliny a chtěli byste všichni přijet, a to by asi nešlo.
0: Ne. Oslavte si to krásně v klidu, vaše rodinka. Nikoho tam netáhejte.
2: Děkujeme.
0: Cizího.
2: Děkujeme velice.
0: Jo, tak ať vám to vyjde, ta oslava, Jani, díky.
2: Děkujeme, už se snažíme od 1 hodiny, to tady holduje.
0: Výborně, tak se připravte na taneček, bude to takový asi valčíček, si myslím, že to...
2: Děkujeme, vyzvuju k tanci.
0: A nebo
2: děkuju,
0: si zaspíváte.
2: Děkuji večer.
0: Taky, ať se daří, nashledanou. Zahrajte písničku pro Marii Kočí z Vilémova u Litovle. Ve čtvrtek 23. července slavila 82. narozeniny. Pevné zdraví, štěstí, lásku, spoustu důvodů k úsměvu každý den přejí syn René a dcera Ilona s rodinami. Písnička lidová, když jsem já šel okolo vrat a mistříňanka nám bude hrát i zpívat.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Když jsem já šel okolo vrat a šel směrem do Beskyd a tam jsem se zastavil v Bílé u paní Helenky. Dobrý den, Helenko.
1: Ještě jednou hezky podvečer vám, Karoličku, všem rozhlase i posluchačům. Dnes, ať letí přání z Beskyd k zítřejšímu svátku, švagrové Aničce Mikšíkové z Byškovic. Za celou rodinu jí přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, Helena s rodinou z Bíle a srdečný pozdrav všem přátelům a známým a hlavně do Dambořic. Moc vám děkuji.
0: A Helenko, turistů je tam hodně.
1: Prosím?
0: Pozdrav Ivance posíláme pořád, protože ji máme rádi, takže to je jasný.
1: Máme.
0: Hodně turistů je v Beskydech?
1: No, to je tu hrůza.
0: Fakt?
1: Víte, že jo. Něco se objevilo v lesích, tak to je.
0: Aha, tak to je jasný, že turisti jsou rádi, že mají přírodu a zase ti domácí jsou nešťastní.
1: Ale je to dobré, všecko to je v pohodě, musíme to brát, jak to jde.
0: No právě, tak oni zase odjedou všichni a budete mít klid.
1: V zimě. Jak napadne sníh.
0: No, tak se mějte moc hezky, Helenko, jo?
1: Taky, Karoličku, a co další.
0: Ano, naschledanou, jdeme do Velkých Pavlovic. Zdeněk je připraven, Zdení, jste nachystán. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, zdravím vás ve studiu a všechny posluchače a celou dechovkovou rodinu. Vážení a milí, chtěl bych vaším prostřednictvím popřát našim Aničkám. Paní Aničce, první je paní Anička Mazurková ze Staroviče, která mě učila před 70 lety ve Velkých Pavlovicích.

0: vzpomínky do školy, tak vy jste ale taky byli jiná generace, vy jste byli daleko hodnější.
1: My jsme v kontaktu, to je nádhera. Ona je ohromná,
0: No ale hlavně
1: po všech stránkách.
0: Jste byli taky jiná generace, my jsme taky více poslouchali ve škole, že jo? Dneska to teda jednoduché. Dneska spíš ještě naopak, i kdyby ty děti, že se s nimi třeba učitelé domluví, ale pak přijdou rodiče a je to daleko horší. To se odvíjí.
1: Jednoduché. To jsme si nedovolili vůbec a nebyli na nás zlí. Naši učitelé na nás nebyli zlí. To nevím, k čemu to vede, ale to je další věc.
0: No a rodiče řekli, že jsme děce udělali, tak rodiče prásk, že jo, pár facek a poslouchej ve škole.
1: Držte se, opatrujte se, nashledanou.
0: Taky, Zdeni, nashledanou. Tak, přeji o písničku k zítřejšímu svátku. Pro moji sestru je to Anička Fialová a pro moji švagrovou Aničku Burgrovou, obě z Boskovic. Milé Aničky, k vašemu svátku přeji jen to dobré, hlavně zdraví, boží požehnání, radost z každého dne, pohodu. To vám přeje Marie z Letovic. Děkujeme a písničku nám zahrají Blučňáci, Helenka Rudolfová, Milan Dorušinec a Slavomíra Zalabová nám zaspívají písničku Antonína Osičky. Klapci z Blučiny.

0: Ano, ano, ano, dovolala se Anička z Malešovic, jinak co volali, tak přátelé, zrovna se nám to seká tady na tom jednom dílečku, ale to třeba se to vychytá, jo, to není naše záležitost, je to opravdu někde mimo nás, ale Aničce rozumíme. Aničko, vy nás slyšíte dobře?
1: Dobrý večer.
0: Bez vám,
1: já
0: můžete.
1: Já bych chtěla nechat zahrát své sestře Marii Popelové k narozeninám, má ve středu. Tak bych ji chtěla nechat zahrát. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a přeje jí to i sestra Evička Peterková ze Cvrčovic, bratr Jan, taky ze Cvrčovic, Benčík, a švagrová Marie Benčíková. Také všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A moc krát děkuji.
0: Aničko, ještě neodcházejte od telefonu, protože musíme vám popřát. Přeci máte svátek zítra.
1: No mám svátek, no, ano.
0: Ano, Andulko, tak ať se zdravá, šťastná, spokojená.
1: Ano, jste moc hodné, děkuji.
0: Jo, mějte se krásně. Moc krát.

0: Ano, nashledanou.
1: Ano, děkuji moc krát, jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkujem.
1: Tak, no, tak já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Přání pro Bořivoje Lehkého. Boříku, k tvému životnímu jubileu ti přeji, aby se ti splnili všechny sny a život byl stejně silný a inspirativní, jako si ty sám. Děkuji, že tě mám jako oporu a parťáka. Ať ti každý další rok přináší jen ty nejlepší zážitky. Mám tě ráda, manželka Helena. Hodně štěstí, osobní pohody a hlavně zdraví ti přeji Jirka a Lukáš s rodinami, Tamara a Ivoš, Dáda a David, Dáša a Luboš. Užij si své 75. narozeniny naplno s těmi, kteří tě mají rádi. A teď nám zaspívá Luboš Holý za doprovodu cymbalové muziky Jaroslava Čecha. Je to taková lidová zhorňa, horác. Vysokozornička.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tolik upoutávka a dovolal si Kája z Kramolína. Zdravíme, Kájo, přejeme krásný podvečer letní.
3: Krásný podvečer. Zítra je Aničtík. Ano. Tak bych chtěl popřát manželce Anice Pračkovi z Kramolína, dceři Anice Žákovi z Dolních Vilémovic a Anice Makovičkovi do Štítera. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať si je vysplní, co si přejou. Zdravím je taky Milena a Urbánkovi do Křepic.
2: Dobře. Kájo,
3: všechno.
2: Taky děkujeme.
3: Kájo, děkuju.
2: Taky ahoj. Kájo, ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak jmenovec a teď dostane slovo Vilém z Pitína. Vili, dobrý podvečer.
4: Ano, zdravím Český rozhlas Brno a zlín tebe, Karličku, zvukového mistra a všechny posluchače. Zítra má svátek v Miroslavi paní Anička Hlávková. Štěstí, zdraví, pohodu přeji z Pitina. Milá Aničko, milý Jindřichu, 30. července oslavíte diamantovou svatbu, 60 let, vaše láska, ať vám dlouho vydrží, štěstí, pevné zdraví, radost každého dne, to vám ze srdce přeje, přeji Hochmanovi z Pitina Květinka a Vilém. A chci dodat, před 60 lety bylo potřeba prase pro ty hosty, ale dnes stačí ugrilovaný celátko. 29. července má narození nový den věrný pisatel z Dolního Němčí, pan Broněk Uher. Štěstí, zdraví, dechovka a tě baví. To ti přeje kamarád Vilém, také se připojuje manželka Květinka, zdravíme maminku Marušku, písničku posíláme manželům Koktanejím do Nivnice, děkujeme jim za písničku manželce Květince, do starého Hrozenkova, našemu švagrovi a jeho rodině panu Milanu Ďuržovi a dceři Veronice a poslední do Bojkovic panu Stanislavu Šašinkovi a všem našim přátelům. Karličku, pana Šašinka je mimrod, ale pozor, on poslouchá blahopřání a Moravu a i na posedě. Mějte se moc hezky, děkuji a naschledanou.
2: Aha, aha, no to je krásné, to je nádhera, v přírodě to musí být úplná paráda. Takže mějte se krásně, Viléme, taky přejeme hezký večer. A v zápětí předám přání právě pro vás, protože Broněk Uher posílá pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitina písničku. Tak se mějte hezky, ano?
4: Ano, naschledanou.
2: Díky, naschledanou.
4: Děkujem.
2: A ještě pokračují dál. Broněk, včera měla svátek kamarádka paní Kristýna Bobčíková z Dolní Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí rodiče, přítel, sestra Klaudie s rodinou, kamarádka Lucka, kamarád Broněk. A ještě píše, že svátek taky slavil kamarád fotbalista pan Libor Bobčík z Dolního Němčí. Taky přejí požehnání boží a všechno nejlepší, lásku, manželka Alena, dcera Kristýna s přítelem, dcera Klaudinka s rodinou, sestra Pavlína s rodinou, bratr Roman s rodinou, rodina Bobčíková, rodina Kolísková, fotbalisté Horního Němčí, kamarád Broněk. Čo to tam šuchoce, to bude přímo zpěv písnič, směs písniček, podání Bučkovanky.
0: Český rozhlas Zlín.

Ano, tak to byla Bučkovanka, zítra z okolností, myslím si, že začínají v Dřevohosticích přímo hráti ve 2 hodiny, tak jste srdečně zváni na ten festival do Dřevohostic. Tak, mám tady vzpomínky. Dobrý den, prosíme o písničku pro naši zlatou milovanou maminku, babičku a prababičku Aničku Haluzovou z Otrokovic dříve z Nivnice do Nebíčka k zítřejšímu svátku. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem známým, kamarádům a příbuzným i farnosti Nivnici, kteří dne 26.6. doprovodili na poslední cestě. Milovaná maminko a babičko, zítra máš svátek a i když tu nejsi s námi, v našich srdcích si každý den. Moc nám chybíš. Vzpomínáme na tvůj úsměv, laskavost i chvíle, kdy jsi se ráda pustila Rádio Brno. Proto ti dnes posíláme písničku Až do nebe. Věříme, že nás odtud zhora opatruješ a že se jednou setkáme. Všechno nejlepší k tvému svátku, maminko a babičko, nikdy na tebe nezapomeneme a budeme tě navždy nosit v srdcích. S láskou a vzpomínkou přání do nebe posílá dcera Alena Velecká, syn Jaroslav Haluza s manželkou Marcelou, vnučky Kamilka, Klárka, Nelinka, Viktorka, pravnouček Samík, posílí tam nahoru babičce velikánskou pusu a taky to obejmutí. Moc nám chybí, že je bez tebe moc smutno a je tu prázdno. Jedna vzpomínka a další. Pane Karle, zítra by oslavila moje teta paní Anna Šudáková, rozená Boleslavová, svůj svátek. Zemřela ve věku požehnaných 98 let před 5 lety. Pouhé 2 dny před smrtí jsem s ní telefonicky mluvil, chtěl jsem ji navštívit v Tišnovské nemocnici. Byl však tehdy zákaz návštěv kvůli COVID-19. Pracovala jako vrchní sestra na poliklinice v Tišnově. Zajímala se o všechno dětí u nás i ve světě, často se mě ptala na moji babičku Augustu Seifertovou, rozenou Peroutkovou, jež se též dožila požehnaného věku 92 let a měla podobné zájmy. Pozdrav vzpomínku posílá věrný posluchač Tišnova Jan Boleslav. A nám zahraje Miločanka písničku Krištofa Neduchala Až výjdu červ.

0: Tady Milo Čanka, dovolal si ještě Josef ze Skrý. Dobrý večer, jo, Pepíku.
1: Dobrý večer. Pane Hegner, no. Já bych chtěl zahrát Aničkám všem.
0: Ano.
1: A mám jich tady několik extra. Takže je to paní Anička Mašková z Horních Louček. Pak je to Anička Bláhová z Jehnic. Pak je tady Anička Jeglová z Dolní Lipové. Pak je tady ještě jedna Anička Adámková z Moravských Nínic, účetní z Čebína z JZD,
0: ano.
1: Z družstva. A pak je tady ještě paní Anička Prokešová z Příbic, měla za manžela Jaroslava, který byl bratrancem mé manželky. A tak bychom chtěli i vzpomínku na něho.
0: Dobře.
1: Často si na něho vzpomeneme. A teď bych chtěl popřát mojí manželce Helence hodně zdraví. A potom bych chtěl tak trošku dopředu ke svému 3/4 století na tomto světě taky nějakou písničku pěknou.
0: Dobře, Pepíku, tak všechno dobré do toho 3/4 století. Ať jste spokojený a hlavně především zdraví, jo?
1: Zatím se daří, jo?
0: Dobře, tak to zaklepu tady do stolku, do dřeva, jak se říká, a mějte se moc hezky. Děkujem.
1: Jo, děkuji, taky děkuji.
0: Naschledanou. Ještě nás skočil jeden e-mail, prosíme o písničku pro našeho dobrého kamaráda a křídlováka dechové hudby Pivoňka a Zlaťulka, pana Tomáše Drobiliče Severínka z Hlohovce k jeho 45. narozeninám. Kamaráde, přejme ti hodně štěstí, zdraví, pevný nátisk, ať se ti daří. Písnička ať potěší jeho taťku, pana Jana Drobiliče, který je vaším věrným posluchačem. To přejí kamarádi Ivo a Jirka. Teď nám zahrají Bojané s takovou směsičku Nechory, nechory.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tolik Bojané, kteří také zítra v Dřevohostících odpoledne budou hrát, taky se těšíme. Jaroslav ze Sentice dovolal, Jari, budete poslední, protože aby jsme to stihli. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím vás i zvukového mistra. Chtěl bych jenom takhle říct, my dneska v Sentici jsme si udělali takové červencové hasičské Vánoce. Tak všem hasičům, co jsou tady na horce, jak se u nás říká, přeji zdraví, hlavně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Byl kapr smažený, pomazánka byla, chlebíčky budou a i dokonce cukroví máme.
0: Skvělý. Jari, Vánoční. Tak si to užijte hezky a přejeme vám tam krásný večer.
1: A to není sranda, to je pravda. To
0: ano,
1: sranda,
0: věříme,
1: to je pravda.
0: Věříme.
1: Mějte se moc taky hezky a byl aj stromeček, pěkná jedlička.
0: Tak to užijte.
1: A děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou, hezký večer. A ještě paní Věra Pastorková posílá jedno přání, tady e-mail, posílá to pozdě, ale zkusíme to. K nedávným červencovým narozeninám potěší pravidelného denního posluchače se Zlatém hrdle, to mladého muže pana Petra Křeháčka z Březové Uherského Brodu. Štěstí, zdraví, boží požehnání, osobní rodinou pohodu, po boku milující manželky Maručky, tří pracovitých synů, podnikání, ať se daří, se koudbou Nimničanka. Ti Petře přejeme hodně písniček naspívaný tvým hlasem. Věra, Pavel, Pastorkovi posílají toto přání a nám ještě zahraje Gloria Zvonicu od Pavla z Kopala.

Ano, tak takhle krásně zvoní zvony, které se taky kdysi svítily v rámci dřevohostického festivalu, takže Pavel Skopal napsal na počest, protože je tam tuď kousek rodák, tak napsal tuhle písničku. Budeme se loučit, moc krát děkuji za pozornost, zítra paní Květuška Navrátilová, no a aby to bylo všechno, tak mělo tu správnou tečku, tak právě Pavel Skopal, skvělý trumpetista, nám zahraje na závěr skladbu Václava Maňase mladšího Večerní cyklostezkou za doprovodu Boržičanky Antonína Koníčka. Mějte se krásně, díky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli havárii vody neteče na Uhersko-Hradišťsku voda. Na trubiskách u Valašské Polanky trávily prázdniny účastnice dívčího tábora z domečku z Valašského Meziříčí. Ve Veselí nad Moravou vznikne domov pro seniory. Zítra bude v regionu oblačno až polojasno, později s možností deště. Na teploměru až 30 stupňů. Matěj Naradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrý večer. V Ostrožské Nové Vsi a Uherském Ostrohu na Uhersko-Hradišťsku neteče dnes od rána voda. Důvodem je havárie na vodovodním řadu. Pokračuje novoveská starostka Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodných občanů.
4: Někde mezi Kunovicemi a Novou Vsou praskl hlavní přivaděč vody, takže voda neteče. Došlo k tomu 5.15, pochopitelně jsme to zjistili, že jsme ráno všichni stali a mělo to být do 14 hodin, teď momentálně teče, ale prý je tam údajně problém, že to musí znovu zastavit, že to prostě se jim vrací tam voda.
2: Havárii by měli pracovníci společnosti Slovácké vodárny a kanalizace odstranit do půlnoci. Ve Zlínském kraji je v plném proudu letní táborová sezona. Více než 30 táborů připravilo na letošní prázdniny středisko volného času Domeček ve Valašském Meziříčí. Část turnusů pořádá na oblíbené táborové základně Trubiska u Valašské Polanky. Prázdniny tam trávily i účastnice dívčího tábora.
5: Holky batikují trička, pletou náramky a píšou si deníky. V čem je tábor oproti těm smíšeným jiný, popisuje Sofie.
6: Ten holčičí je jakože lepší v tom, že má máme soukromí svoje a tak.
5: Tábor je stanový, ale místo ešusů mají holky v kuchyni talíře. Pořádek ve stanech jim boduje vedoucí Andrea Lidáková.
7: Holky motivujeme, aby tam měli pořádek a máme i bodování, ale neřekli jsme jim, kdy budeme, takže motivujeme k tomu, aby tam měli pořádek celý den, protože neví, kdy přijdem se podívat.
5: Na táboře Trubiska pobyla děvčata bezmála týden. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku vznikne domov pro seniory minimálně se stovkou míst. Projekt reaguje na nedostatečné kapacity lůžek a podobných zařízení v této části kraje. V jednání jsou nově dva modely, které se liší počtem lůžek i celkovou cenou. Půjde o domov se zvláštním režimem. Více než 3/4 řidičů, kteří absolvovali povinné terapie po závažném přestupku, už chyby neopakují. Vyplývá to z průzkumu Centra dopravního výzkumu. To se zabývalo chováním tisícovky řidičů, kteří terapie absolvovali v roce 2024. 5 povinných terapií musí pro opětovné získání řidičského průkazu absolvovat řidiči se zákazem řízení na 18 a více měsíců.
3: Sport.
2: A ještě jedna rychlá aktualita ze světa sportovního. Zlín podlehl Ostravě ve fotbalovém klání 0-1. Baník vyhrál 5. soutěžní zápas po sobě.
3: Počasí.
2: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji oblačno až polojasno, později se zatáhne a mohou se objevit přehánky na teploměru 27 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je teď plynula. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionu do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak, milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejna. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Oni byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Feldové nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovů, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře Gloria Splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme. A jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina.
1: Přesně tak, je to umělá krajina, protože bez jejich zásahu by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály, jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky Fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře, čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby, oni první začali s sandáty v rybnicích místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy, tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park. Jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou zahradou 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli vstářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, sem mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé Lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo? Jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu? Co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky. Samozřejmě byl to

0: Hertem. Ale pravda je taková, že ta mešita s Mirnem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
1: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
0: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-Valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alois I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn. Také Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník s ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu. Místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme Lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který

0: Psal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné. A náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru, reprezentačního prostoru zámku Lednice.
1: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
0: Přesně tak a uplatnily se dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeboval prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů,
1: které chtěl prodávat,
0: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
1: Ale rozhodně s větší elegancí.
0: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
1: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
0: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel ano, tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, který má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží. A vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr. Ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
1: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
0: a vrátíte, tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Mm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zady sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta, podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na se park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
1: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnu, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. A byť nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak vypadá obvyklý začátek natáčení našeho pořadu. Tentokrát jsme hlasito stále měřili na maďarštině, která je mateřským jazykem dnešního hosta. Jako upřímná hostitelka jsem se hned přiznala, že maďarsky neumím ani slovíčko a ještě méně mu rozumím. Spolubesednice Ester Honty, překladatelka a tlumočnice, mi asi stejně upřímně oponovala.
2: Ale to není pravda. Vy třeba umíte slovo kabát, kabát, lampa, lampa a podobně.
1: Ale toho je málo, přiznejte se.
2: Dobře, tak není to asi úplně moc. Když jsem párkrát někoho učila, po určitém malém vysvětlení uměl rovnou chápat, nevím, možná přeháním, třeba 50.
1: Ale má tu nějakou melodii, která je hezká. Řekl vám to někdo?
2: Jo, ano, už ano.
1: To byl slibný začátek rozhovoru. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Goránka Oljača.
2: Já jsem tady chodila na gymnázium a tam se spolužáci spíš smáli té maďarštině. Až pak dospělosti se mi stalo, že za mnou přišlo pár lidí a říkali, mně se celý život tak líbila maďarština a chtěla jsem se ji učit a tak jsem tady u vás.
1: Řekla Ester Honty a rovněž popsala, jak vrstevníci kdysi vnímali její jazyk. A jak ona vnímala češtinu a české prostředí? Jak se vůbec dostala do pražského gymnázia?
2: Jsem z Budapešti, tam jsem vyrůstala a když mi bylo 14, tak moje maminka jako budapeská bohemistka dostala práci na 5 let v Praze. V maďarském kulturním středisku. Vlastně práci snů. Ale pro mě to úplně období snů nebylo a já jsem tady nastoupila na gymnázium. Bylo to pro mě těžké období, já jsem česky neuměla, uměla jsem docela slušně slovensky, ale na to, aby člověk chodil na gymnázium, to nestačilo. Takže si myslím, že jsem měla docela klinické deprese, které nebyly diagnostikovány a pro mě to bylo velmi těžké období. Ale naučila jsem se česky, po 10 letech mi spolužáci říkali, už nemáš akcent a dneska se tím živím. Takže je to můj život, patří to ke mně, nechtěla bych to zopakovat, ale je to tak asi dobře. Vlastně to bylo první období, kdy jsem se ocitla v Čechách a pak, když jí to 5leté pracovní období skončilo, tak jsme se vrátili s celou rodinou do Budapešti a já jsem v zápěti začala chodit se svým bývalým mužem. No a pak jsem přišla za ním a vdala jsem se. Nebylo to tak úplně jednoduché, mě nechtěli pustit rodiče, jedináček a tak dále, ale přeskočím, takže pak jsem se vrátila v roce 90. A od té doby jsem tady. Ale už tam zase bydlím, tak posledních 10 let bydlím vlastně paralelně. Rodiče mi umřeli, takže jsem tam zdědila i byt, mám kde bydlet, takže vlastně si tu Budapešť můžu užívat. Ale nejsem tam tolik, kolik bych chtěla, protože jsem na volné noze, tlumočení, překládání a to nikdy nevíte, co bude příští týden.
1: To je komplikované. A studovala jste na Karlově univerzitě, co vlastně?
2: Studovala jsem jak na Karlově univerzitě, tak na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Studovala jsem učitelství matematiky. Tady jsem byla jenom rok na začátku, protože pak, že končilo to 5leté období práce té mojí mámy. A pak jsme se teda vrátili do Budapešti a tam ten obor učitelství matematika, informatika teprve začínala. Takže jsem šla znova do prvního ročníku. A pak po 3 letech jsem se vrátila sem, vdala jsem se a dodělala jsem to tady zase na matfizu, kde jsem začínala.
1: Vzpomínala na začátku našeho setkání Ester Honty, dnešní host.
0: My a oni.
1: A ty jazyky, protože vy jste překladatelka, tlumočnice, nemáte na to diplom?
2: Nemám na to diplom, ale pak se stalo, že jsem šla touto cestou a člověk se to nějak naučí. Takhle, já jsem udělala nějakou překladatelskou státnici kvůli tomu, abych mohla mít soudní razítko a češtinu mi uznali, protože maturita z češtiny je vlastně státnice. Na soudní razítko člověk potřebuje splnit nějaké podmínky, proto jsem teda šla na tu státnici překladatelskou a také jsem proto absolvovala juridikum. To je vlastně základy práva pro tlumočníky na právnické fakultě. Tak to je podmínka. Musím se přiznat, že já mám trošku mindráky z toho, že nemám translatologii, ale ani jedno nic nezaručuje.
1: Ten fakt, že souběžně žijete i v Budapešti, i v Praze, je pro vás dobrý? Je to výhoda nebo naopak nevýhoda?
2: Já si myslím, že to je výhoda. Já si myslím, že to je skvělé, úžasné a zátěžové. Ale je to volba, takže se nechci stěžovat.
1: V jakém slova smyslu zátěžové?
2: No tak když máte dva byty a ty dva byty jsou od sebe na 7,5 hodiny vlakem, tak to samo o sobě je dost zátěžové. Takže já tam přijedu vždycky do toho druhého života. Mám pocit, že jsem třeba za 2 dny aklimatizovaná a pak za týden mám pocit, jo, už jsem doma. Takže vlastně se člověk stále aklimatizuje, ale je to zároveň krásné.
1: Ano, a profesně?
2: Profesně je to obrovská výhoda, protože já si musím udržovat tu maďarštinu. Protože když člověk žije v Čechách, tak dnes už jsou ty možnosti jiné. Člověk se může dívat na internetu na všechno možné. Ale stejně, být v tom maďarském prostředí, mluvit s přáteli, tak si člověk tu maďarštinu udržuje. Není úplně těžké zapomenout jazyk nebo mít vazby z toho druhého jazyka, začít mluvit trošku špatně, nebo tam mít hungarizmy nebo bohemizmy. Může se naučit právě i ta nespisovná slovíčka, protože v tamtom prostředí je a jinak by nevěděl, jak třeba mladí dneska říkají něčemu, nebo jak se to tam mění v tom jazyce.

0: Připomene vám občas nějaká ulice nebo náměstí nebo čtvrt v Praze? Nějakou ulici v Budapešti?
1: Ne, ne, pro mě jsou to dvě úplně jiná města. V jednom městě trošku víc bydlím a z druhého města pocházím a taky tam trošku bydlím.
0: Praha a Budapešť. Určitě se během toho vašeho období a životné dráhy měnily. Jak se měnila Budapešť a jak Praha? Dá se to srovnávat, ten směr, ta atmosféra?
1: Určitě se to dá srovnávat, protože když skončil komunismus, tak všude se začaly opravovat domy, takže obě města byla šedivá, mělo to teda i takovou zašlou romantiku, ale teď je to víc opravené, v Praze teda víc než v Budapešti, Budapešť je stále víc zašlejší než Praha, tak mě napadá tohle. A že to jsou dvě odlišná prostředí, to jsem myslela spíš já v mojí hlavě, ale ono to tak úplně odlišné není, že jo. Bylo to všechno CK, že jo, tak stejná monarchie, spousta věcí je podobných, ale zároveň je to i jiné. Já s oblibou říkávám, že Budapešť je malá metropole a Praha je velké maloměsto. A to není lepší nebo horší, to je jenom jiný, jo.
0: Ano.
1: Budapeště, jak je Dunaj větší, tak Budapeště větší, je to víc, opravdu víc metropole, mám pocit, že to tam víc nějak bublá, ale to není, říkám, není to lepší, je to jenom jiné.
0: Můžete mi přiblížit tu definici Prahy?
1: Že to je velké maloměsto?
0: Mm-hmm.
1: To jenom ve srovnání s tou Budapeští, že to je menší. Já nechci říct slovo provinčnější, protože to vyzní negativně, já to tak opravdu nemyslím. Praha je úžasná, Prahu miluju, já jsem se z Prahy ani nechtěla vracet do Budapešti, jak jsem říkala. Jo. Podle mě je to určené jenom velikostmi těch dvou měst. Velikostí řeky, je to jiné i protože v Praze nebylo bombardování, Praha se zachovala po válce druhé světové téměř nedotčená, Budapešti bylo velké bombardování. Domy, které vypadají, že jsou původní, tak sice možná původní jsou, ale rozhodně nejsou tak zdobné dneska.
0: Ještě jste řekla v té Budapešti, to více bubla. Co bubla? Kultura, mezilidské vztahy, politika a tak dále. Momentálně to vypadá na dost turbulentní období Budapešti a Maďarska celého.
1: To je spíš takový intuitivní pocit, protože když řeknu, že to bublá kulturně, tak to zase vypadá tak, že Praha není dost kulturní, to vůbec není pravda, ale je to tam nějak v ulicích, prostě cítíte tu atmosféru, že tam nějak hodně dějou věci i ze spoda, já to nedokážu úplně popsat.
0: Když se srovnáváme města, můžeme se snadno dostat k blízkosti stereotypů. Proto je hezké připustit, jako Ester Honti, že některé detaily neumíme popsat, ani nechceme stroze definovat, ale spíš cítit. Nebo například, což je rozhlasákům bližší, slyšet.

0: Souvisí to i s tím chováním lidí?
1: To hlučnější možná ne, ale určitě, a to jsem teď i četla, že Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům.
0: Otevřenější?
1: Otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup. To české vykání, kde vlastně pak do stavu vstupuje třeba i méně manipulace. To vidím i s klienty. Maďarští klienti někdy víc inklinují k tomu manipulování. My si tykáme hned a tak ty patříš k nám. Ale já jsem nezávislá tlumočnice. Pak zas někdy chápu, že když bych neodpověděla na tykání tykáním, tak to v maďarském prostředí může vypadat, že já jsem odtažitá a namyšlená.
0: Nejednou jsem slyšela od svých spolubesedníků ve studiu, že Češi jsou uzavření a že se těžce navazuje kamarádství a přátelství.
1: Já myslím, že to tak bude, ale já to osobně tak nevnímám, ale já to vím od svých přátel, kteří jsou cizinci, kteří třeba perfektně umí česky a vyprávějí mi, že na koleji jim nikdo neřekl, ty mluvíš tak hezky česky, jak ses to naučil. Jenomže já jsem tak dobře asimilovaná, že klamu sebe i okolí a já se cítím jako Češka, ačkoliv nejsem, že? Ale i lidi mě vnímají jako Češku, takže na tohle to já nenarážím.
0: Takže se nesmím zeptat, jestli jste se cítila jako cizinka, nebo jestli se teď cítíte cizinkou po kolika letech.
1: Zeptat se můžete, ale necítím se jako cizinka. Určitě ne. Nevím, jak to bylo na tom gymnáziu, tak tam jsem se asi cítila, nevím, jestli jako cizinka, ale někdo úplně na okraji, kdo jenom se snaží přežít a neutopit se. Ale je pravda, že když jsem pak požádala o české občanství, vlastně protože jsem se trošku lekla, jak to tam v tom Maďarsku jde opravdu nepěkným směrem. A když jsem to občanství pak dostala, tak zrovna to moje udílení občanství bylo moc pěkné, moc důstojné. A najednou jsem zjistila, že to bylo velmi důležité. Jako kdyby mi narostla noha, jako kdybych začala opravdu patřit i sem. Takže to sformalizování, to zpapírování, vlastně bylo velmi důležité, bylo to symbolické.
0: K symbolům se možná ještě vrátíme, protože nás brzy čeká pokračování rozhovoru s překladatelkou a tlumočnicí Ester Honty. Zatím jí děkuji za otevřenost, sdílení vzpomínek a věnovaný čas. Na příští pořad Mí a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu, a to kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Od začátku provozu pražské lanové dráhy na Petřín uplynulo přesně 135 let. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
3: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
4: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
3: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
5: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
3: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Nový společenský dům mají v Hrotovicích na Třebíčsku. Město objekt vybudovalo za více než 140 milionů korun v místě bývalé Sokolovny. V budově bude k dispozici velký společenský sál, také knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Upřesní nezávislá starostka Hana Škodová.
6: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
2: Dnes je to přesně 135 let od začátku provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně tam testují nové vozy, které jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po 2letých opravách opět vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici. Sport.
2: Fotbalisté Plzně vstoupili do nové sezony první ligy prohrou. Liberci doma překvapivě podlehli 1-3. První vítězství do tabulky zapsali Teplice, které porazili pražské Bohemians 3-1 a také Baník po výhře ve Zlíně 1-0. Před několika málo minutami začalo utkání v Brně mezi domácí Zbrojovkou a pražskou Spartou.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, kránu hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, nejnižší teploty většinou mezi 17 a 12 stupni. Zítra ráno a také dopoledne ještě polojasno až oblačno, postupně může být i zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer pak budou častější, ojediněle i bouřka, maxima většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 se zastavuje, kolona pokračuje na kilometr 183, kde řeší nehodu 3 osobních vozidel. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo. Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale

0: Takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory, zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali 3x v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že to, se jí to líbí, že do toho půjdeme, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Měsíčku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no, škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to se dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima a naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je tu největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechce, aby to znělo špatně, léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Hasiči u Velhartic na Klatovsku mají rozsáhlý požár lesa pod kontrolou. Více než 35 tisíc řidičů v Česku letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli o řidičské oprávnění. Český flaretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy se dohašuje i s vrtulníkem. Stále ale platí třetí stupeň poplachu, píše to agentura ČTK. Více než 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů. Na příští rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit některé podmínky. Upřesní mluvčí ministerstva Alena Míl.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: Na železnici mezi Prahou a Ústím nad Labem je o tomto víkendu vždy od 7.30 do 14 hodin a 30 minut plánovaná výluka. V úseku Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem a zpět jezdí místo osobních vlaků náhradní autobusy. Rychlíky tam mohou mít až 10-minutová zpoždění.
4: Během výluky železničáři například opraví výhybky ve stanicích Prackovice nad Labem a Ústí nad Labem. Dále v úseku opraví koleje a trať čeká také celková údržba. Provoz by měl být obnovený v neděli po 14:30 odpoledne. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice skončí zhruba za rok. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí by mělo stát desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moci přistávat vrtulník i v noci.
5: V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Český flaretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále v Hongkongu dnes odpoledne porazil Itala Makiho jednoznačně 15-2. Získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po dlouhých 41 letech.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, kránu, a to hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Nejnižší teploty mezi 17 a 12 stupni v údolích až kolem 9. Zítra, a to ráno a dopoledne, bude převládat polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější a ojediněle se přidají i bouřky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha ve sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Projíždějte opatrně. Na silnici číslo 2 z Kutné Hory směr Přelouč, tam se srazilo osobní vozidlo s traktorem. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluch z toho žížalí čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy, a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je

0: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, nashledanou.
1: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře, ideálně zalévat pravidelně a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit, přiměřeně zalévat, pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
2: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
1: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
2: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky, takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
1: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
2: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
1: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
2: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
1: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? U nás.
2: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
1: I tady je regulace zvěře v lesích.
2: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
1: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
2: Přelom května června.
1: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec-leden.
2: Prosinec-leden je nejhorší.
1: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
2: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
1: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
2: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
1: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
2: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
1: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
2: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
1: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
2: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
0: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jakože jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vypeknu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magii, cáknu tam trošku magii a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vinařský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Téměř po 20 letech policisté vypátrali útočníka, který v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Fotbalisté Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže prohráli v Brně. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později přibývání oblačnosti a přeháňky i bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Téměř po 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
3: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
4: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
3: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
4: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
3: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Hlavní město v těchto dnech dokončuje digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci nebo kamery a monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun, upřesní mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmana.
5: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
2: Zubní ordinace a také nové bytové prostory mají vzniknout v centru Jihlavy. Nová pracoviště pro stomatology vzniknou jako součást rekonstrukce domu číslo 18 na tamním Masarykově náměstí. Podle primátora Petra Ryšky z ODS by mohla alespoň částečně řešit nedostatek zubařů v Jihlavě. Rada města už schválila zadání projektové dokumentace. Oprava by mohla být dokončená do 2 let.
6: Dole jsou sice nebytové prostory, které fungují, a nad tím byly byty, které v tuto chvíli jsou vlastně opuštěné a my to potřebujeme zrekonstruovat, aby ten dům začal zase žít. Takže v tuto chvíli počítáme s tím, že by tam byly ordinace zubařů a nad tím nějaké byty.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže nebodovali v Brně, totiž prohráli s domácí zbrojovkou 1-3 a v dalších dnešních zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili pražské Bohemians 3-1 a Zlín doma prohrál s Baníkem 0-1.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne ještě čekáme převážně polojasno, postupně oblačno a postupně může být až zataženo. Do pozdního odpoledne přeháňky jen výjimečně. Večer ale budou častější, ojediněle se objeví i bouřky. A maxima zítra mezi 27 a 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 47 z Kroměříže do Vyškova je za Bezměrovém po nehodě neprůjezdná, uzavírka je v Popůvkách, obět se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
8: Váš džin.
7: Můj džin?
8: Jsem vám k službám, pane.
7: Pane, jo.
8: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
7: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
8: Prosím.
7: Původně pro sebe.
8: Hop.
7: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
8: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
7: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
8: Když si budete přát, pane. Hop.
7: Pan Kemry je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak je ten

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafičko, pomíček, druhé kafičko. Děkuji, pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych potřeba vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta a ten trouba, tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bluvit jak pomoc.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Takže ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázně,
6: tak,
5: že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Všech dobrý večer, prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Ale... Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a teď, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti, to je člověče šílený, to je 50 metrů, to je šíleného materiálu, to je nejméně 150, 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lakně, voranisko zmrzlý, zasněžený a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, já mu říkal, výborně, hezky, volíno bude, asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu, volíne, a utíkáš, a chci vidět ten děs, 80 letej a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Nebo si připravili, jo, co je? Co je drá, co? Hele, neblbni, hele, klapka, pěstíce 51, klapnu, kamera si dala do pohybu a já učíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si ohlídám, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste, já letím, 50 metrů jízdy a za mnou se přibližujou metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili těch. Franto, Že jsi mi smrce, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpa, vysadku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer

0: jsem jí od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
2: Plha. Skladník.
3: Děkuji, Roubíček.
2: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
3: Nerůž.
2: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
3: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
2: Ale děti se zase neholí.
3: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
2: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
3: Ano, to se týká taky dětí.
2: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
3: Ale...
2: A taková dlouhá cesta...
3: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubíček.
2: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
4: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
2: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale... Těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
5: No.
2: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
5: Století páry?
2: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
5: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemmer hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemmer. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
6: Kdo tam?
2: Hey, X.
6: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
2: Jasný.
6: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
2: No jo, držet spolu. Ale proč?
6: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
2: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
6: Neochořel. Utek.
2: Chyba.
6: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
2: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
6: Naopak. Musí.
2: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
7: Jak to víte?
2: Já nevím. Já něco viděl.
7: Co jste viděl?
2: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot. Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň,
2: to je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel
6: se. Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnicková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, pojď sem. Co to máš v puse? Ukaž, Jirka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer ji tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco D'Assaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co oborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
9: Že
8: tím odešel do, k soudu Mercier, teda oborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
10: U not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: Noty, neznáš noty, jsi mercie, prodáváš
10: no, noty,
7: noty. Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier, tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
8: Ale tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
11: Ona je to dřív na to divadlo bouží, viď? Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co
9: se jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: Jak? Třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: To je jasný.
10: No to je stará hra, Nejenom
7: to, ale to je má přesný řád. Přece ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus.
10: No, tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
10: No ne, abych tě nestrémoval. Major Šmaus, a kdo
7: je? On je major, no. Má šavly, jo. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
10: Já jsem ani nechtěl.
7: Tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
12: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
10: No dobře, no voják to jde,
7: no. Počku, no voják to jde, ale jak to řekl? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
11: Ne, je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Casaro.
7: D'Assaro.
9: Aničko. Láďa je D'Assaro.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
9: Ne.
7: Vy? Jako Anička víte, že on je D'Assaro. Yeah. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné
13: 18leté poupě.
9: Úplně pitomá.
13: Ale proč,
9: no, kde pitomá,
13: ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
9: Ale je úplně pitomá, pane, když zas pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, a tady Láďovi teda tomu kasárovi.
13: Dasárovi,
9: tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
13: ale
9: to je úplně pitomá.
13: Ne, ani ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
13: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
13: Ne omyl.
9: Ne, no, to já už tomu rozumím. Ne, jasný,
13: dobře,
9: je to, já vám řeknu. To je výborný,
13: jasný,
9: kde jste tu hru našli, pane.
10: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
13: Autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
13: Co fika
9: nemyslíte? No jistě.
13: A jak to z čeho?
9: No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
13: Ale Aničko, no, ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku.
11: Ano.
13: A co udělá on?
11: Ano.
13: No to, co udělá každý normální mužský.
11: Ano, ano.
9: Teda to je výborně vymyšlený, pane císař.
13: Jasný.
9: Jasný.
13: Chcete ještě další
9: vysvětlení? Dobrý.
13: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
13: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne, tak pojďte.
11: Tohle to se bude líbit.
10: Myslíš?
11: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
5: Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co bys chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fáru,
6: heru, gol, fakra! Mě tady nebude, hodně potřebuji.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Povtím, vem si. Ten fek, sem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
4: Div.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no. On zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
3: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla. Jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. Říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

is that? Že chtěl bych jenom mít.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám dobrý večer. Je to sice o něco později, jak to říkal Vicky Cabadaj, je to sice dál, ale za to horší cesta. No tak je to sice o něco později, ale přece jen začíná Noční linka Českého rozhlasu. Omlouvám se za to zpoždění. Technika si někdy prostě postaví hlavu. U mikrofonu je Borek Kapitánček a otvírám tedy už jen necelé dvě hodiny našeho možného povídání na telefonní lince a taky vašich vzkazů a příběhů napsaných na rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na vaše příběhy, na vaše připomínky, na vaše glosy, ale hlavně se budu těšit na to, že uslyším pravdu o nevěře. Nevím, jestli se na to vlastně mám těšit, ale přesto. Nevěra je tématem těch našich necelých dvou hodin povídání. Dokázali jste ji odpustit, tedy odpustit partnerovu nevěru a žijete teď v harmonickém vztahu? A nebo vás protějšek opět zklamal a rozchod byl nevyhnutelný? Přiznal, přiznala ji sama? Nebo jste ji odhalili náhodou? Nebo jste to byli vy, kdo se dopustili nevěry a dnes si své selhání vyčítáte? S tím, co nevěra způsobila ve vašem životě, se můžete svěřit vysílání Noční linky. Budu čekat ve studiu na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je možná trošku nečekaně. Nevěra. Já jsem byl docela zvědavý, upřímně, opravdu. Byl jsem zvědavý na to, co napíše, tak jak je jeho každodenním zvykem náš stálý posluchač František. Jak už jsem si všimnul, vyjádří se ke každému tématu. A ani dnešek není výjimkou. Já jsem s manželkou 64 roku. Bylo by možné v takovém stavu stále si něco vyčítat a žárlit jeden na druhého? Vzájemně jsme vůči sobě tolerantní, o nějakém rozchodu u nás nikdy nepadlo ani slovo, tak si myslím, že nám to už vydrží do konce. Ani o tom se nebavíme. František ze Židlochovic. Děkuji, Františku, váš vzkaz vlastně otevřel dnešní noční linku. Začala o něco později, ještě jednou se omlouvám za technické nedopatření, za technické zádrhele, za které ovšem nemůžu. Ale teď už je opravdu čas na první telefonát. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý večer, tady je Lenka.
0: Lenko, máte zkušenosti s nevěrou?
1: S nevěrou, to jsem měla zkušenosti s partnerem prvním a od té doby ani hobby, protože jsem si zašla jiného přítela a byli jsme spolu více než 20 let, jenomže vám je
0: Takže jste svému původnímu partnerovi nedokázala odpustit.
1: Nedokázala. A pak jsem si dašla druhýho a s tím jsem byla více než 20 let. Já s tím jsme byli do té doby, než jim oni v prosincu umřel, spadl a zavěl si páteř, přestalo fungovat mozek a srdce a bylo mu 63 let.
0: To je hodně smutné. Nicméně budu vás muset znovu poprosit o návrat k tématu. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla o partnerově nevěře?
1: Špatně. Protože jsme měli spolu dítě malé.
0: To byla moje druhá přichystená otázka, takže ani vaše dítě vás nepřimělo k tomu, abyste s ním vydržela.

0: zažila?
1: Nevíte, že já jsem s ním protože byl agresivní, jo, když byl zapivé, tak já sekeru do skříně, nebo nůž, prostě do postele a dokonce i ve vaně jsem spala, kůka jsem měla v kočárku, to bylo dva měsíce a nebo vzal televizu a dali na to benzín, podpalil to a byl okno a i a všechno. To se nedalo už vydržet.
0: On sám vám přiznal tu nevěru, nebo jste na to přišla vy?
1: Já jsem na to přišla, já jsem nečapala, já jsem přišla z práce za celý den, takže jsem jezdila o 4 do práce a přijížděla jsem až o 11:30, protože jsem dělala jako vedoucí v potravinách, tak jsem musela zavírat o osobi to potraviny a schovávat jako poží a to. A tak jsem přijela domů, bylo po 12:00 a on tam měl milinku.
0: Jaká byla vaše okamžitá první reakce?
1: První reakce jsem se i vyhodila a já mu jsem řekla, ať si teda dělá, co chce a zabere se jde do prdele taky, protože by jde u mě.
0: Obešlo se to bez dalších dramat? Poslechl? Ptám se vlastně?
1: Poslechl, ale potom se oběsil.
0: No tak tenhle konec takže jsem nečekal, Lenko.
1: Takže takový drama jsem zkusila a už to zkusit nechci. A ještě když přijede z práce a oni vám řekl, teď odváželi partnera na pryč. Já říkám, kam do nemocnice, ne, pohřební služba. A pak je tam volali. To je nejhorší, co můžete zažít.
0: Lenko, já děkuji za vaši upřímnost. Pokud jsem ve vás vyvolal nepříjemné vzpomínky, omlouvám se, ale tím, že jste zavolala, předpokládám, že jste byla připravená. Děkuji.
1: No, byla, ale přeju vám hezké léto. To je 39 roku. No.
0: Takže to je hodně starý příběh, nicméně pořád i ve vás. Rozumím.
1: Je pořád ve mně, jo. Prostě zapravo, když se narodil, jo, tak starý příběh, ale za toho skluka právníka, 6. studovala práva, a 5 let má tu strojní průmyslovku, navrhuje papíry na dům a na takový. Tak 11 let, on je po mně, to není po něm.
0: Šikulka. Lenko, děkuji vám za váš telefonát, mějte se hezky a přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky.
0: Byť to nebyl veselý telefonát, musím zopakovat, že na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy, které souvisí s nevěrou. Odhalenou vámi nebo možná přiznanou vaším protějškem. Jestli pak jste ji dokázali odpustit a žijete teď třeba v tom harmonickém vztahu, jak jsem říkal už před mnou chvílí. Všechno o nevěře v dnešní Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná bych mohl trošku poopravit svoji zatím poslední větu. Říkal jsem, že dnes v noční lince vše o nevěře. No tak vše asi nepadne, vše asi neřekneme. Ale co bych vlastně měl říct, je to, co o nevěře praví Wikipedie. Už jste se někdy dívali na tohle wikipedické heslo? Dovolím si citovat. Nevěra, píše Wikipedie, je sexuální respektive milostný poměr s partnerem mimo manželství nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Ovšem, co je zajímavé, je ten další odstavec. Dokonce je tam zmíněna kategorizace nevěry. Mimo manželský kontakt, erotické dobrodružství, mimo manželský vztah, flirt a virtuální nevěra. To sebou zřejmě nesou moderní technologie, ale tady už bych si dohadoval. Konec konců tohle heslo wikipedické si můžete najít sami a dá se přečíst a dozvědět se něco nového určitě v každém případě. Telefon 731 800 900. Máte-li zkušenosti s nevěrou, možná jste ji zažili na vlastní kůži, možná ve vaší blízkosti, možná to byl někdo z rodiny, kdo kvůli nevěře skončil třeba i neslavně. Ale já nechci lákat jen ty negativní příběhy. Prostě se ptám, zažili jste nevěru? Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Já vás zdravím, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás, Emo. Mám takový pocit, že vy už máte přímo monopol na dovolávání se do noční linky.
1: Posledně... Já mám štěstí.
0: No a štěstí. A posledně jste mluvila o tom, jak z vás tatí chtěl mít učitelku, ale vy jste se přesto stala hospodskou. No tak mi řekněte, jestli i k nevěře máte co říct.
1: No tak to mám, protože to už jsem parka tady, jak jsme se bavili, říkala. Jsem se vdala, narodili se mi dva úžasní kluci, ale bohužel onemocněla jsem rakovinou po dětech. A musela jsem být na operaci a chemoterapii a také ty blbosti. A měla jsem velice dobrou kamarádku, která byla vdaná, všechno to. A pomáhala mému manželovi s dětma, když jsem byla v nemocnici. Jezdili za mnou do Šumperku, všechno to. No pak jsem se vrátila, že nastoupila jsem zase do práce, všechno bylo v pořádku. A teď mi volala, že přijede večer, že přijede na kávu. Já říkám, no tak jako přijet můžeš, ale já jdu na 8 hodin večer do práce, do baru, tak to, jo, tak přijel, dali jsme si kafe a říkám manželovi, říkám, Pavle, přijede Gabča z Vrbna. On začal lítat, holit se to. V první moment mi to jako nějak nedošlo. A dali jsme kafe, říkám, nic Gabča, už musím do práce. Já tě odvezu, to jsem měl asi kilometr a půl do práce, pěšky přes město. Tak mě hodila do práce, všechno to. A já jsem do práce byla tak nervní, že místo v 6 ráno, tak ve 4 ráno mi šel, říká, prosím tě, běž dom. Protože dneska to, tak jsem přišla domů, první, co jsem šla zkontrolovat, samozřejmě děti, že do pokojičku to otevřu ložnici, no a co jsem neviděla, stačilo mi. Tak jsem si udělala kafe, sedla jsem si v obýváku, nohy na stůl a čekala jsem. O půl šesté zazvonil telefon, jako budík, vylezla Gabča a ještě měla moji noční košili, to mě nejvíc naštvalo. Tak vylezl můj manžel, šli do koupelny, já jsem šla do ložnice a jak měli na křesle věci, tak jsem to pozbírala, otevřela jsem dveře od bytu, hodila jsem jim to na chodbu. Oni šli pro ty věci, já jsem zavřela dveře, z druhé strany byla koule, vypila jsem zvonek a říkám, ale jste mi nazvala. A tak jsem skončila manželský vztah.
0: Já vezmu odzadu svoje otázky, když dovolíte, paní Emo. Já se zkusím nejdřív zeptat na to, vy jste říkala, přišla jsem domů, otevřela jsem ložnici a co jsem viděla, to mě stačilo. To znamená, oni byli, já se to trošku zdáhám říct, přímo v akci, anebo prostě spali oba dva jenom?
1: Spali, posteli spolu a ona ještě měla moji noční košili na sobě.
0: Ano, to vím, to jste říkala. A teď zase naspět, beru to odzadu, svoje otázky. Vy jste byla v práci nervózní. Proč jste byla v práci nervózní? Vy jste něco cítila, tušila?
1: Tušila.
0: Máte intuici.
1: Tušila jsem. Ale ukončila jsem ten vztah. A byl klid. Oni se vzali a asi po třech letech se rozvedli. Takže rozbili vlastně dvě manželství. Gabina se rozvedla, my jsme se rozvedli. A oni se vzali, rozvedli se. A teď, kde jsou, ani mě to nezajímá. No a jak říkám, díky pošťačce jsem poznala svého muže a v sedmém nebi. Moji kluci mají perfektního tátu, já mám perfektního manžela. Ale zásadně jsem proti nevěře, protože moji rodiče spolu žili 58 let. A v životě by tatínek se nepodíval na jinačí ženskou a maminka na jinačího chlapa, jsem tam byla vedena. Já si myslím, že nevěra je to odporná věc vůči partnerům.
0: Vidíte ji jako zradu?
1: Velkou zradu. Nemám to ráda. Opravdu, já jsem byla vychovávána jako z důstojnosti, vážení si partnera a to. Nás bylo doma 8 dětí, já jsem v životě neslyšela, že by se rodiče hádali nebo na sebe křičeli, jo. My jsme celý život říkali maminko, tatínku, žádné mámo, táto, nic takového. Můj tatínek nepil alkohol, maminka se jako nějak nelíčila, nebo to prostě žili pro nás a vedli nás v tom duchu pořád. A já v tom žiju taky.
0: Evo, moc krát děkuju za upřímnost a za tenhle váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto.
1: Taky všem posluchačům přeji krásnou noc a krásnou neděli. Sice já jdu do práce, zase na nic dělat.
0: Vy tu práci ale máte ráda, soudě podle toho vašeho minulého vyjádření, že jo?
1: Ježíš, já to zbožňuji úplně.
0: Tak, hezky pracujte, já jdu taky. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený sobotní večer při poslechu Noční linky přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. A vám všem, kteří jste zvědaví na další příběh na téma nevěra. Poskytne nám jej Jarda. Aspoň doufám, říkal, že má co říct k tomuhle tématu. Jardo, vítám vás na telefonu 731 800 900. Tady Borek.
1: Tak já vás zdravím a k tomu tématu prvně se jímalo, kdo tohle zpívá, tuhle písničku, tu blondýnu, nevíte?
0: Vím, to je Brňačka, původem tedy, Eva Šindelářová.
1: Eva Šindelářová, aha, dobrá, no, teď k tomu tématu, ještě zdravím všichni posluchače Noční linky a teď k tomu tématu.
0: Zažil jste nevěru?
1: Já jako bych se tomu vrátil nějak takhle v těch stazích, já bych asi nevěrný nikdy nebyl, dokázal bych udělat holku, abych jí podvedl, jo, ve vztahu, když jsem.
0: Takže rozumím tomu tak, že jste se nikdy nedopustil nevěry.
1: Já určitě ze své strany ne, ale dokázal bych ty holce tu asi nevěru odpustit.
0: I kdybyste, no. Řekněme... I kdybyste neměli děti, protože mnohdy jsou to právě děti, které drží takzvaně pohromadě partnerské vztahy.
1: Ale třeba řeším takovou situaci, že jsem třeba tak naboural, jo, ale já byl jakoby volnej a ona tu nevěru udělala z jeho strany, že se jakoby podváděla ona vlastně přítele.
0: Takže ona s vámi byla nevěrná?
1: Nevěrná jakoby a...
0: Jakoby a, nebo doopravdy?
1: Doopravdy a... se jakoby spolu rozešli, to nebylo mojí vinou a začali se bavit jako spolu a pak zase odešla díky tomu za ode mě za jiným, no a pak nějak jakoby se do toho odešla a já teď zvažuju, jsem zjistil, že on jí jakoby pás, jako vyloženě dělal jakoby toho sexuálního jakoby toho
0: pasáka,
1: no a teď zvažuju, jestli mám vůbec ještě brát jako zpátky.
0: To je zvláštní, nevěru byste dokázal odpustit, ale u tohohle se rozmýšlíte. No, možná to není zvláštní, možná to přijde jenom mně zvláštní, nevím. Takže vy byste byl schopen odpustit nevěru, kdybyste tu dotyčnou miloval.
1: Asi to ví, že ji miluju, no, jako dokážu to prostě odpustit, no.
0: Děkuju za váš názor. Nejsem ten, který by to měl posuzovat, jenom se ptám ze všech možných stran.
1: Jo, jsem na to zvědavý, jsem to na to mohl mít, jako jinak často nahlížit třeba ženy a jinak muži, že jo, to je úplně nějaký, jakoby říct, tak by...
0: To jsou zajímavé údaje, které uvádí i zmíněná wikipedická stránka. Já se tady zrovna dívám, že podle zprávy Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2003 32% dotázaných považuje mimomanželské sexuální vztahy za špatné vždy a 38% za špatné téměř vždy. A výzkum téže agentury ukazuje, že nevěru manžela považuje za morálně spíše nepřijatelnou 60% dotázaných a nevěru manželky 63%. Naopak za morálně spíše přijatelnou, představte si, ji považuje 11%, respektive 8% dokázaných. No a z vdaných žen uvedlo mimo manželský pohlavní styk 46% respondentek a téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimo manželský pohlavní styk. 64%. To jsou pěkná čísla, že?
1: Zajímavá čísla, to kvíl.
0: Jardo, děkuju.
1: A jo, mějte se hezky. Dál a to už je krásný léto.
0: Díky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za pár chvil nastane nový den, tedy bude neděle 26. července, ale i v tomhle případě musím říct, že ještě hodinku s vámi bude noční linka. Tu první část naší noční linky teď ukončíme telefonátem. Paní Libina čeká na čísle 731 800 900 a zřejmě má co říct k tématu nevěra. Libino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, moc vás zdravím.
0: Děkuju. A určitě chcete pozdravovat, to nechte nakonec. Ano, řekněte mi rovnou, jestli jste zažila nevěru.
1: Já jsem nevěru nezažila, ale kdyby se mi to stalo, tak už bych s mým chlapem nebyla. Jelikož ale já ho mám strašně ráda, my se máme rádi, takže my ani jeden nevěru prostě v naší rodině, teda jako u nás. My dva prostě žádnou nevěru neuděláme. Ale já jsem chtěla říct jinou, protože vím, od mojí sestry měla manžela a ten jí byl hrozně nevěrný a prostě i mě si namlouval, jako ten její manžel.
0: Takže váš švagr.
1: I švagr, ano. Hmm. Já říkám, Mirko, tohle tu tě nemůžu udělat, ta ségra moje a tohle to neudělám. A to jsem ještě byla svobodná. A já říkám, tak jsem říkala, tohle není možný. A on mu nebylo ani 30 let a oni se potom nerozvedli se. Chtěla se s ním rozvést a on, když byl u té své partnerky, tak ona ho prostě neměla vůbec ráda, mlátila ho všechno a on potom zemřel. A tak ségra říkala tenkrát, ještě štěstí, že jsem to neudělala, protože bych po Jirkovi neměla nic. Ale tohle to se mi jako vůbec nelíbí, tyhle ty nevěry a tohle. Tak když už se vemou, tak proč buď se hned rozvádějí, nebo jsou nevěrný. To se mi vůbec nelíbí, tohleto. Tohleto bych nechtěla zažít ani já. Ale vím, že můj chlap nevěrný nikdy nebyl a nikdy není.
0: Já vím,
1: teda.
0: Já vím, že vás teď možná trošku rozkolísá, možná, že vás i naštu, ale vy jste říkala, že se máte navzájem s vaším manželem moc rádi. Tak zkusme tu hypotetickou možnost, protože nikdo není dokonalý, to si musíme přiznat. No, tak co kdyby náhodou jedenkrát, nemyslím tím nějaký dlouhodobý vztah, ale co kdyby třeba jednou v úvozovkách uklouzl? Odpustila byste mu to právě proto, že ho máte tak ráda?
1: No, když bych na to nepřišla, tak možná jo, ale kdyby se mi to doneslo, tak to mám teda velký obavy, to nevím. No, možná,
0: že zastáváte názor, co oko nevidí, srdce nebolí.
1: No, přesně tak, no já nevím, nevím, jestli by mi teda zahnul, ale asi v životě by to neudělal, protože on ví, že se máme moc rádi a ne to.
0: Paní Libino, no, já mám vlastně radost.
1: Nemůžu to takhle říct, no, ale vím určitě na 100%, že nezahybá a nikam nechodí. Protože já vím, že by si říkal, že budu muset platit nějaký alimenty a takový dle.
0: Vy už vidíte hned všechny ty důsledky. No, já vám rozumím.
1: Já bych teda mu taky nikdy nezahla. Protože jsem říkala, že kdyby náhodou jeden z nás odešel a kdybych já náhodou odešla, tak nevím, jak by to bylo, ale kdyby on odešel, tak bych prostě ho měla pořád na očích a bylo by mi strašně smutno po něm.
0: Já mám vlastně radost z toho, co říkáte, paní Libino. No ale já vám říkal, že ty pozdraví necháme nakonec, takže teď máte tu šanci. Můžete pozdravovat svoje známé, jak to děláte vždycky na začátku.
1: Dělám to vždycky tak, hlavně zvolím Marušku Kudenkovou, Ivanku Rybijovou, Janičky a Drahušku a prostě všechny, co mám ráda.
0: Děkuju. A dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a vás taky moc zdravím. Naschledanou.
0: Cením si toho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Znělka noční linky se ozvala přesně o půlnoci. Teď už máme neděli 26. července. Svátek má Anna. Jsem zvědavý, jestli bude chladno z rána, ale rozhodně nás čeká hodně horký den. A je to vlastně taky horké téma. Nevěra. Noční linka na vlně Českého rozhlasu Brno s číslem 731 800 900 a s možností psát na web rozhlas.cz/linka. tématem, opakuju, je nevěra. Nebudete tomu věřit, píše Radek, ale dnes už bývalá manželka si brala frajera do naší postele, když jsem byl na noční. A navíc vedle v pokoji spala naše 11letá dcera. Neskutečné. Nakonec s ním odešla a dceru mi nechala, i když dobře věděla, že se směnným provozem to nemohu skloubit. Pomáhá mi starší dcera s manželem, jsou od sebe o 14 let. Neříkám, že jsem dokonalý, ale smutné je, že šlo o zadluženého bezdomovce s 9 exekucemi, ale podle toho se prý lidé nesoudí. Jak říkala tchýně, když do pekla, tak na lepším koni, než mám doma. Zakončuje své psaní Radek. I vy můžete psát na rozhlas.cz/Linka. A když zavoláte na 731 800 900, tak se po písničce, která je před námi, taky uslyšíme. U mikrofonu je Borek, přeju vám nerušený poslech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jsem před malou chvilkou říkal, svátek mají dnes všechny Any. Je už totiž neděle 26. července, ale předevčírem, za to z tohoto pohledu, měla svátek naše posluchačka, kterou teď uslyšíte. Takže Kristýno, dodatečně hodně zdraví. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Nevěra je tématem noční linky. Zažila jste ji někdy?
1: Ano, zažila a poměrně nedávno. Kdy my jsme se svým přítelem, jsem byla vlastně od 14 a teď je mi 23, takže už nějakou dobu. A teď jsem vlastně, jsem na univerzitě a v letním semestru jsem odletěla na výměnný program do USA, do Ameriky. A přítel měl během toho, co jsem byla pryč, tak měl narozeniny a já jsem si řekla, že ho překvapím tady doma, že se uvidíme a nic jsem mu o tom neřekla. A vlastně jsem dorazila i do toho, jako k nám domů, nebo jakože k němu domů. A našla jsem ho v ložnici.
0: Přímo v akci. Já vám pomůžu, jo? Přímo v akci, jo?
1: Ano. A byl tam i můj bratr starší. S ním. Takže to byl docela šok. Mm-hmm. To jsem se prostě otočila na patě, ani já ani si nemyslím, že si mě všimli. To jsem se otočila na patě a odjela vlastně k rodičům a co nejdřív ještě jsem si přebukovala letenky, co nejdřív jsem odjela zpátky do USA, jemu jsem jenom napsala, že to končí a od té doby jsem ho vlastně neviděla.
0: On vás už nekontaktoval?
1: No já jsem se ho všude zablokovala, protože jsem to, nezvládla jsem to asi řešit a navíc po telefonu, že jo, a tak. Takže moje jako kamarádky, co ho znali a tak, tak mi byly velkou pomocí a všechno to jako vyřešili.
0: Částečně bylo z toho, co jste říkala, poznat, jak jste se asi cítila v tom okamžiku, kdy jste svého milého našla v akci. Ale abych tomu rozuměl dobře i já, vy jste říkala, že u toho byl i váš starší bratr, je to tak?
1: Ano. Ano.
0: A byla tam i nějaká žena?
1: No ne.
0: Takže jenom oni dva?
1: Ano, měli tam soukromí. No.
0: Abych se v tom vyznal právě proto se ptám. Takže místo coming outu jste si na to musela přijít sama.
1: No, ano. Přesně tak.
0: Jak se cítíte dnes? Jak je to vlastně dlouho? Vy jste říkala, že je to nedávno, já nevím, měsíc, dva měsíce?
1: Tak zhruba 2-3 měsíce, no. Prostě skončil semestr a já jsem se vrátila, že jo. Hmm. Hlavně upřímně cítím největší zradu jako od toho bráchy, že jo, protože to je prostě rodina. A je mi to vlastně hrozně líto, protože kdyby to ten přítel se mnou nějak jako řešil, tak to mohlo všechno být vlastně jinak. Nemuselo to takhle jako dopadnout, no.
0: Že vás nekontaktoval váš dnes už bývalý přítel, to jste říkala. A jak je to s vaším bratrem? Komunikujete spolu dnes?
1: Ne, ještě jsem to nedokázala a rodiče jsou tak milí, že, nebo milí, jako chápou, takže i jako ty rodinné sešlosti a tak se plánují, takže vlastně teď jsou jako jednou se sejdou jako s bráchou a pak mají jakoby už se mnou oslou, protože já ho ještě nedokázala jako kontaktovat, vidět, ještě jsem to nespracovala, no úplně.
0: Vím, že to je asi hodně předčasné, protože, jak jste říkala, stalo se to, když skončil semestr. Jste schopná po těch dvou měsících, po dvou, třech měsících vůbec pomyslet na nějakého jiného muže? Nebo když se řekne chlap, tak se vám navaluje, když to řeknu takhle hloupě?
1: Ne, tak to ne. Já mám samozřejmě jako kamarády a tak, takže jsem jako úplně zanevřela, ale je to prostě hrozně čerstvý, no.
0: Je to čerstvý a tady asi bude fungovat to staré okřídlené, že nejlepším lékařem je čas.
1: No, snad, no.
0: Věřte mi, mám s tím zkušenosti. Bude. Kristýno, mějte se hezky a držím vám pěsti.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Daniela na téma nevěra píše na rozhlas.cz / linka. Co je to nevěra? Za mých mladých let to bylo jasné, byť doktor Plzák tvrdil, že muži nejsou od přírody monogamní a svoji nevěru mají zatloukat, zatloukat a zatloukat. V dnešní době, kdy je na vše nahlíženo genderově, by asi neobstál. Navíc je v novém miléniu jiný náhled na vztahy. Polyamorie je pro mě nepochopitelná, píše Daniela, stejně jako chození na swingers party nebo sňatky stejnopohlavní. Víte, o čem hovoříte. Měla jsem mladší kolegyni, která se mi ráda svěřovala, protože já nic nevykecala. No, třeba byla na večírku a tam se vyspala s jakýmsi fešákem. A byl to prý jen sex, ani neví, jak se muž jmenoval. Podobné úlety měla častěji, i když její manželství se navenek jevilo jako příkladné. Jednou mi u kafe přiznala, že bez těch prohřešků by nebyla v manželství tak spokojená. Vždyť ona k těm pánům nic vztahového prý necítila. Oblékli se a už se neviděli. Sex s tím stejným neopakovala. To by považovala za nevěru. Moc jsem tomu nerozuměla, ale doby se mění a naše pohledy na svět, v nich jsme byli vychováni a v nich jsme žili, byly jiné. Podepsána Daniela. A co vy? Setkali jste se s nevěrou? Zanechala ve vás hlubokou rýhu, nebo jste ji přešli? Třeba i proto, že jste sami taky někdy, řekněme, aspoň flirtovali. Já vím, je to hodně osobní, ale třeba najdete odvahu a čas zavolat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale letos na podzim to bude 7 let, co s námi není Karel Gott. Neuvěřitelné. Ale teď naspět k tématu noční linky. Tím je nevěra. A jsem zvědavý, jestli i příběh paní Heleny, která teď čeká na telefonu, bude tak bryzantní jako ten předchozí od Kristýny. Heleno, dobrý večer.
1: Příjemnou noční linku.
0: Děkuji.
1: Tady je nás z Prahy.
0: Promiňte, já vás teď zastavím. Nemáte mě náhodou na hlasitý poslech?
1: Jo, mám.
0: Prosím, přepněte si to na normální poslech. Ono je to dost znát ve vysílání.
1: Já mám nový telefon chytrý a to neumím přepnout.
0: Neumíte, je tam taková ikonka s reproduktorkem.
1: Já vím, akorát já mám teďka černý telefon, tak já nevím, co mám dělat.
0: Tak nic, povídejte, já se budu snažit udělat něco, co zvládnu s ekvalizérem. Povídejte.
1: Já jsem měla tím tlačítkový, tak promiňte.
0: Nic se neděje. Máte zkušenosti s nevěrou?
1: No, já mám jako v rodině, ne osobně, ale bohužel můj tatínek, já jsem ho strašně milovala. On byl prostě strašně hodnej, ale on měl rád pít, jak se říká, víno, ženy, zpěv. On byl takový jako, sice jako udělal všechno pro rodinu, zabezpečil ji, chtěl, aby byli jsme 4 děti a chtěl, aby maminka přestala pracovat, že ji uživí. Jo? Ale prostě rád se bavil. No a prostě měl milenky. No. A maminka teda, když na to přišla, teda když jí jako jedna kamarádka o tom řekla, tak jako doma já jsem zažívala hrozný hádky. Jo. Takže asi od 11 let to bylo prostě hrozný. Takže a dokonce jsem jako, protože jsem měla jako hodnýho tátu, ale jako docela zlou mámu, protože jsem takový už jako nechtěný dítě, takže ona jako, a ve 42, když prostě jako mě měla, tak na mě neměla ani už trpělivost. A já jsem potom jako byla spíš tou mámou proti tomu tátovi. Takže vím, že pak jako 2 roky, že jsem se na něj hněvala a nechtěla jsem skoro na něj mluvit. A i jsem mu jednou řekla, jako hodně ošklivý slovo, který tady nechci opakovat. A potom to jako prostě jako, no prostě měl tu milenku pořád, no.
0: Já se zeptám na jednu možná nepodstatnou věc. Ta dotyčná, která sdělila vaší mamince, že její tatínek nevěrný, nebyla náhodou taky jednou z jeho milenek?
1: Ne, to určitě ne.
0: Určitě ne. Ono to tak někdy bývá, že třeba ty zhrzené nebo nahrazené nějakou další to nabonzují takzvaně. No já se neptám.
1: Určitě ne. A já prostě to pro mě byl tak hrozný zážitek, že jsem se jako zařekla, že já až se jednou dám, že jako v životě nebudu nevěrná. V životě.
0: To tak bývá, že to, čeho si v dětství užijeme až moc, že jsme potom buď to úplně stejní, anebo úplně jiní. No, že nás to prostě formuje.
1: Je jiná než moje matka, jo. Protože ona jako, to byla taková, víte, takový ten německý drill, jo. Prostě příkazy, jo, zákazy a prostě, a když jste neposlech, tak jo, bylo to heslo škoda rány, která padne vedle, jo.
0: A byla taková i na tatínka?
1: Ježíš, ne. Na tatínka ne. Ona prostě byla jako k němu, jako oni se chovali k sobě hezky. Ale na nás matka na děti byla zlá. Na všechny. Jo?
0: Možná chtěla vykompenzovat to, že tatínek se o všechno postaral, podle vašich slov, že na vás byl vlastně hodný.
1: I když jsem byla jako, už pak jako taky máma, tak já jsem pochopila i tátu a pochopila jsem i mámu, jo. Protože práce v domácnosti, to je jako, to patří mezi nejtěžší práce, jako kdyby chodila do zaměstnání, jo, tak prostě to je strašná práce, domácí práce. Vaření, uklízení, praní, nakupování, jo, a ona vždycky měla všechno v pořádku, jo, a to jako jsem jí obdivovala, ona byla hrozný dříč, jo, ona, já jsme měli předtím takový velký koberec, ona si ho srolovala, hodila si ho na rameno, šla dolů, naklepadla si to, vyhodila, vyklepala, zase prostě zpátky na rameno položila, jo, a já bych ten koberec, jako když jsem pak jako dospěla, já bych ho neurvala a ona ho unesla, jo, ona prostě fakt, jako nebyla tlustá, ani hubená, ona byla taková jo, taková akorát, taková jako měla svaly, opravdu, jak pracovala doma a jak dřela všecko těžký, tahala nákupy, tak ona opravdu měla svaly a měla sílu. Takže jako vařila dobře, pekla dobře a uklízela.
0: Ale prostě... pokud použiju vaše vlastní slova, ale tatínek se někdy rád bavil, že?
1: To já.
0: Heleno, já vám děkuju především za upřímnost. Tak jako každému, který zatelefonoval a příběh svůj nebo ze své blízkosti řekl všem, kteří poslouchají. Vy si to zasloužíte taky. Moc krát díky.
1: Mějte se moc pěkně, dobrou noc všichni.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Nevěra je tématem noční linky, kterou právě posloucháte. Je o něco kratší díky technickým problémům, vlastně bych neměl říkat díky, takže kvůli technickým problémům, které nás postihly na začátku, ale pořád ještě můžeme volat. Pořád ještě můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát. Pokud se třeba bojíte, že byste byli poznatelní do vysílání. Dana píše, nesnáším nevěru a moji rodiče milovaní mi byli zářným příkladem. Dokud je smrt nerozdělila, byli si věrní a žili v harmonii. Což se mně bohužel nepodařilo v manželství. Ve druhém ano, ovšem, ale podle zásady, tady se bohužel musím omluvit, protože to je čerstvý vzkaz, já si ho ještě neměl čas přečíst, ale ze zásady, že věrnost a komunikace podmínkou vztahu, možná bych prominula flirt bez fyzické nevěry. Slib věrnosti prostě ctím. Krásnou noc a zdravím. Děkuji vám, Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 3 minuty bude 1:30, je čas noční linky a je čas na další telefonát. Tématem je nevěra. A Adam, který telefonuje ze Sokolova, k tomu má co říct, i když to asi nebude přímo jeho příběh. Tedy, že by on byl tím aktivním účastníkem toho, čemu se říká nevěra. Adame, dobrý večer, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Dobrý večer, ano, řekl víceméně.
0: No a kterém jste nebyl? Vy chcete mluvit o někom jiném, že jo?
1: Ano, já chci mluvit, ačkoliv to bude znít asi trošku zvláštně, ale chtěl bych mluvit o příběhu svých rodičů, neboli mého vlastně otce biologického.
0: Rozumím. Před chvilkou tady byla Helena, která říkala, že tatínek měl rád víno, ženy, zpěv. Sice zajistil rodinu, ale rád se někdy bavil. Takže u vás to bylo podobně, ale možná jsem vám podsouval něco, co není pravda. Takže teď vás nechám mluvit, poslouchám.
1: U nás to bylo víceméně podobně. Popravdě to téma jsem zpracovával už nějakou dobu, ale už by se dalo říct, že jsem vlastně jakoby se přesto nějak přenes, protože už je to nějakých 10 let od toho, co to vlastně začalo. Tak táta byl na vysoké pozici v super firmě, takže super peníze. Rodinu samozřejmě zabezpečil, ale mámě po 2 letech přišlo vlastně zvláštní ty služební cesty. Každý je vlastně 2-3 měsíce na nějaký týden s jednou a tou samou paní sekretářkou, kterou měl vlastně jakoby přidělenou. A pak na to mamka nešťastnou náhodou nějak přišla v telefonu, že viděla nějaký fotky, my z bráchu popravdě moc nevíme, byli jsme malí, nebo malí, bylo nám 15-16, takže jako moc jsme toho ještě takového nevěděli, ale přišlo na to takhle, táta řekl, že se polepší, tak byl pak asi 2 roky doma, ale pak slíbil, že to vyřeší, takže sežene jinou sekretářku, že ho to s tamtou pořád tak nějak lákalo, ale po dalším asi 6-7 měsíci mamka opět přišla na to, že jsou další sekretářkou, měl vlastně jakoby nějaký poměr, takže to vyvolalo neskutečnou hádku a různý schody emocí, neschody, strašné věci. A takže u nás doma to bylo zajímavý a pak to skončilo tak, že vlastně tátu jsme všichni opustili, protože tak, jak ranilo mamku, to se prostě nedalo odpustit a teď jsme v takovém vztahu, že si občas možná napíšem.
0: Já vám vůbec nezávidím, protože jak jste říkal, vám a bratrovi bylo 15, 16, 17 a to je věk na tyhle věci, no, velmi, velmi citlivý.
1: Ano, my jsme to jako prožívali strašně, protože přijít domů vlastně večer jako z tréninku a vidět mámu celou jako v breku a zbalený věci, vlastně tátovo, bylo to pro nás dost náročný.
0: Mluvil s vámi o tom, teď bych málem řekl, ale ono by to bylo možná na místě, jako chlap s chlapem, váš otec někdy, tedy o tomhle tématu a o tom, čeho se dopustil?
1: Popravdě teď po té době už to začínám spíš vnímat, takže otec byl vlastně pro mě tím spíš srab, že se tomu jako nechtěl postavit čelem a nechtěl si přijmout tu vinu a byl takový, že spíš jako schazoval všechno jako na ostatní, že si to špatně vykládáme, že jsme nepochopili život a takovýhle různý řeči, takže spíš doufáme, že mu to jako jednou dojde, že udělal něco fakt jako špatného, co jako co asi jen tak nedělá, ale takhle nějak nám to jako argumentoval.
0: Já vám moc krát děkuju, Adame, jsem rád, že po těch, jak byste řekl, zhruba 10 letech jste s tím aspoň trošku srovnaný, i když musím říct, že tohle ve vás asi zůstane hodně dlouho. A možná je to dobře, protože, jak už jsem taky jednou řekl, buď to chceme být úplně stejní jako naši rodiče, anebo úplně jiní.
1: S tím můžu jedině souhlasit, určitě na jednu stranu bylo to náročné období, ale na druhou jsem za to zase neskutečně vděčný, protože přesně vím, co svým dětem vlastně jakoby nebudu chtít jakoby dopustit, aby se stalo, protože tohle to podle mě, ať už se jedná o rozvody, nevěry a takovýhle věci, podle mě nejvíc jako poznamená určitě děti, kor v takovémhle jako věku. Myslím si, že už jako těch 16-17 už jako tam je nějaký chápání, ale teď, když vidím po okolí, že se lidi dokážou prostě rozvádět a mají dítě, kterýmu je 6 až 12 let, tak si myslím, že to nejvíc jako poznamená dítě, takže díky bohu za tuhle situaci a já vím, co přesně ve svém životě dělat nechci.
0: To byl ten nejlepší možný závěr z toho, o čem jsme si povídali. Děkuji moc krát, Adame. Díky.
1: Díky, taky díky. Mějte se hezký večer všem.
0: Naslyšenou.

0: Vaše příběhy na téma nevěra už jen 28 minut. Tolik zbývá do konce noční linky, ale můžete i psát. Petra napsala: Já nevěru nezažila, ale nevlastní otec byl nevěrný mojí mámě s její kamarádkou. Dokonce se s mojí mámou rozvedl. Přeji hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů. Petro, možná jste měla napsat o něco víc. Bylo to sice jasné, stručné, ale právě stručné. No nic, možná, že po písničce Petra Spáleného zavolá Petra. A nebo někdo jiný. Číslo je tady.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, které možná není tak obvyklé a je taky hodně, no hodně osobní. Je to nevěra, o které si povídáme. No, povídáme. Vy říkáte, jaké byly vaše příběhy, do nichž nevěra, ať už vašeho partnera, možná že vaše, nebo vašich blízkých, zasáhla. Je to paní Zuzana, která čeká na telefonu 731 800 900. Zuzano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bude to příběh váš nebo někoho vám blízkého?
1: Můj příběh.
0: Váš. Poslouchám vás. Zažila jste nevěru?
1: Já jsem se někde v 21 letech prostě vdala. Narodila se nám dcera, pak ještě syn a manžel mě vlastně celou dobu podváděl. Já jsem mu jednou odpustila díky tomu, že se do toho vložili vlastně tchýně a můj táta, že kvůli dětem a takový, že bychom to měli zkusit. No jenom, že oddálilo se to jenom o rok a já jsem jednou šla do práce, protože on dělal vlastně jakoby nepřetržitej provoz, takže když dělal noční, tak většině z noční chodil, nebo odpolední, tak chodil do hospody, chodil se bavit, chodil brzo ráno nad ránem prostě domů. No a já měla jednou jít do práce a on nebyl ještě doma. Takže já musela děti zamknout doma. To jim bylo nějakých 4 a 6 let. A vlastně šla jsem a čekala jsem ještě na kolegyni, pod deštníkem pršelo. No a teď jsem ho viděla, jak jde v obětí s jinou ženskou, okolo mě ani mě nepoznali. Před barákem se líbali a tohleto, takže to byla poslední kapka. Tak jsem došla do práce, ani jsem na kamarádku nečekala, na kolegyni. Zavolala jsem tchýni, co se stalo. Ta teda vyzvedla děti u nás doma. No, ale to bylo poslední prostě, takže jsem zažádala o rozvod. A my jsme se rozcházeli docela ve zlým. Já jsem mu řekla, že mu přeju v životě, aby to, co dělal mě, tak se stalo teďko jemu. A on se za 2 roky oženil. Brali se v květnu, což já jsem mu říkala, ať to nedělá v květnu, že se svatby nedělají. A on se za 3 měsíce potom kvůli ní zabil v autě, protože ho podváděla.
0: Vy jste, já vím, že to je jenom taková drobnůstka, ale vy jste mu říkala, ať se v květnu nežení, protože to se nedělá, známe všichni tu pověru. Ano. Vy jste s ním vlastně ještě po rozvodu byla v kontaktu?
1: No, my jsme kvůli dětem, že si je bral takhle na víkend, nebo prostě tak jsme jako tak jako komunikovali, ale prostě ne, jako že by to bylo nějaký veselý mezi náma, to ne, jenom z nutnosti.
0: Rozumím. No, vy jste vlastně tím, co jste řekla, potvrdila tu moudrost o karmě, že karma je zdarma.
1: No, jenom, že já mám teď po druhém rozvodu, protože se říká, že celý život si vybíráte stejný typy, a druhý manželství jak přes kopírák podobný prostě. A nejhorší je, že chlapi, který nejvíc žárlej, který dělají nejvíc scény, tak vlastně zjistíte, že oni sami podvádějí.
0: Ale můžu vás ubezpečit, že se to netýká jen mužů. Ženy, které nejvíc žárlí, tak dělají
1: to,
0: přesně
1: nevím,
0: to.
1: To nevím, já zase nemám tuhle tu obrácenou zkušenost, já to mám teda s mužkejma, no ale bohužel a teď jsem teda rok sama, protože jsem si říkala, že jsem mucholapka, taková na takový typy, takže radši budu sama a ještě vychovávám teda 11letýho syna, jinak mám 3 děti dohromady a to jsem říkala, že teď budu prostě nějakou dobu sama.
0: To, co jsem řekl, protože tu zkušenost prostě mám taky, ale rozumím vám i v tom, že než být mucholapka na stále stejné typy, tak raději zůstanete sama. Rozumím vám. Zuzano, a děkuji i vám za vaši upřímnost a za tenhle příběh. Mějte
1: taky
0: se hezky.
1: Pěkné léto.
0: Dnes to není příliš veselé, tedy téma nevěra si o to vlastně říká už sama jako taková. No, je to tak, vážení přátelé, já nemůžu měnit realitu. Prostě stane se. To nemluvím o sobě. To mluvím o případech, které už jsme tady měli a které vy jste na telefonu 731 800 900 zmínili. A ještě možná 2x, možná 3x zmíníte, protože to je zhruba doba, kterou budeme mít v naší noční lince k dispozici. Teď ovšem krátká písnička a hned potom další z vás. Mimochodem, měl bych se podívat i na rozhlas.cz/linka, jestli je tam něco nového, ne, prozatím ne. Po jedné hodině všechny vaše vzkazy týkající se tématu také samozřejmě uvidíte na zmíněné adrese, tak jen abyste se nelekli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já mám aspoň trošku důvod k radosti, protože jednak telefonuje dáma, která mě vlastně navedla na naše dnešní téma, na téma nevěra. Je to Monika a ta druhá, ten druhý důvod k mé drobné radosti je to, že už podle prvních slov řekla, já to musím trošku odlehčit, protože to je tak smutný. Moniko, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak nevěra samozřejmě selhání, je to vlastně zrada a může to být způsobeno také tím, že si člověk nevybere vhodného partnera. Já teď jsem velkou, znova poslouchám ty Zlatou lásku, tu Carmen Majerovou a Petra Kostku s Patrikem Rozehnalem a to jsou nádherné příběhy. A tam vlastně všichni prozradili, že měli předmanželský sex a myslím si, že když ti lidé si nevyhovují v sexu, tak potom jako je velmi velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k nevěře.
0: A to je zajímavý, to je zajímavá věc, kterou jsme tady dnes ještě nerozebírali. Ano, to jsem rád, že to takhle odlehčíte.
1: Proto, a tak je bohužel pravda to, ale kvůli tomu nevolám, že někdy se lidé vezmou jako, že třeba ženu opustí její životní láska a ona hned se vdá, jako to udělala třeba Lucie Bílá s tím panem Penkem, že jo, že vlastně ji opustil pan Kratochvíl s tou Pavlínou Baburkovou a ona se hned...
0: Teď už to máte postav jak na Orloji. Moniko, prosím vás, vraťme se k tématu a k vašim zážitkům.
1: Kamarádky neseznamujte s partnerem. To tak jsem dělala já a tam teda kamarádka, seriózní kamarádka nepodlehne, ale jako když je to náhodou taková nějaká třeba potvora, měla jsem kolegyni, ona byla velmi krásná, vypadala trošku jako ta Meghan od prince Harryho, taková kurtizána, že z každého oka jí koukalo 10 pánských přirození, jak promiňte.
0: Jsem vám vděčný, že to říkáte aspoň trošku spisovně a slušně.
1: To byl výraz to znám mého jinak, drahého otce, tak jak jste tady mluvil o úmrtí Karla Gotta, tak to podobný době umřel mi otec, ale prostě kamarádka, která vám svádí partnera, tak opuste tu kamarádku, ne toho muže, jako bych řekla. Já jsem právě měla dva partnery, postupně tedy samozřejmě, a dotyčná paní jako svedla napřed jednoho, pak jako neměla nic lepšího na práci, než mi to říct a tak dále. Čili,
0: a ještě chtěla pochvalu, že byla upřímná, že jo?
1: No ne, ona se divila, ona ke mně přišla a divila se, že on je tady, že jo, tak jako prostě přesně jak to tam bylo řečeno, žárlivé ženy jsou nevěrné, čili tohle byla nesebevědomá, sice byla krásná, ale prostě taková špatný člověk, ale já to chci odlehčit tím, že jsem dneska ráno vyspovídala kamaráda, o kterém si myslím, že v 62 letech je panic, bezvadný kamarád od první třídy můj. A tak jsem říkala, co bys dělal s nevěrou. A teď jsme si jako dali na tapetu spolužečky ze třídy krásnou takovou domáckou a kdyby mu nebyla nevěrná tadle, takže by si to s ní promluvil a zkusil by si to vyříkat a odpustil by jí. Ty jiný by řekl, dobře, já ti budu taky nevěrný, jedeme dál, no a tu jednu by opustil, takže vlastně...
0: Takže zase závisí na tom, jak moc velká je ta motivace k pokračování vztahu.
1: Vztahu. A já si myslím, překvapilo mě, já si tím zabývám, mě to baví, jsem chtěla o tom napsat článek kdysi a bohužel jsem nebyla schopna, protože mě překvapilo, že jenom 10% celoživotních vztahů jsou si absolutně celý život věrní. Jinak prostě podle mě je absolutní vrchol drzosti, když do manželské postele přivede někdo cizího člověka. To je naprosto jako, to je přes čáru.
0: To je unapetitlich. Ano.
1: Když se to člověk dozví, protože jsem přesvědčená, že mi nikdy, jako nikdy, že ne všichni mý bývalí partneři mi byli věrní, ale nic jsem se prostě nedozvěděla a to je gentleman, který prostě si dá tu práci, že já nevím, když někam zaběhne, tak se osprchuje, převlíkne, není nic cítit, nemá blondětý vlas na saku, když já jsem tmavovláska a podobně.
0: Teď už máte, to už jsou hodně velké podrobnosti, ano, poslouchám.
1: No ne, já právě jako jsem měla tadyhle tu zkušenost a můj otec mi řekl, no prostě seznamovat partnera s hezčí kamarádkou, to je jako nadspat můj do náruče, takže já jsem měla ty 25 letý vztah, kdy vlastně ten Martin neznal ani jednu moji kámošku osobně. Jedna tady zazvonila jednou, tak nevyhodím jí, ale jinak jako vůbec tohle chci říct. Překvapovat někoho, to je podle mě nesmysl. Přijít dřív, než bylo domluveno, přijet dřív, přiletět.
0: No, měli jsme tady, ano, před malou chvílí takový případ.
1: To si koleduje o průšvih. No. Já teda nemám bratra, já si neumím tohle představit, i Kristýny je mi moc líto, ale já bych, nevím, no, nebo ten pán, ten Adam s tím tatínkem, tam prostě by si, když už je mu, já ne, už je dospělý, by si s tím tátou mohl promluvit, tam třeba nefungoval sex a je obdivuhodný, že to propuklo až v 15 letech. Já nevěru, nepřeceňuju, mě spíš vadí z hygienických důvodů a teď je všude spousta pohlavních chorob, zřejmě to je po té válce, jak tady je spousta těch imigrantek, a různý mimo manželský poměry, ale...
0: No, do tohohle hodnocení já se pouštět nebudu. Já si z toho, co vy jste říkala, Moniko, vezmu hlavně to podstatné. Neseznamujte svého partnera se svou hezkou kamarádkou, jo?
1: No, já myslím, že jste žádnou, protože ta ošklivá zase může, jako tam prostě to si vysloveně kolem...
0: Ošklivá zase může vařit, že jo? To je taky špatné.
1: No a taky alkohol, tam jak bylo řečeno, od alkoholiku pryč. To si myslím, jak ten pán chodil opilý a objímal se prostě všem.
0: Souhlasím a podepisuju v plném rozsahu.
1: Věrné, laskavé partnery a ty paní, aby nevolila pořád stejného, že je potřeba se zamyslet, sebe zpytovat se a změnit jednání nebo změnit způsob oblékání, ale jako všem přeju věrnost, lásku a
0: naději. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na ten úplně poslední telefonát noční linky, který je před námi, máme bohužel jen 4 minuty. A já věřím, že paní Jarka, která chce uzavřít naše povídání na téma nevěra, to vezme z té lepší optimistické stránky. Aspoň něco takového naznačila. Jarko, zdravím vás a už dopředu děkuju.
1: Dobrý večer. No, já chci říct, že jsem vděčná mému muži, že mě byl nevěrný a že mě opustil, protože tím pádem já, aniž bych nikoho v 65 hledala, jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem už 10 let, jsme šťastní a nikdy nepropadejte beznaději, protože ten život nestojí za to, abyste se trápili pro někoho, pro nějakého hlupáka. A třeba vás čeká ještě krásný zbytek života s někým úplně jiným. Já jsem moc šťastná, je mě 75 let a zažívám s přítelem krásný období, jezdíme do zahraničí, k moři, do lázní, je to bezvadný.
0: Já vám jsem moc rád, že jste to takhle řekla, ale řekněte mi pravdu. Teď jste vděčná, že vás manžel podvedl, protože jste tím pádem mohla najít někoho, kdo je prostě ten pravý.
1: Ano.
0: Ale v ten okamžik, kdy jste se to dozvěděla, to asi nebyl
1: to
0: úplně stejný pocit, že jo?
1: To bylo strašné, protože mě v tom momentě oddiagnostikovali Parkinsonovu chorobu a manžel reagoval na to tak, že po 40 letech vztahu bezvadného ode mě odešel.
0: Jenom kvůli té nemoci?
1: No, prý měl už celý delší dobu nějakou milenku, ale tohle byl asi poslední hřebíček. My jsme se nehádali, nic se nedělo a když zjistil, že mám tuhle chorobu, tak prostě to neunes. Což někdy muži dělají, teda, že no, není to charakterní, ale stalo se. A já jsem byla úplně, jsem propadla, úplně jsem čekala podporu a on mě udělal tohle, ale vidíte, že všechno hrozný se může obrátit něco docela hezkýho. Já jsem už nikoho nehledala, to byla náhoda, že jsem se setkala s vdovcem, povídali jsme si, jak samota je hrozná, on mě pozval do Krkonoš na výlet a jeli jsme tam a bylo to bezvadný a od té doby jsme spolu.
0: Paní Jarko, chtělo by se říct, konec dobrý, všechno dobré, ale z vás ten optimismus přímo tryská, takže je zbytečné to říkat, takže moc krát děkuju.
1: Ano, hezký den vám přeju, zítřek je svatý Ani, ať se všem daří, mějte se hezky.
0: Děkuju a naslyšenou. Vám, vážení přátelé, děkuju za pozornost a pomalu, ale jistě uzavírám noční linku s daty, ne s datem, protože už se nám to zase překlopilo do nového dne. Sami jste slyšeli, že svátek má Anna, tedy z daty 25. až 26. července. No a jak se tak dívám na program příští noční linky, tak možná, že Honza Macoun tak trochu naváže na to dnešní vysílání. Tématem jeho noční linky už vlastně za 22 hodin a 5 minut, pokud nebudeme začínat zase o něco později, budou myšlenky, které tíží. A pokud jste dnes poslouchali, bylo pár takových, které stále ještě myšlenky na to, co bylo v souvislosti s nevěrou, a proto o tom mluvím, stále tíží. No, takže už víte, že zítra, vlastně dneska, s vámi bude Honza Macoun mluvit na téma myšlenky, které tíží, a i jemu můžete volat na číslo 731 800 900. Já za vámi znovu přijdu až v srpnu. Opravdu. Až v neděli 2. Takže vlastně taky za týden. A tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude Takhle jsme si hrávali. Ať už to bylo naschovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, nebo to bylo skákání panáka, skákání přes gumu. Taky si vzpomínám na jednu hru. Polívka se vaří, maso na talíři a dál už to raději říkat nebudu. No prostě hry našeho dětství. Jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami. Za týden si to povíme. Do té doby se těším na slyšenou a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
2: Velmi málo, ale občas ano.
1: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
2: Asi.
1: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
2: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
1: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
2: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
1: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
2: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té, které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem a pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest stran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v Republice Andorra?
8: Jsem mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. Tam stojí.
4: Teď ještě otázka, která se tam
9: pořádá. Prosím?
3: Buď franka nebo obojí.
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale... Zkusíme
9: to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
9: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
9: Jak
3: tak.
9: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: To je výborný.
4: Jednoduchá
5: tam, to není, to je jasný, je tam plná věc. To je jasný.
6: To by já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, prosím, co bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
9: Tak. Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Tě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce. Pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala. Nevím, jak jsem to zvládla. Asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu. Já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička. To jsou vlastně všichni moji kamarádi. My jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí, ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanslíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie a díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurs v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. A pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sargel et alim o šas inen sebuk itkin cot, ju slit otorps ituch adžib i džakšan i návstop co.
4: No to je! Oh. přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec

0: nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
1: Já jsem se to nikde neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Mm-hmm. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
2: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
0: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
2: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
3: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala, víte co, už jděte do, doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo, slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
2: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
1: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
2: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
1: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá,
4: přesilovka 4 kabaretierů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
5: Dobrý večer.
4: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že 3 díly to byly, nebo dokonce více?
5: Byly 3 a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
4: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
5: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali. A já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, abych samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize. A odezvu to mělo neuvěřitelnou.
4: Lidi jste to vyzkoušeli na sobě?
5: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mě nezbylo nic jiného, než jít do
4: literatury. Viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
5: žít. Já tam mám různé hezké pozice, i třeba na potenci.
4: No pozor, pánové, ano, zbystřete jako, každý.
6: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
5: I duše, a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
6: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstenky na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
4: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Čeho?
6: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo?
5: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
6: Z vašeho ne, ale jako...
4: Zdeněk pošívá se na prsty.
7: Tak to náhodou vím.
5: Ano.
7: Tento prst je zbytečný.
5: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
7: Myslím to vážně. Ano. Skutečně, nemá funkci.
4: Proto se tam nosí prsty.
7: Tak proto se tam nosí
4: prsty.
8: Pro mě teda
7: kromě hudebního.
4: Pozor, jo, to je zavádějící. To myslíme jako, pozor, jo.
6: A co kytaristé, ty ho potřebují taky? Ty klaviristé, teď to říkáš, no já.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašo šušká haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a říká si,
3: to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se doslekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici.
5: Ale...
3: Tak Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.